Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: té popularitě. No.
1: Prosím?
0: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
1: Ano, jednou, jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají, třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit, píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru. Taky na koho jinýho, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, no jsou takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálek tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podél lístečku, říkala si pořád, polohla jsem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. Ten. To byl ošklivej trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuji, to dobrý.
0: Promiňte, že přerušuju o tým popularitě.
1: Ano.
0: Tak já mám takový pocit, jo, že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
1: Jo.
0: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
1: Ano.
0: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

si má výhlas lesních strání, si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš.

hlavou na polštář. Ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snad.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Už dnes od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
2: Určitě každá odpověď dá ti kladnou.

0: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš. To vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Ja, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
1: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: Vy umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Jak to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
1: Bokovku.
0: Bokovku, no. Paničku, bokem. Tak,
1: tak, jo, to hlavu.
0: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, až to víte, to je tajný, že jo. Tak, takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
0: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nechodí hrát taky šachy, je na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
1: Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
0: No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... poněvadž... to víte, psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
2: Chcete poradit, jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. s ní tam bydlí, víte. No, a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejsa, taká má, je jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. Bude tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No, co uvidí?
0: Hojte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
3: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo?
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
0: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Je to jako bílý. Dost! Co můžete nechat?
1: Dášo!
0: Domů!
1: To je u vás mamlas, moula,
0: hašašíra!

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

viděl a červené byl kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí.

ruce mává. A ten druhý se snouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

pravda jsou jenom slova, ale život je víc. Pravda jsou krásná slova, ale život je víc.

0: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mý milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam vychůlcou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru. A kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem až semle nahoru za hlavu. No, to je holen kus práce. Přeci na to mě neužiješ. Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
2: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
1: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
0: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
1: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

z vajec divokých. Všechna řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: tvou lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie až do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžeme potkat jak na dálnicích, tak na silnicích nižších tříd. Buďte na sebe opatrní, protože celý týden bude tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, nejvyšší teploty se ale stále budou pohybovat kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou objevit místy bouřky. Je potřeba přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu a nepřetěžovat se. I když je léto, tak někdy už musí myslet na Vánoce.
2: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
1: Se Savanou teď zavzpomínáme na dobu nedávno minulou.
3: Vstup České republiky do šengenského prostoru před téměř 20 lety udělal z pohraničních celnic na jihu Moravy vesměs nepotřebné stavby, zatímco některé se proměnily v muzeum, kasino nebo ekocentrum, jiné dodnes chátrají. Například budova bývalé celnice v Mikulově tu nyní čeká první krok k demolici. Po krachu restaurace budova chátrá a je nezabezpečená. Luděk Savana, Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Hokejisté Kladna zahájili další čas přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rudíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jardy Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Zítra další vlaky pojedou. Věra Martinová, krásně optimisticky laděná píseň, která otevřela dnešní vysílání na Kantire Rádio. To ranní, částečně dopolední, s Kačkou a s Vláďou. My vám přejeme krásné dobré ráno, abychom začali správným časem. Je více než 6 hodin a 5 minut. Máme tu úterý 4. srpna a Dominik, krásné jméno, slaví svůj svátek. Tak my si dáme další muziku. Samozřejmě, že vám přejeme, ať ten dnešní den je pro vás ve všech ohledech pozitivní. No a o tu další pozitivní náladu by se mohla postarat Dolly Parton, Julin ve vysílání Country Rádia. Ještě jednou krásné dobré ráno, pak když snídáte, tak přejeme třeba dobrou chuť.

0: 6 hodin 11 minut posloucháte Country Radio a my se mrkneme na to, jak to bude dneska vypadat s tím počasím. No tak možná, že jste čekali, že se meteorologové zmýlili, jo, že dnešek nebude tak horký.
1: Ale vypadáte, že se zbláznili.
0: Ale myslím, ano, oni se spíš zbláznili. Říkají, že bude 34 až 39 stupňů Celsia dneska. No, tak s tím počítejte.
1: No, pochopitelně čeká nás taková ta vlna těch horkých dnů. Možná se zapotíte i na dálnici nebo na silnicích, protože tu máme hlášenou dopravní kolizi na D1 z Prahy do Brna, je to na sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru začíná kolona, vleče se na 22,5 kilometr, zdržíte se zhruba 10 minut, tak to zase není taková katastrofa. Věříme, že to byla poslední negativní zpráva, která se týká dopravy.
0: Co se vleče, neuteče.
1: Ani vlak do Zlatodolu.
0: Tak vám přejeme pěkné dobré ráno při Country Rádiu.
2: Dál sluní rekord kolo naší starou tratí, před stanicí Zlatodol, furt páry ztratí a dál pádí. S námahou je krok 15.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Začínáme počasí, tuhletu rubriku nezačínáme nikdy jinak, jenom když náhodou vládě zapomene, co?
2: Ano, já nezapomenu, protože tenhle ten vstup je vždycky na tobě.
1: Já vím, ale když si tady sám se myslela.
2: Jo, takhle, ano, tak, ano.
1: Takže 4. srpna začínáme vycházení sluníčka v 5:33. Zapadat nám bude v 8:30 a 8 minut, to už bylo lepší.
2: Ano, tak rekordní teploty nejchladněji bylo v roce 1988.
1: Jsem se tak rychle nakazila od
2: tebe. No, vidíš to, tak to je hned, jako vidíš to. 9,4 stupně Celsia, rovná 34 byla naměřena v roce 1986, samozřejmě míněno ve stupních Celsia. Jak bude dnes? Už jsme si tak trošku nakousli před chviličkou, jak to vypadá teď po České republice.
1: Po České republice to vypadá krásně. Já bych řekla, že Česká republika je prostě krásný kraj a je tady všude krásně oblé, kopce, víš co, jako prostě paráda. Ale když se koukneme na počasí, tak teploty v teploměru se pohybují od 15 do 18 stupňů Celsia. Ale je tedy pravda, že třeba Morava, tak tam už mají místy přes 20 stupňů Celsia.
2: Vida, no a během dnešního dne, tak nejvyšší teploty 34 až 39 tisíc metrech na horách, neuvěřitelné tropické teploty, protože tam bude 30. Očekáváme jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost.
1: Na středu už čekáme stále horké počasí, ale tentokrát s přeháňkami a bouřkami. Bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 35 až 39.
2: Na Dominika Parna Mrva Marná, jedna z těch dvou pranostek vztahujících se k dnešnímu 4. srpnovému dně.
1: Tak k čemu?
2: Srpnovému.
1: Srpen, už je vládě srpen.
2: Z toho nemůžu zpamatovat, jak to letí.
1: Tak počkej, teď je jednoho spoceného Dominika. Potíli se Dominik, bede ještě Marek v kožiše.
2: Tak vidíš, to jako bude.
1: No, jo, bede. Ale je tady bede.
2: To zní hanáštinou. Home Free, tak to je další muzika ve vysílání Country Rády.
1: To už není hanáština.
2: Ne.

0: Batalion Spiritual Quintet. Tak to byla krásná vzpomínka, alespoň pro mě, na rok 1972, kdy jsme si od vzniku nebo od složení této písně vesele prospěvovali na různých brigádách. Jako malé děti jsme se z téhleté písně radovali, třeba i na táborech. Kdo ji neznal, tak si myslím, že dnes v dnešní době si ji mohl připomenout a zopakovat si třeba slova, která v té písni zazněla.
1: Ty jsi jako malé dítě chodil na brigády?
0: Já jsem musel.
1: Dětská práce.
0: No.
1: Jo? No tak neboj, to už je promlčený.
0: Ano. Minulé století.
1: To už nevadí. Dobře, takže Vláďa a jeho dětské brigády vzpomínka na
0: písem. Moc jsem toho nenadělal, spíš jsem se víc zranil teda.
1: Tak to byl Batalion v našem vysílání a dáme si další píseň. Na to máš taky nějaké vzpomínky, Vláďo, že bys nás oblažil?
0: Co? Mickey Rivola na tuhle písničku ne, ale pozor, na další písničku, která tady bude před dopravou, mám. To byla písnička Byl to Shane.
1: No a co jsi dělal, když se zpívalo Byl to Shane?
0: No, já jsem měl přezdívku Shane.
1: Ty jsi měl, a proč?
0: Protože jsem byl skvělý.
1: A kdo je skvělý, tak je Shane?
0: Ano, přesně tak.
1: Jo, takhle.
0: Jako no, Shane, pěkný,
1: víš? Tak dneska nikdo ale neříká,
0: ne, ne, ne, ne, přesně. Takže Rivolovci, Ladislav Vodička, pak už to bude doprava.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Byl to Shane a tohle už je doprava. 6 hodin 29 minut a my se podíváme, jak nám to jezdí, jestli je někde nějaký problém. Ovšem začínáme na kolejích. Ostrava Svinov Studénka, tak tady je výluka do 7. tohoto měsíce. Další problém je na trase Ostroměř Stará Paka, Budišov nad Budišovkou Odry. To jsou vlakové výluky v tom krátkodobějším časovém horizontu, jak to vypadá na silnicích. Havarovalo se u Prazdroje, přesněji v ulici, která se jmenuje u Prazdroje. Je to kde jinde než v Plzni. Další dopravní nehoda je hlášena z České Lípy na silnici 624 a ještě tu máme D1, 22. km ve směru na Brno. Je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak jezděte opatrně, my vám z Country rádia přejeme šťastnou cestu. No a popůl se podíváme, kdo dnes slaví svůj svátek.
2: Country rádio.
3: Trampské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. O svých cestách po světě, a nejenom o nich, nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
5: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
6: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
5: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
7: Hezké ráno. Mírné ochlazení je na dohled. Ve čtvrtek se nad střední Evropou vytvoří frontální rozhraní, které bude postupovat k východu a od západu k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch. Ve druhé polovině týdne se postupně mírně ochladí a o víkendu budou teploty pravděpodobně od 24 do 29 stupňů. Členové Českého rybářského svazu spolu s Ústeckou městskou policií pokračují v kontrolách na březích řeky Labe. Strážníkům nově pomáhá například dron. Po 28 letech se eurové bankovky dočkají nového designu. Nejpozději do roku 2031 na nich budou významné osobnosti evropské kultury nebo místní příroda a ptactvo. S finálním výběrem pomůže i veřejnost. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska mají svátek všichni Dominikové, tak vám přejeme všechno nejlepší. Tohleto mužské křestní jméno pochází z latiny a vyvinulo se z latinského slova dominus, které se dá přeložit jako pán. A proto domina je paní.
2: Jo, to je vlastně pravda. Tak? Ano, děkuji, že jsi mi to připomněla. Teď jsem si na to vzpomněl, že existuje i tento ženský protějšek.
1: Nebo jak jsem viděla dominus, tak jsem si říkala, že tobě to taky hnedka jo, tam spojí
2: zapne,
1: a nespojí. Ano. Dominik tedy jednoduše znamená pán nebo pánův. Tak Dominiku je v Česku skoro 24 tisíc.
2: Přejeme všechno nejlepší i dominám. Přejeme jim, aby...
1: I dominu.
2: Ano, aby slevnili ze svých vysokých nároků. V kalendáři
1: to by
2: máme...
1: už pak ale nebyly dominy, Vláďo.
2: No právě proto. No. Tak, Reinhard, to je další jméno, které má dnes důvod k oslavě. Jedná se o staré germánské jméno složené ze dvou částí Ragen, což může být rada nebo rozhodnutí, a Hart, klasika tvrdý, silný. Celkově lze význam jména interpretovat jako silný ve svých rozhodnutích, no, nebo tvrdý rádce, a to by si mohlo vázat i k těm dominám, že?
1: Tak dneska také slaví Neda, to je dáma, která jejíž jméno má slovanský původ a jeho význam je nadaná nebo taky darovaná. Ned máme v Česku kolem 7.
2: Ano. Den nezávislosti na mase, tak já také nemám rád, když je někde moc lidí na jednom místě, takže ty masy spíš jako eliminuju na minimum a snažím se být někde sám nebo v koutku
1: v přírodě. To jsi špatně pochopil, Vláďo.
2: Jo, den nezávislosti na mase.
1: No, to jo. Není na mase lidí, to je obecně na mase, já vím, že se ti to moc nehodí do krámu, ale
2: no, přesně,
1: dneska...
2: proto jsem se snažil zahnat to do kouta trošku.
1: Dneska bychom se prostě měli tomu masu vyhnout a zkusit to prostě bez něj, protože bez něj to prostě jde a ne,
2: jo.
1: Že ne, to jasně. A ten dnešní den podporuje zdravější stravovací návyky a taky ekologicky udržitelné praktiky tím, že povzbuzuje prostě lidi, aby se na jeden den vzdali masa. Tak já vás povzbuzuju, jo? Zkuste to dneska prostě bez masa. Zkuste nějaký třeba vegetariánský nebo veganský obídek.
2: No, to jsem právě nechtěla, aby to tady zaznělo, protože jsem se snažil to malinko odlehčit. Mezinárodní den levhartů obláčkových, to je další velmi důležité stěžení téma vztahující se k dnešnímu dni, protože právě levhart obláčkový je ohrožen druh kočky v jihovýchodní Asii, který čelí hrozbám odlesňování a nezákonnému zabíjení.
1: A ten levhart obláčkový, on je takový jako strašně jako hezký, to je taková hezká jako kočička a má i takové jako zajímavé chování, ona dokonce vrní jako menší kočky a má vůbec nejdelší ocas ze všech druhů koček, si představ.
2: Tak je docela možné, že doma nemáte kočičku, ale levharta obláčkového.
1: No, jestli má ocásek za roh, tak jo.

0: vámi je Country Radio i teď přesně minutu před 6:45, tak přejeme hezký den a zejména všem řidičům.
1: Ano, tak věříme, že ten den bude opravdu hezký, i když teploty, a když se tady na to tak dívám, tak na území České republiky nedávno jsme říkali, a to když ty teploty atakovaly 20, zvláště na jižní Moravě, jsme říkali, to už je takhle časně po ránu velké vedro, ale pozor, dnes tady máme 23 na mnoha místech, dokonce až 24 stupňů Celsia, a to vězte, že je 6:45. No, konec konců, jak to bude vypadat dnes, o tom už jsme hovořili, já tu číslovku raději ani nechci vyslovit.
0: Já ji vyslovím, já se nebojím, jo. 39 prostě. 39 stupňů Celsia, to je teplota, která nás dneska čeká v teploměrech. Mm-hmm. No a podíváme se i na silnice, protože i tam máme nějaké horké chvilky pro některé řidiče. V Praze se totiž bouralo třeba v ulici Náchodské, v sobě tam je osobní a nákladní vůz, je to v Počernicích, tak tam to blokuje provoz, ale dá se to docela pěkně. Oběd.
1: Ano, vím, že přijdu do Neme, to už je téma pro Naděju Urbánkovou a Karla Černocha, za chvilku nás čeká buzení.
0: Tak držte palce.

0: Vaření na Country Rádiu.
1: Napsala nám Alenka, že by chtěla probudit a pravděpodobně svého chlapce Patrika. Je to její chlapec?
2: No, tady...
1: Pochopila jsem to správně?
2: Pochopila jsi to správně, ale takový jako chlapec, nechlapec. Teda respektive takže... on je podle všeho chlapec, ale nedokáže se nějak rozhoupat k takovým těm činům, které
1: jo, takhle,
2: by...
1: Takže by mohl být spíš chlapec.
2: Je takový 50% chlapec. Tady teď to nemyslím nějak jako, že... Takže to pohlaví jsem.
1: Neříkej
2: to. Jo, dobře, bych se do toho zamocal. Je to, no prostě,
1: rozumíme tomu. Chtěla by, aby byl její chlapec.
2: Ano, aby se nějakým způsobem projevil.
1: Ale zatím je to tak jako, jo, jako úplně neví.
2: Ano, já z toho cítím takový jako vodění za ručičku a tím to končí, že?
1: No třeba to tím skončí.
2: Jo, co Alence nepřejeme, ale pak, když má vyšší ambice.
1: Tak takhle samozřejmě neznáme Patrika.
2: Jo, tak my věříme, že se mu dovoláme, i když to nevypadá zrovna optimisticky a trošku ho vyspovídáme, jak to vlastně
1: tak je. Tak jestli slyší tuhle diskuze, tak se nevím, že to nechce říct.
2: Že to asi neveme. To jsme si zavařili, nebo já teda, respektive.
1: A nebo prostě, víš co, jako čekal by spoustu otázek, já to jako chápu.
2: Já
1: on by
2: chápu.
1: Čekal spoustu dobře. Otázek, které by přišly a on by teď musel vysvětlovat, zatímco takhle, když se vodí jenom za tu ručičku, tak má čas na přemýšlení.
2: A on je romantik, on v podstatě jako já.
1: Ty jsi taky takhle dlouho vodil za ručičku.
2: No, do dnes.
1: Jo.
2: Pořád. No tak nic, tak necháme Patrika, je nám to moc líto, Patrikovi asi ne. Takže Alenka nám píše, milé Country Radio, Kačko a Vláďo, mám velkou prosbu. Chtěla bych nechat probudit svého přítele, kamaráda Patrika. Je to skvělý chlap, kterého mám nesmírně ráda, ale jak si se pořád nemůže rozhodnout a rozhoupat k nějakému pořádnému počinu, aby mu svoji lásku dokázal. Zahrajte mu něco, co by ho mohlo motivovat, třeba od Pavla Dobeše, něco o lásce.
1: No dobře, no tak my teda zahrajeme něco o lásce a dejte nám vědět, jak se to jako teda jako rozseklo, nebo jak to jako dopadlo, jestli ta ručička jako, jo,
2: je
1: byla v rukávě.
2: Je docela možné, že Patrik za chviličku zavolá a se sezou v okna vlastně poděkuje.
3: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

0: Obyčejný muž takhle skromně o sobě zpíval Petr Spálený krátce před hodinou 7. No a my trošku nakousneme tématy příští hodiny.
1: Za malý okamžik se podíváme za muzikou, tady za Karlem Kahovcem, na jeho dlouhý schody a v příští hodině se těšte na data v datech a nebo také na návrat k rannímu otazníku za včerejška.
0: Krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.
4: Na konci světa.
5: Folk team na konci světa.
4: Spí bílý kůň.
5: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
6: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
7: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kilometrů.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Country Radio. Zprávy.
2: Hezký den. Až 100 000 důchodců, kteří mají penzijní spoření, může ukončit smlouvu, aniž by jim za to hrozila sankce. Novinkou je také to, že náhradu dostanou penzisté, kteří spoření zrušili už dřív a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o vlastní vklad. Rozpočet to zatíží zhruba 60 miliony korun. Týká se to seniorů, kteří spoří méně než 5 let a smlouvu uzavřeli nejpozději v prosinci 2023. Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po našich silnicích reálně jezdí. Jen pro představu, dnes u nás jezdí 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. O městské byty pro mladé je v Ostrově zájem. Město proto chce i nadále část bytů nabízet mladým lidem s dočasně sníženým nájemným. Tady je starosta Ostrova Pavel Čekan.
3: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravujou, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů. Takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé.
2: Jak je to s lázněmi v Pasohlávkách, to ví Luděk Savana Urbánek.
4: Stavba čínských lázní v Pasohlávkách vázne. Hlavní budova měla být hotová začátkem příštího roku, dělníci ale zatím nekopli do země. Čínský investor proto zřejmě bude čelit milionové pokutě. Navíc se účastní soudního sporu s firmou Vodovody a kanalizace Břeclav. V lokalitě mezi kempem Merkur a obcí Pasohlávky jsou hotovy pouze silnice, které k lázním mají vést. Luděk Savana, Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
2: Nakonec ještě jeden fotbalový přestup. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: zakazování, prostě teď si nekoupím krabičku.
1: Vyhrožování
0: ano. A jestli teda, a teď si koupím ty nejhnusnější a teď je vykouřím a pak už nikdy prostě, tak prosím
1: vás. Čím hnusnější, tím to kuřákům víc chutná.
0: Přesně, máme výbornou radu. Můžete to udělat jako jeden pán, ten si vyrobil na hlavu klec z drátku, jo, je to taková velmi jako pevná, betelná klec a vždycky ráno mu jí manželka na hlavu zamkne, jo, otvírá mu jí jenom na jídlo a to není force, jako fakt to jako existuje.
1: Dřív se dělali takhle pásy cudnosti, že?
0: No tak, tak tohle to je podobný, ale je to na hlavu, jo, to vypadá, to je vlastně hezky, Vláďo, docela by ti to slušilo.
1: No,
0: pít se zdá prčkem. Jo. Na jídlo to paní sundává tady pánovi, ale prý se odnaučil kouřit.
1: Je docela možné, že poznáme posluchače Country Rádia, pak když patří do kategorie kuřáků, díky této informaci, že je začali potkávat na ulicích. Že?
0: Vladě, mohlo bys jít vzorem.
1: Já půjdu vzorem.
0: Co, já ti to umotám. Co? Já si dneska pořídím nějaký drátek.
1: Na to se moc těším, až se budu motat v zamotané kleci sem a tam.
0: Vždycky ráno ti ji nasadím. Jo. Tak tě vyfotím, aby lidé věřili, že skutečně dodržuješ abstinenci.
1: Tak, já to nejsem, to už je další muzika.
0: Hezké ráno.

0: Na sever Aljašky jsme vyrazili s Johnem Hortnem. Pro změnu teď vyrazíme na silnici, ale také za informacemi, které se týkají počasí. Kačenko, jak to vypadá v tuto chvíli aktuálně s teplotami?
1: No tak, jestli máte rádi vzrůstající teploty, tak teď si přijdete na své, protože jak už plhají se skutečně velice rychle nahoru. Už teď máme na celém území nad 20 stupňů Celsia a Jižní Morava, tam, kde bude dneska těch 39, tak tam už mají místy i 26 stupňů.
0: Jak to vypadá na silnicích D46? Nám uprostěla hlásí, je to směr Zvyškova na Olomouc, problém, je to těsně u exitu 26. Leží zde na silnici popraskané nebo rozmetané kusy pneumatiky, tak pozor, ať do toho nevlítnete. No a jestliže si říkala tyto vysoké teploty, to bychom Sněžného muže v podání Michala Tučného asi moc nepotěšili, viď?
1: Ale já si myslím, že my hrajeme takové osvěžující písně. Před chvilkou výlet na sever, na Aljašku, teďka Sněžný muž, ještě si dáme ledovskou zimu. Co za chvilku?
0: Když si k tomu otevřete lednici, tak vám doma bude hej. Tak, ať se vám dobře poslouchá.
1: Celá pivo.
0: To taky.

0: data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Posloucháte Country Radio a začínají informace, které se týkají historie. Rok 1306 v Česku byl zavražděn v Olomouci český král Václav III. Tehdy dynastie Přemyslovců vymřela po meči. Tak to si připomínáme takové zásadní výročí, ale už je to mraky let zpátky, stovky let zpátky, takže snad to nikoho už nebolí.
2: No, já si myslím, tebe, že to, mě to trošku bolí, protože se to stalo v Olomouci. Samozřejmě tato byla historická událost a určitým způsobem to také nějakým způsobem mohlo zvrátit třeba budoucí chod dějin. Bůh ví, jak by to bylo, kdyby Přemyslovci potom meči nevymřeli.
1: No, kde ty by si byl třeba,
2: že?
1: Viď?
2: No, ano, tak dobře. Myslíš, že by se něco změnilo v mém případě? Já myslím, že ani ne.
1: Ty asi myslíš, že ano.
2: Jo, tak musím doufat, že třeba jako, že by se mohlo něco, i když co bylo, tak to bylo. Rok 1872, to je také minulost, to se narodil v českých zemích Ludvík Očenášek, český konstruktor a vynálezce, který významně přispěl především k rozvoji raketové techniky.
1: Rok 1954, tehdy se narodil Vlastimil Zavřel, herec a dabér v animovaném seriálu Simpsonovi. Od roku 2003 dabuje do češtiny postavu Homera Simpsona.
2: Anglický spisovatel Percy Bysshe Shelley se narodil v roce 1792. Určitě ho znáte z takových děl jako básně třeba Ozymandias nebo Oda na západní vítr, nebo také Maska anarchie.
1: V roce 1901 se narodil Louis Armstrong, známý také pod přezdívkami Pops a nebo Satchmo. V překladu to znamená něco jako velká huba. Šlo o jazzového trumpetistu a zpěváka.
2: V roce 1955 se narodil Billy Bob Thornton, americký herec, scénárista, režisér a také hudebník. Do paměti diváků se pak zapsal v trhácích jako Armageddon nebo vánoční komedii Santa je uchyl, kde získal i nominaci na Zlatý globus.
1: V roce 1992 zemřel František Bělouny. Já myslím, že všichni, kdo chodili do školy, tak si pamatují. Otevřete si Bělouna na straně 54 a příklad číslo 3A, ten počítá skupina A.
2: Ano.
1: Tak to byl samozřejmě učitel matematiky a deskriptivní geometrie a napsal právě takovou tu zelenobílou knihu, které se říkalo Běloun.
2: Ano, Pepuňku, ty si tu raději knížku neotvírej, protože Běloun se tě netýká, protože podívej, v jakém stavu tu knížku matematiky máš, vidíš to. Samé skvrny, samá tmá místa. Tak a ještě rok 1875, to zemřel Hans Christian Andersen. Dánský spisovatel proslul především jako jeden z největších světových pohádkářů.
1: Tolik tedy dnešní data v datech.

0: Tony Joch a písnička Racek. Čas 7 hodin 25 minut.
1: No a před námi je Vaby Daněk, vydáme se s ním na cestu a na cestu se taky vydáte za chvilku s Vláďou, protože pro vás má informace, které s tou dopravou úzce souvisí.
0: Ano, a ty budou velmi aktuální, protože Vaby Daněk konkrétně s písničkou Na cestě se ocitl už v roce 1984, kdy tahle ta píseň byla natočena a zařazena na první LP, které se jmenovalo Rosa na kolejích. Takže to Na cestě taková jako trošku předzvěst. No a Na cestě se ocitneme, jak říkala Kačenka před malou chvilinkou, v rámci dopravy. A to bude těsně před půl.
1: Tak vám přejeme teď v 7 hodin 25. Krásné dobré ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Začínáme dopravní nehodou, která je hlášena zde jedenáctky. Je to na 8. kilometru ve směru na Hradec Králové u Jirny, u obce Jirny. Dopravní nehoda se také stala v Brně v Králově Poli v ulici Srbská. Brno střed opět nám hlásí nějaký problém. Tentokrát je ulice Žabovřeská, tady došlo k dopravní nehodě. No a ještě tu máme Karlovu Studánku. Tak tady se v okrese Bruntál v této krásné lokalitě bohužel také havarovalo. Jak to vypadá na kilojích Rybník, Linz, krátkodobější vlaková výluka nebo také Brno, Ivančice a Branice, Tábor. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a popůl už se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku.
2: Country rádio.
0: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
3: Nezapomínej, když hrál jsem ten
0: a tak se nám vybaví první láska.

0: večer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hamba.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, když to říkám.
3: Aha.
5: Country Radio.
1: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
6: Hezké ráno. Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 stravovacích zařízení. U 6 našli nedostatky a uložili pokuty celkem za 10 000 korun. Do pražské integrované dopravy se zapojilo Humpolecko a Pelhřimovsko. Změny se dotknou desítek autobusových linek a nově jede expresní linka 401 z Prahy do Pelhřimova za 2 hodiny. České středohoří patří k nejvýznamnějším oblastem pro výskyt motýlů v Česku. Přírodovědci tam napočítali přes 2200 druhů, na některých kopcích až 1000. Mnoho z nich patří mezi ohrožené druhy uvedené v červeném seznamu. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později místy přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Na to se mrkneme právě teď v 7.35. Tak co se tam nevešlo, Vláďo?
2: No, včera jsme měli takové zajímavé téma, která se určitě dotýkají nebo dotýká každého z vás. Co vás v poslední době při nákupech mile potěšilo a že těch příspěvků je víc než dost a jeden hezčí než druhý?
1: Hanka napsala, všichni, úsměv prodavaček.
2: Ano.
1: Když vy se usmějete, oni se taky určitě usmějí. Jako málo kdy se teda jako musím říct, že by to bylo nějak jako jinak.
2: Mohu potvrdit, funguje to, jo. Když přijete do obchodu a ty prodavačky také toho mají samozřejmě dost a jsou zádumčivé, zamračené a vy se na ně usmějete a prohodíte pár třeba jako vřelých slov, vám to sluší, kde máte jogurt,
1: tak... No, dobře.
2: Jo? A ona se usměje.
1: Vám to sluší, kde máte jogurt? Takhle?
2: No, když...
1: Jako v jedné větě to máš říct.
2: Já už jsem to pochopil, jak jste myslela ty, že jo. Vám to sluší i s tím jogurtem na té blůzce, že? Nebo prostě, ne, dobře. Takže prostě chce to tu zpětnou vazbu a jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, by se dalo říci. Milan napsal, nejvíce mě potěšilo, že jsem nazbíral všech 12 bodů a můžu si konečně koupit kolo v akci.
1: Je, skutečně, i kola v akci jsou, no tak super, no tak
2: Bučky
1: hurá,
2: za 12 bodů, to bych rád věděl, kde ten obchod je.
1: Nevím, tak se pak domluvte nějak. Mirek píše, to, že byl meloun vychlazený, tak když je nakrájený, tak ano. Jako vlastně musí být vychlazený. Ale je pravdou, že vychlazený meloun jako celý málo kde teda koupíš, spíš nikde.
2: No, já si taky myslím, že jako to by museli být lednice jako blázen, když si vemeš objemy těch melounů, že kolik váží, jak jsou velké.
1: Tak oni tam nedávají ani chřest do toho chladícího, který by tam mít měl, takže s melouny je to samozřejmě jako trošku problematické.
2: Napsal nám Péťa, plně funkční klimatizace, ta mi udělala radost v těchto parnech. Se chodí kolikrát do obchodu, aby se člověk jenom ovlažil, že?
1: Jo,
2: dobrý, ale... koupíte sněz? Ne, ale je tady příjemně.
1: Ale musím říct, že občas, když jdeš do obchodu a jsou tyhle ty hice, tak je tam prostě narváno místo, aby lidé byli někde jakoby venku, třeba se chladili někde u bazénu, u vody, tak se jdou schladit právě do obchoďáku, to je pravda.
2: Prosím vás, tak si aspoň něco kupte. Ne, já nic nechci. Mně stačí, že je tady chladno a vidím ten jogurt na vaší blůdce, milá prodavačka.
1: Já tady aspoň něco nachodím.
2: Ano. Tak, my si dáme další muziku, my vám moc děkujeme za vaše příspěvky. I když mnohé byly třeba trošku jako negativnější, jo?
1: Jo.
2: Všechno je drahé, tady někdo napsal.
1: Ale my jsme se ptali na to, co vás potěšilo, takže...
2: Ne, co vás
1: negativa jsme neočekávali.
2: Ano, ale zas pozitivní na tom bylo, že tady byl včera příspěvek, na ten si matně pamatuju, tuším výherní, kdy někdo napsal, vrátil jsem se z dovolené, kdy bylo všechno příšerně tak drahé a jsem rád, že jsem zase u nás, protože oproti cizině máme ceny opravdu přijatelné.
1: No určitě, no tak chce to občas vykouknout ven a
2: ano.
1: Potom se zase hezky vrátit.
2: Rychlý jde do Prahy, to už je Luděk Sobota, Benjo Band, Ivana Mládka.
1: Přejeme vám pěkné ráno v 7 hodin 39 minut.

0: Marty Robbins ve vysílání Country Rádia krátce před 7:45 se podíváme na silnice a malinko si netlukneme počasí. Já jsem zmínil ty silnice, jak to v tuto chvíli aktuálně vypadá, Kačko?
1: D1 Praha, Brno, tam zhruba na 20. kilometru nám začíná kolona, ve které se zdržíte zhruba 15 minut, pojedete tam zhruba 2,5 kilometru.
0: Tak jak to vypadá s počasím? Nejvyšší denní teploty tedy ranní v tuto chvíli 23 stupňů. Když se tak dívám na mapu České republiky, tak všude máme sluníčko s výjima Olomouce, kde je sem tam nějaký ten mráček. No a přes den teploty 34 až 39 stupňů Celsia, no tak to není vůbec žádná sláva. V každém případě se tomu musíme, nebo měli bychom se nějak přizpůsobit. Koupání, pitný režim, prostě dávejte na sebe pozor.
1: No ano, a větrák si myslím, že je zásadní složka dneška.
0: Ano.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No, my vám dáme 5 otázek, taky 5 indicí k tomu, abyste uhádli, o koho se bude jednat. A myslím si, že dneska to bude trošku těžké, protože ty indicie nejsou úplně jako na první dobrou, jo? Není to pro každého.
2: No, ono, nemůže to být vždycky příliš jednoduché. Prostě je to hra a sami to vydáváte a slycháváte v různých jiných soutěžích, že čas od času si řeknete, tak na tohle bych tu správnou odpověď asi neměl.
1: No, musíme říct, že prostě někdy to musí být těžší a někdy to musí být lehčí.
2: O to více budeme kvitovat, když to vždycky uhádnete.
1: Víte, jak to je. Vládě je taky vždycky ten hodnější, já jsem ta zlejší.
2: Jo?
1: Musíme to trošku jako vyvažovat. Nemůže to být prostě, nemůžeme být všichni jenom hodní, jo? A nebo všechno jenom jednoduché.
2: Ten hodnější se bude ptát. Kde
1: se ti to líbí?
2: Mně se to líbí, ta pozice hodného. Kde aktuálně žijete?
1: Já dlouhodobě žiju v Praze. Část roku ale trávím na své chalupě, kde ráda zahradničím a odpočívám od pracovního tempa.
2: Od jakého pracovního tempa?
1: Docela velikého. Ve svých 79 rozhodně nezahálím. Hraju v divadle a taky se objevuju v televizních seriálech.
2: Například?
1: Učinkuji v seriálech Bratři a sestry, Sex O'Clock nebo Jedna rodina.
2: Vždycky jste chtěla být herečkou.
1: Já jsem se původně věnovala archeologii, než jsem se naplno rozhodla pro herectví.
2: Vy jste před chvíličkou zmínila, že jste kromě seriálu a podobně hrála i v divadle. Mohu se zeptat, v jakém, ku příkladu?
1: Já jsem v posledních letech k vidění v několika divadlech a scénách, mezi které patří třeba divadlo Kalich nebo letní scéna Voděrátky, tam mě můžete vidět docela, řekněme, za 14 dnů.
2: No, tak pro někoho těžké, pro někoho lehké, každopádně telefony nám tady vyzvání, tak uvidíme, jestli se trefíme. Country Radio, dobrý den. Tak telefon nám vypad. Buď to někdo dostal strach, že by to neuhád, a nebo jsou linky natolik přetížené, že se to nepovedlo. Halo, halo, Country Radio, dobrý den. Tak to mi vysvětli, Kačko. Halo, Country Radio, dobrý den. Tak to se nám ještě nestalo, že by to tady takhle opravdu jako blikalo vehementně. A hned ten telefon spadnul. Co myslíš? Tak zkusíme to ještě teď. Country Radio, dobrý den.
1: No, tak co, jako asi všichni možná chtějí jako soutěžit
2: teď,
1: a všichni vědí, kdo to
2: počkej,
1: je.
2: Teď nám tady zůstal viset telefon. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý, výborně. Tak s kým si povídáme? Halo?
3: Tady je Petr.
2: Petře, tak o kom jsme hovořili? Koho máte uhádnout?
3: Ježiš.
2: A tak vy nevíte?
1: Petře, vy voláte a nevíte?
2: No.
3: A nevím.
1: No tak nic, tak se mějte pěkně, naslyšenou. No tak zkusíme někoho jiného. Někdo si řekl, to budu určitě v průběhu toho vědět.
2: No tak aspoň mohl tušit, že jo, náš posluchač. Country Radio, dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Eva, já si myslím, že to je Eva Hlubová.
1: No, Eva Hlubová. Není to Eva Hlubová. Kde pak, ale vlastně jako řekněme, že na základě těch indicí jako
2: by to mohla být, no,
1: by to jestli, mohla být no, ona, ale není. Ne.
2: Mějte se.
4: Tak to mě mrzí.
2: Nás taky. Mějte se, naschle.
1: Já myslím, že věk Evy Hlubové je trošku někde jinde, to je výrazně méně, její 67 let,
2: Country Radio.
1: Této dámě je 79.
2: Jo, pořád nám to vypadá, ale zkusíme to, ale už to nebudeme protahovat, zkusíme to ještě teď. Country Radio, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Katka.
2: Katko, dobrý den. Tak, o koho si myslíte?
5: Já bych řekla, by to mohla být paní Jana Švandová.
1: No, hurá, tak
2: skvělý.
1: Naposledy jsme zvedli telefon a byla to správná odpověď.
2: Ano.
1: Tak proč jste si myslela, že to je Jana Švandová?
5: Podle těch seriálů, Bratři a sestry a Sex O'Clock.
1: Jo, no tak super, takže faninka, no tak to je bezva, že jste vyhrála zrovna vy, faninka Jany Švandové. Tak
2: gratulujeme.
1: Jo, gratulujeme, posíláme deštník, mějte se fajn.
5: Děkuju.
2: Co děláš, dělej rád, to už je Valdemar Matuška a KTO.
1: Přejeme vám pěkné ráno, vám všem.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek.

0: skupina Hoptrop ve vysílání Country Rádia, a to v 7 hodin, téměř 59 minut.
1: Za chvilku odbije třela, to znamená po 8 hodině už na vás čeká další program ve vysílání Country Rádia. Třeba pořad Pod lupou, kde se tentokrát budeme věnovat jednomu významnému spisovateli.
0: Nebude chybět ani muzika. O tu nejbližší se po zprávách postará Pavel Brimer společně s Fešáky a jmenuje se Hvězda Countryon.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.
4: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívou.
1: Nestrácejte naději.
2: Ale dobrý.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie až do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžeme potkat jak na dálnicích, tak na silnicích nižších tříd. Buďte na sebe opatrní, protože celý týden bude tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, nejvyšší teploty se ale stále budou pohybovat kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou objevit místy bouřky. Je potřeba přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu a nepřetěžovat se. I když je léto, tak někdy už musí myslet na Vánoce.
2: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
1: Se Savanou teď zazpomínáme na dobu nedávno minulou.
3: Vstup České republiky do šengenského prostoru před téměř 20 lety udělal z pohraničních celnic na jihu Moravy vesměs nepotřebné stavby, zatímco některé se proměnily v muzeum, kasino nebo ekocentrum, jiné dodnes chátrají. Například budova bývalé celnice v Mikulově tu nyní čeká první krok k demolici. Po krachu restaurace budova chátrá a je nezabezpečená. Luděk Savana, Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Hokejisté Kladna zahájili další čas přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rudíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jardy Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Nad námi svítí hvězda country a on aktuální téma pro Fešáky a Pavla Brimera. Hvězdy nad námi už asi zářit nebudou, ale zase nás krásně svítí sluníčko s vysokými teplotami už teď po ránu, k tomu se dostaneme.
1: No určitě, ale a to až za chviličku.
0: Ano, ano.
1: Teď vás nebudeme zatím strašit, jo? Ty teploty budou vysoké.
0: Cože?
1: Ale nechceme vás strašit, jo? Nechceme vás strašit, takže teďka něco pozitivního a něco pěkného. Řekneme vám třeba, že vás čeká Míša Leicht a Forehand, dáme si písničku Flám, bude i Tony Brych, třeba Eliška Kotlínová a tak dále a tak dále. A docela určitě vás čeká i pořad Pod lupou a taky se podíváme na Dominiky, což jsou kluci, kteří dneska spolu s Dominikami holkami slaví svůj svátek.
0: No, já nevím jak vám, ale mně se tohle jméno velmi líbí. Konec konců na něj existuje i písnička, má takový pocit
1: Dominiku, Niku, Niku, ty jsi já tu si zaspívám.
0: A to je dobrý nápad, my ne teda.
2: Jo, dnes bude velký chlám, kdo to neví, ať jde dám. No tak pojď a vem ten tón,

poslední píseň od Brontosaurů v našem vysílání. Ježiša, to je venku, je horko, jako v peci, vůbec tam nechoďte, zatáhněte si žaluzie, doufám, že už jste si po ránu vyvětrali, jestli ne, tak vězte, že... Záleží, kam máte okna, jestli máte třeba na severní stranu, tak si myslím, že

0: Jste klidně ještě vyvětrat stihli, jo, a pak už si tam udržujte jenom pěkně ten chládek, puste si větrák, obalte se někde chladem a ledem, protože teploty po venku na západě Čech tedy kolem 20-18 stupňů Celsia, ale čím víc jdeme na východ, tak tím jsou teploty jako vyšší. 26 stupňů není vůbec žádná výjimka, dokonce úplně jižní Morava už teď ve 8:45 má 30 stupňů Celsia.
1: To je naprosto
0: neuvěřitelné. Tam asi padnou rekordy.
1: No, vypadá to tak. Konec konců i včera jsme překonali na mnoha místech České republiky teplotní rekordy, ale to bylo včera. Uvidíme, jak to vlastně dopadne dnes. D11, tady máme trošku problém v dopravě z Hradce Králové na Prahu. Exit na Pečky je to 32,5 km. Tady leží roztrhaná pneumatika mezi odstavným a pravým jízdním pruhem. Opodál stojí kamion, kterému se stala tahle ta nepříjemnost, ale pozor, je zde také poškozené osobní vozidlo, které do té pneumatiky roztrhané právě na tom 32,5 kilometru vlítlo.
0: No, možná je to tím horkem, víš, protože po ráno to už máme snad možná třetí pneumatiku, která byla někde praskla, tak opatrně.
1: No a když byla řeč od Tkačenky o sluníčku, tak teď si jedno takové slunce dáme. Animals, the house of the rising sun.

0: pod lupou.
1: Hans Christian Andersen, tak to je člověk, který je dneska v pořadu pod lupou. Šlo o dánského spisovatele. Přestože byl plodným autorem divadelních her, cestopisů, románů a básní, proslul je především jako jeden z největších světových pohádkářů.
2: A vězte, že v dětství a v mládí to neměl vůbec jednoduché, tak si ho pojďme malinko přiblížit. Hans Christian Andersen patří mezi nejslavnější pohádkáře všech dob. Narodil se 2. dubna v roce 1805 v dánském Odense do velmi chudé rodiny ševce a pradleny. Po smrti otce musel už jako dítě pracovat, ale nikdy se nevzdal svého snu stát se spisovatelem. Ve 14 letech odešel do Kodaně. Do Kodaně, kde zpočátku marně hledal uplatnění jako herec a zpěvák. Díky podpoře mecenášů však získal vzdělání a mohl se naplno věnovat psaní.
1: Psal romány, básně i cestopisy, světovou slávu mu ale přinesly pohádky. Celkem jich vytvořil 156 a byly přeloženy do více než 125 jazyků. Dodnes patří mezi nejčtenější knihy pro děti i dospělé.
2: No a mezi jeho nejslavnější díla, což všichni dobře víme, patří Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, Princezna na hrášku, Císařovy nové šaty, Sněhová královna nebo Statečný cínový vojáček. Jeho příběhy ovšem nejsou jen veselé pohádky, často v nich najdeme smutek, osamělost, ale i naději. Mnohé z nich vycházely z jeho vlastních životních zkušeností.
1: Andersen byl vášnivým cestovatelem a několikrát navštívil i české země. Přestože se za života stal uznávaným autorem, v osobním životě štěstí příliš nenašel a nikdy se neoženil.
2: Jeho pohádky ale žijí dál už téměř 200 let. Připomínají, že fantazie, odvaha a dobro mají sílu oslovit čtenáře všech generací. Bohužel nás opustil 4. srpna v roce 1875.
1: Tolik tedy připomínka známého dánského spisovatele, který tam je na každém rohu.

0: Vždycky je to úhel pohledu, jak zpívala Eliška Kotlínová, fajn je být volná. Já třeba nevím, kolik znám ve svém okolí žen, které by rády přivítali do svého středu nějakého bujarého muže.
1: Do jakého středu? Myslíš, že každá žena má nějaký svůj střed?
0: No. Ano, tak jdeme k muzice a následně k dopravě. Ta nás čeká za chviličku ve vysílání Country Rádia.
1: To byla teda zvláštní filozofická středobod
0: vesmíru,
1: otázka.
0: Středobod vesmíru jsem myslel, jako v myšlenkách má ve svém středu ukotvenou takovou tu filozofickou otázku. Potkám toho pravého.
1: Dobře, tak pojďme za muzikou, tady je Johnny Cash a dáme si i dopravu v našem vysílání, tak pokud jste za volantem, poslouchejte nás dál a klidně filozofujte.
0: Je to fajn.

0: Country rádiem na cestách.
1: Na ty cesty vyrážíme v 8 hodin a 30 minut. Nejprve se podíváme na koleje. Ostrov Svinov, Studénka, tady se to týká, nebo Ostrava Svinov, pardon, Studénka, jen pro osobní vlaky tahle ta výluka. Další problém je na trase Ostroměř Stará Paka a ještě Budišov nad Budišovkou Odry. Co nám nabízí silnice? Na Praze 14, tady velký pozor, protože nehoda v ulici Průmyslové, havarovalo se také v Brně, konkrétně Brno Střed, ulice Žabovřeská. No a další problém je z Vysokého Mýta, ulice Talafusova. Tak jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a teď už počasí a zprávy.
2: Country rádio.
3: Trampské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. O svých cestách po světě a nejenom o nich nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
5: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
6: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
7: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Country rádio. Krátké zprávy v půl.
8: Hezké ráno. Mírné ochlazení je na dohled. Ve čtvrtek se nad střední Evropou vytvoří frontální rozhraní, které bude postupovat k východu a od západu k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch. Ve druhé polovině týdne se postupně mírně ochladí a o víkendu budou teploty pravděpodobně od 24 do 29 stupňů. Členové Českého rybářského svazu spolu s Ústeckou městskou policií pokračují v kontrolách na březích řeky Labe. Strážníkům nově pomáhá například dron. Po 28 letech se eurové bankovky dočkají nového designu. Nejpozději do roku 2031 na nich budou významné osobnosti evropské kultury nebo místní příroda a ptactvo. S finálním výběrem pomůže i veřejnost. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později místy přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Máme tady Dominika, tak pojď, zaspíváme. Pojď kousek, 3, 4.
2: Dominiku, Niku, ty se sám jak poustevník, já hříšnou duši mám. Můžeš zázrak udělat, když nebudeš mít ti rád, peklo ďábla překonáš.
1: Já umím jenom to. Dominiku,
2: jo, tak to moc neumíš, dobře. Tak jak to s tím jménem je beze zpěvu?
1: Tak beze zpěvu, ach jo. Mužské křestní jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova dominus, které se dá přeložit jako pán. No a Dominika se překládá jako paní.
2: Jo? No tak vidíš to.
1: No, 24 tisíc těch Dominiků máme v Česku.
2: Ano, tak výborně, přejeme pánové všechno nejlepší. Snad potkáte nějakou svou Dominiku nebo Dominu alespoň. V kalendáři máme
1: Reinhard. A večer si dáte Dominu.
2: Tak, v kalendáři máme Reinharda, to je další jméno, které má původ v oslavě. Jedná se o staré germánské jméno složené ze dvou částí, Ragin, tedy rada rozhodnutí, a Hard, tvrdý a silný. Celkově lze význam jména interpretovat jako silný ve svých rozhodnutích nebo tvrdý rádce.
1: No, já myslím, že to bude takový ten člověk, jak prostě za každou cenu musí mít vždycky pravdu. Jo? Víš, jakože řekne, že to bude takhle, přitom to tak není, a teď všichni se stejně musí podřídit, než aby se s ním dohadovali.
2: No, záleží na toleranci toho protějšku a samozřejmě nebo toho partnera, jestli mu bude tolerovat tohle své rozhodnutí.
1: No, já myslím, že se s ním spíš nebude chtít dohadovat, takže ustoupí.
2: Dnes máme den nezávislosti na mase.
1: No, ten podporuje zdravější stravovací návyky a ekologicky udržitelné praktiky tím, že povzbuzuje všechny lidi, aby se na jeden den vzdali masa. Tak já vás taky povzbudím. Vzdejte se. Alespoň dneska zkuste to. Já myslím, že není to žádný problém. Chápu, že ty začátky můžou být těžší. Není to problém. Ty jsi to nikdy neskusil. Právě, zkuste to, jako já chápu, že to ze začátku může být jako problematické a složitější, ale myslím si, že to přináší jenom výhody.
2: Ano, výborně, to byla krásná, pozitivní, vznešená, taková ta krásná slova. Bohužel mě se netýká, já to můžu slíbit, slibem nezarmoutí, že to neskusím dnes, ale některý jiný den. Dnes máme v kalendáři také Mezinárodní den levhartů obláčkových. Protože levhart obláčkový je ohrožený druh kočky v jihovýchodní Asii, který čelí hrozbám odlesňování a nezákonného zabíjení.
1: Tak, tolik tedy informace, které jsme načerpali z kalendáře, nejenom toho mysliveckého, no a my se podíváme za Juditou Čeřovskou a dáme si pořádnýho Dominika.
2: Ano, než toho na začátku, tak teď si tuhletu krásnou píseň pořádně vychutnejme a vězte, že letí nejenom k Dominikům, k dnešním oslavencům, ale i k vám ostatním. Já se vracím do dětství díky téhle písni.
1: A jdeme na to.
2: Dominiku.

0: Mississippi Girl a to byla Faith Hill ve vysílání Country Radio ve 3:45.
1: Ano, jak to vypadá aktuálně s počasím? Třicítky nás teď trošku oponují, zvláště na jižní Moravě. To znamená, ty teploty opravdu jako vzrůstají rapidním, rychlým tempem. Konec konců dnes mají vystoupat až na 39, takže pitný režim, pokud nikam nemusíte vycházet, tak zůstaňte doma, třeba při poslechu Country Radio.
0: Určitě, myslím si, že to je takový ideální stav. Potom se podíváme taky na dopravu, protože D8 Praha Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou, tak tam vás od 14. do 18. kilometru ke zúžení na sjezd na Mělník čeká 20-minutové zdržení. Tak s tím počítejte, 4 kilometry je 20 minut, ano. Je prostě zdržení, které se úplně po ránu nehodí, ale bohužel.
1: Dospíváš to, to už bude téma po Pavlu Dobešovi a jeho písni Jarmila, protože vy samozřejmě, pokud nám zavoláte na telefon 210-323-333 a budete mít odvahu si s námi něco zaspívat, tak budete mít jedinečnou šanci. Tak volejte, my se na to moc a moc těšíme, ale teď už Jarmila.
0: Teď už Jarmila na rozespívání pro vás, pro všechny, co chtějí vyhrát deštník.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych, soudruhu, tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Dospíváš to?
0: Jasně, že to dospíváte. Jako málo kdy se stalo, že se to úplně nedařilo.
1: Když tak na druhý, maximálně na třetí pokus, ale já věřím, že dneska to Pavel odspívá na první dobrou. Pavle, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme.
1: Ano.
0: No tak bezvadný, tak slyšíme se dobře. Rozespívaný jsi, Pavle?
4: Tak ani ne.
0: Ani ne? No tak...
1: Nevadí.
0: Hele, nám to nevadí. Uvidíme, jako, jak to z tebe bude hezky sypat. Za chviličku pustíme ti ukázku písničky, která je docela dlouhá, takže budeš mít čas se zorientovat a dospívat píseň, která je připravená. Tak jdeme
1: pozor,
0: na to.
1: Pozor, jdeme na to.

0: ještě jedno kafe krucinál.
1: Než
2: pojedu
0: dál.
1: No skvělý, Pavle, ale já si myslím, že by to stačilo přesně, jak si to
2: Ale to byla taková pauza, prostě lelkování, jo, napětí, jestli jako tam skutečně jo. Bude to poslední slovo a bylo tak dobrý.
1: Ne, dobrý, Pavle, gratulujeme, bylo to krásné, krásně zastřený hlas, bylo to velmi příjemné. Takže krásně chycená melodie, text na první dobrou, takže gratulujeme.
2: Tam jsem slyšela akustiku náklaďáku, je to možný?
0: Je to možný.
2: Jo, bylo to, jako zní to vždycky, jako z toho náklaďáku se to vždycky nějak jako pozná. Tak paráda, tak děkujeme, vydrž na lince. Tady už je Robert Křesťan a druhá tráva. Ještě jedno kafe, úplně celá píseň.
1: Tak si pojďme společně užít. Ať se daří a šťastnou cestu pak, když někam jedeš.

0: Tony Linhart a klasika ve vysílání Country Rádia, písnička Japonečka. Já si myslím s Kačkou, že v těch klasikách, těch hudebních, budeme pokračovat i po hodině deváté.
1: A to si myslíš dobře, Vláďo, musím tě pochválit.
0: Ano, děkuju, málo kdy se to stane, já jsem za to hrozně rád.
1: No tak, zatleskáme Vláďovi, pojďme, zatleskáme mu, tak šikovnej kluk. Nové schovanky, Hana Horecká a taky Dolly Parton v našem vysílání, už po deváté.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.
4: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: to bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
3: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zvyšující se zájem Čechů o obytná auta a přívěsy zaznamenávají jak prodejci, tak kempaři. Některé kempy evidují až dvojnásobný počet ubytovaných, kteří prý často požadují jen kvalitní zázemí. Všechno ostatní si totiž vozí ve svém pojízdném obydlí. Letos obytných aut registr eviduje přes 66 tisíc, a to včetně karavanů. Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, jejichž původní domovinou je Japonsko, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Zanechávají za sebou okousané listy, což snižuje úrodu. Listokas japonský je známým škůdcem i ve Spojených státech, kam se dostal už před více než stoletím. Ve státech mu říkají japonský brouk. Teď se vrátíme zpátky domů. Návštěvnost středočeských státních památek je za první měsíc prázdnin srovnatelná s loňským rokem. Zájem někde dočasně snižují tropická vedra. Na všech 12 památek, které v kraji spravuje Národní památkový ústav, zavítalo od 1. do 30. července 97 434 lidí. Nejnavštěvovanější zůstaly hrady Karlštejn a Křivoklát. Příznivě hodnotí sezonu také kastelánka z Rudského zámku Martina Fialová.
2: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky. 65 tisíc návštěvníků za tu sezónu, ale počítejte s tím, že my jsme vlastně zámek otevřeli teprve v roce 2010 a zámek Zruč nad Sázavou není až tolik známý, jako třeba zámek Český Štenberg, nebo který je tady vlastně nejvíc v blízkosti.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože hasiči prý měli na pilno.
3: Během pouhých 2 hodin vyjížděli hasiči ze Zlínského kraje k desítce událostí spojených s nedělními podvečerními bouřkami. Nejčastěji je zaměstnali popadané stromy. Na Kroměřížsku museli zajišťovat také uvolněné stánky. Jednou dokonce v rámci výpomoci zasahovali i v sousedním Jihomoravském kraji. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Bude se hrát fotbal a fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahče a Štýrským Hradcem. Tolik z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
4: Když jsem ráno vyšla před dům, bílý lístek ve schránce byl, že prej na poště mám psaní.

0: To je Dolly Parton, tak možná, že jste poznali, že tyhle ty písničky zněly tak nějak stejně nebo dost podobně. To proto, že Dolly Parton se postarala o tu originální verzi písničky Travis Tennessee a tahle ta verze, ta byla ta původní originální, od kterých se nové schovanky do češtiny odpíchly.
1: Je to úterý v tandemu a protože se jedná o první úterý v měsíci, aktuálně v měsíci srpnu, tak věřte, že to budou vždy samé kavry a originály během celého dnešního dne.
0: Takže za chvilku třeba Mirek Hoffman, Bída Snouzí a originální verze od Merle Haggarda. Mm-hmm.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeji i po hodině 9, konkrétně v 9 hodin a 10 minut, Kačka Váďa.
0: A 4. srpna je úterý, tedy druhý pracovní den, svůj svátek slaví Dominik a nás čeká ranní otazník za pár minut.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Ani dnes v našem vysílání Country Rádia neuděláme vůbec žádnou výjimku a budeme se věnovat tématu ranního otazníku. To, že dnes budou teploty dosahující téměř až 40, o tom už jsme si povídali dnes během našeho vysílání mnohokrát. Konec konců i teď relativně brzo dopoledne v 9 hodin a 16 minut. To venku vypadá tak, že na mnoha místech už je víc než 30. No a samozřejmě k tomu bez pochyby patří stravování. A my se vás dnes chceme zeptat, jestli přizpůsobujete svůj jídelníček tomuto teplému počasí. Proč z toho vycházíme? Protože dnes máme mimo jiné Mezinárodní den nezávislosti na mase a když už tedy budeme nějakým způsobem šanovat ty masné výrobky, tak se od toho dá odrazit i ten váš jídelníček právě v těch velkých vedrech.
2: No a zvláště, když jsou ta velká vedra, tak možná to nevíte, ale měli byste taky probrat svoji spíš, jo? Protože no trvanlivé potraviny neznamená, že vydrží úplně všechno i teploty na 30 stupňů, protože když je nějaká potravina trvanlivá, tak to znamená, že je do 20 stupňů Celsia, takže byste měli dneska prostě...
1: To jsem netušil vůbec.
2: Všechno byste měli prostě dneska sníst, jo? A hlavně ne maso.
1: No, já si pamatuju, že jednou jsem nechal, byť to byl trvanlivý salám na sluníčku a pěkně teda jako se nám
2: ohřál. Z něj vytekla,
1: viď? Všechno, ano. Totálně, já si říkám, proč, jako proč začal zelená, teď je trvanlivé, já to si řekla dobře, takže do 20 stupňů.
2: Do 20 stupňů, skutečně, teď jsem o tom nedávno psala článek, je to velmi zajímavé, takže do 20 stupňů, jinak prostě se vám to všechno může pokazit, mysli, ořechy, všechno, tohle dneska můžete sníst a vlastně budete se cítit svěží a nemusíte k tomu mít ani to maso.
1: Tak ještě jednou, přizpůsobujete svůj jídelníček dnešního dne, nebo vůbec obecně těmto vysokým teplotám?
2: No, na to jsme moc vědaví.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je to první dopolední dopravní servis, přichází v našem vysílání Country rádia v 9 hodin a téměř 29 minut. Máme tu nějaké vlakové výluky a trošku komplikace na silnicích, tak si to pojďme vzít pěkně po pořádku. Ostrava Svinov Studénka, tak tady je vlaková výluka, ta krátkodobější potrvá do pátku tohoto měsíce. Další trošku problém v rámci spoje na trase Doudleby na Torlicí Letohrad a nebo také Budišov nad Budišovkou Odry. Jak to vypadá na silnicích? Nehoda na D0 je to na 0. kilometru ve směru na Ruzini, na D7 je to u Jesenice. Havarovalo se také v Pelhřimově v ulici Nádražní. No a ještě tu máme pohled na nehodu, která se stala na Praze 9 v ulici Českobrodské. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Lásko má, mám tu víno zvoný chrén.
4: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
3: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
4: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
5: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
4: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
6: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
4: Láska vás může zklamat. Country rádio nikdy. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
7: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
7: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
0: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dnešní otázka souvisí s horkem, které nás už tuto chvíli opanuje. Musím říct, že už kolem čtvrt na osm byla teplota asi 26 stupňů na Moravě, což je teda jako teplota nevídaná, i když už si pomaličku jakoby zvykáme, nebo už jsme to zažili letos, takhle vysoké teploty, ale stejně takhle brzy po ránu, jo, nepočítáme
2: je s tím. To trošku tristní, ano, a vzhledem k tomu, že teploty se nám dnes vyšplhají až na nějakých 39 stupňů Celsia, tak předpokládáme, že každý z nás, my to máme s Kačou úplně stejně, přizpůsobujeme ten jídelníček, nejenom na dnešek, ale vůbec na ty horké dny, právě těm vysokým teplotám.
1: No, tak myslím si, že většina z nás tak trošku jako míjí, ale je to jako logické, prostě ano. Tělo si žádá méně, protože když je to horko, i třeba kravičky, a to jsem se včera dozvěděla, prosím tě, od předsedy Zemědělského svazu,
2: ano.
1: Že i kravičky méně papají, jo, jak je to horko, tak prostě oni nemají, tím pádem jakoby produkují méně mléka, což je zase jako celkem jakoby výhodné s ohledem na ceny toho mléka. Takže je musí ochlazovat. Tam, kde prostě jsou ty farmy jako super, tak prostě tam jim udělali chlazení, mají tam prostě třeba i větráky, jo, jako to mají to vymyšlené.
2: To je dobře, každopádně to vedro nepůsobí jenom na lidi trošku negativně, ale samozřejmě i na tu zvěř, ať už to jsou kravičky nebo jakékoliv zvířátka, třeba i v lese, takže bychom třeba o ptáčky bychom měli pečovat, dávat jim vodu do pítka nějakého a dbát
1: ježečku.
2: O to. Ježečkům taky no samozřejmě, přesně
1: no,
2: tak.
1: Musíme se prostě starat nejenom o sebe, ale i o třeba divou zvěř.
2: Určitě. Tak těch příspěvků je tady mnoho, pojďme si některé z nich přiblížit. Petr napsal, počasí ne, ale v těchto vedrech ano. Nic těžkého nejím, spíš jen zeleninu či ovoce. Příjemný den přeje Péťa.
1: Petr napsal, ahoj všem, to rozhodně masíčko nesmí chybět, no. Ani kdyby tu čerti grilovali. K tomu dobrý drink a Moravák je spokojen. No, tak s těmi drinky bych to úplně nepřeháněla. A dneska byste si to masíčko mohl taky oželet, jo, když máme ten mezinárodní den bez masa.
2: Napsal nám Petr, určitě čím větší teplo, tím studenější jídlo a naopak nechápu, jak v těchto vedrech si někdo dá k jídlu horkou polévku.
1: No ale prý to ochlazuje. Já to taky ano. Jako ještě neskoušela, ale prý to jako ochladí. No.
2: No a já už vidím normálně, jak stojí před tím mrazákem a čím studenější jídlo v tom větě, jo? Zase pozor, abyste si nevylámali zuby na něčem, co je totálně zmrzlé na kost, na to bačka.
1: Dneska si dám hráškovou polévku, tak si nasype ten studený hrášek do té pusy, zalež to mlíkem. Tak ano. Napsala nám Eva, hezké dopoledne facebookoví přátelé, Kačenko a Vláďo, jasně, že jídelníček ve vedrech měním. Nemám chuť na nic. Zobu, oříšky, mrkev, vidíš? Salátový, okurky, ale večer, no ale to tak, Evičko, ale večer si flákovou masa na grilu neodpustím a na něm si ogriluji hermelín a hříšně se přežeru. No tak, jestli dneska teda zapnete ten grill, tak to se teda budete grilovat i vy sama, teda musím říct.
2: No u toho grillu v tomto počasí to asi nebude to pravé ořechové. No a já tady mám ještě jeden příspěvek od Luďka, ten by mohl být vítězný, protože je velmi vtipný. Ahoj Kačko, ahoj Vláďo, milé Country Rádio, odpovím jednoznačně. Čím větší teplo, tím menší mám hlad. A čím mám menší hlad, tím méně toho sním. A mám to tak i v zimě.
1: Takže ušetřím, zhubnu, ano. Prostě samá výhoda. Takže vlastně to horko přináší i výhody, dokud jste je teďka jako neznali. Tak vlastně díky našemu posluchači jsme vám to objasnili.
2: A ono nedadámo se říká, že všechno špatné je k něčemu dobré.
1: No vidíš, Vláďo, ty budeš zítra vypadat.
2: Tak, Luďku, ozvěte se nám, máte u nás dárek, teď si dáme další tandem v našem vysílání Country Rádia. Cover a originál.
1: Naděja Urbánková a originál Tammy Wynette.
2: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa. Stop.

poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí.

0: vámi je Country Radio. Blíží se nám 10. hodina, to znamená, že Milan Schmidt už si tady brousí zoubky, rozcvičuje se, říkal tady nějaký ty jazyklomy, pamatuješ si
1: ano,
0: nějaký?
1: Ano, svrkní cvrčka z mrkve, pan Šusták, suší Šusták.
0: Ježíš, víš, to, no, to, to, přesně proto já si to nepamatuju, je to ani vlastně neznám. No tak tohle všechno tady Milan předříkával, možná, že ho slyšíte tady, takhle vzadu si to pořád ještě opakuje, aby po 10. byl připraven a rozmluven, protože tady bude až do 15. hodiny spolu s vámi.
1: Ano a nebude tady sám, bude tady samozřejmě spousta soutěží, spousta zajímavého povídání a nebude chybět ani muzika, protože máme úterý v tandemu, tak se věnujeme coverům a originálům a to je vždycky první úterý v měsíci.
0: Ano, do 17. hodiny tady budete moci poslouchat písničky, které jsou si v mnohem podobné ano. A v mnohem jsou také rozdílné.
1: No a na vás bude, jestli třeba si řeknete, ten originál je lepší než ten cover, anebo obráceně, ten cover přece jenom je lepší, protože si můžu pěkně zabejkat v češtině tuhletu píseň, kterou mám rád třeba od dětských let.
0: No a nebo možná budete velmi překvapeni, že tohle není originální česká verze, jo? Jako, ale
1: to
0: že
1: jsem byl
0: to
1: mnohdy
0: je. No ale já si myslím, že celá řada písní, ano. Které hrajeme, jsou vlastně jakoby převzaté a málo se to ví, tak právě dnes je ten den, kdy se to dozvíte a bude vám mnohé odtajněno.
1: Tak Kačka Vládě vám přeji krásný, byť parný den, ale vy se s tím určitě nějakým způsobem srovnáte a zítra úterý 6. se na vás budeme těšit opět naslyšenou.
0: Zase v dalším horkém dni.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.
0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: Jsem starej Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Až 100 000 důchodců, kteří mají penzijní spoření, může ukončit smlouvu, aniž by jim za to hrozila sankce. Novinkou je také to, že náhradu dostanou penzisté, kteří spoření zrušili už dřív a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o vlastní vklad. Rozpočet to zatíží zhruba 60 miliony korun. Týká se to seniorů, kteří spoří méně než 5 let a smlouvu uzavřeli nejpozději v prosinci 2023. Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než 3x tolik elektromobilů, než jich po našich silnicích reálně jezdí. Jen pro představu, dnes u nás jezdí 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. O městské byty pro mladé je v Ostrově zájem. Město proto chce i nadále část bytů nabízet mladým lidem s dočasně sníženým nájemným. Tady je starosta Ostrova Pavel Čekan.
2: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů. Takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé.
1: Jak je to s lázněmi v Pasohlávkách, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Stavba čínských lázní v Pasohlávkách vázne. Hlavní budova měla být hotová začátkem příštího roku, dělníci ale zatím nekopli do země. Čínský investor proto zřejmě bude čelit milionové pokutě. Navíc se účastní soudního sporu s firmou vodovody a kanalizace Břeclav. V lokalitě mezi kempem Merkur a obcí Pasohlávky jsou hotovy pouze silnice, které k lázním mají vést. Luděk Savana Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Nakonec ještě jeden fotbalový přestup. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Tak vám přeji krásné úterý v tandemu i bez tandemu, záleží na tom, jestli máte rádi tenhle ten pořad, pokud ano, pak vás čekají covery a originály v průběhu celého dne, navíc možnost získat i certifikát Fachmann Country Rádia, no a pokud to rádi nemáte, tak si alespoň poslechněte třeba písničky, které nehrajeme tak často. S vámi je Milan Schmidt a přeji vám příjemný poslech.

0: Country Fachman.
1: Tak uběhla chvilička od toho, co jsme se přivítali, a už je tady první možnost získat ten certifikát, o kterém byla řeč. Před námi je zahraniční píseň, jmenuje se Lily the Pink a vy si ji poslechněte pozorně a měla by vám něco připomínat. No ne, že připomínat, měla by vám napovědět, že tuhle skladbu znáte také v českém jazyce a nás bude zajímat, kdože ji u nás zpívá. No a pokud to budete vědět, pak vás čeká certifikát. Tak pojďme na to, Lily the Pink.

0: Country Fachman.
1: Takže dozněla písnička s názvem Lily the Pink, no a vaším úkolem je teď říci, kdože u nás zpívá tuhletu písničku v českém jazyce. Myslím, že to nebude problém, protože ta melodie je tak zřetelná, tak jasná, že předpokládám, že to půjde velmi rychle, no ale pro jistotu nechávám zadní vrátka. Jisté ovšem je, že stejně tak, ať už uhádnete či nikoliv, vždy v této soutěži bereme pouze jeden telefon a je tedy pouze jedna jediná možnost. 210 323 333 právě teď. Dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den, ahoj, tady Jana.
1: Jano, zdravím. Takže, jak vy to vidíte a jak se vám líbila písnička, která dozněla, Lily the Pink?
2: No, líbila se mi moc a znám ji od Valdemara Matušky jako Houpavá.
1: Jo, Houpavá, přesně jo? Tak, Houpavá, je to tak. To je dokonce nadstandard, mě by stačilo říci, že Valdemar Matuška, ale ano, skutečně, je to takhle, takže Houpavá, to je písnička, kterou si teď pustíme jako důkaz, že máte pravdu. Zeptám se, jak jste na tom vy, co se týče certifikátu, už jste nějaký získala?
2: Ne, já jsem vlastně poprvé něco vyhrála, takže...
1: Tak gratulace veliká. Dobře, vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu co a jak a to je asi úplně všechno pro tuto chvíli, ano?
2: Děkuju, naschledanou.
1: Zatím naslyšenou neutečte mi. No a přátelé, tady je důkaz, že skutečně tu českou verzi zpívá Valdemar Matuška, ale já myslím, že jsme to poznali prakticky všichni. Country Fachman.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na dopravní informace. Polodenní výluku máme jednu jedinou, ale samozřejmě byla by chyba na ní neupozornit, takže Bruntál Krnov, tam budete až do 6. srpna přesedat na autobusy v rámci těch polodenních výluk. A teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích. Tak, z vlastní zkušenosti vím, že v okolí letiště to hodně postává, pokud jedete tedy směrem na Kladno, na dále potom po D7, tak tam počítejte se zdržením počítejte i na D2 na 53. km ve směru na Bratislavu, tam se totiž srazily dvě nákladní vozidla. Vypadá to, že máme trošku problém i na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni, právě srazil se tam nákladák s osobním autem. Já se ještě podívám pro vás konkrétně přesně v jakých místech to je, a těch míst je tedy několik, ale tohle je někde u Jesenice, takže tam je zrovna ta srážka, je to vlastně 0. kilometr, dalo by se říci, takže u Jesenice ve směru k D7 počítejte se zdržením, ale jinak, jak říkám, těch míst, kde se zdržíte na Pražském okruhu, je poměrně dost, takže pojďme se podívat třeba na další, které nám tady signalizují. Je vlastně kousek za tou dopravní nehodou, a sice na 2. kilometru, a to už je hlášena kolona. Další kolona potom tu očekávejte v blízkosti Porouchanevoho vozidla na 9.5. kilometru, no a jak jsem zmiňoval, od 28. kilometru směrem k Ruzyni také to už je tam kolem letiště, tam se pilně pracuje a je tam opravdu složitá situace. Takže pokud vezete někoho na letiště, vyražte minimálně o hodinku dříve. Tak a teď už pojďme dál, před námi je další muzika Úterý v tandemu, posloucháte Country Radio.
2: Country Radio.
3: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rosťa Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jdem!

0: Rádio, u kterého si odpočinete. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. O svých cestách po světě a nejenom o nich nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vážení a milí tuláci i tulačky, vítejte při poslechu naší pravidelné relace. Dnes se společně vydáme do Plzeňského kraje, kde navštívíme zříceninu hradu Roupov. Ta stojí na návrší nad stejnojmenou obcí, přibližně 6 kilometrů jihozápadně od Přeštic. Na první pohled zaujme neobvyklou dominantou, vysokým osmibokým komínem bývalé hradní kuchyně, který je v českých zemích skutečnou raritou. Právě tento osmiboký komín bývá považován za jednu z nejcennějších renesančních technických památek svého druhu u nás. I díky němu je Roupov snadno rozpoznatelný a často vyhledávaný milovníky hradních zřícenin i fotografy. Hrad založil ve 13. století Držek z Roupova. Na konci 14. století jej nechal významně přestavět Něpr z Roupova, který zastával vysoké posty v zemských úřadech. Největší rozkvět však přišel až koncem 16. století za Jana Netolického. Ten nechal hrad renesančně upravit. Vybudoval velkolepou kuchyni s dodnes dochovaným komínem a obytné prostory na tehdejší dobu vybavil velmi přepichově. Po 30leté válce začal význam tohoto hradu postupně upadat. Na počátku 18. století byl připojen k panství Červené Poříčí a přestal sloužit jako šlechtické sídlo. Opuštěné stavby se postupně měnily ve zdroj kamene pro okolní obce a tak se z někdejšího reprezentativního hradu stala romantická zřícenina. Po pozemkové reformě získal hrad i s okolním statkem diplomat a první československý vyslanec v sovětském Rusku, pan Josef Girsa. Ve 30. letech v době hospodářské krize nechal vyčistit hradní příkop, aby dal práci místním nezaměstnaným. Jeho rodině pak hrad zůstal i během období socialismu. Dodnes se zachovalo obvodové zdivo paláce, části opevnění, vstupní brána, obranná věž i dvě bašty. Hrad je v soukromém vlastnictví a běžně není veřejnosti zpřístupněn. Po domluvě s majitelem však bývá návštěva často možná. Přístup ke zřícenině je po značené cestě spod hradní vsi. Další informace o zřícenině hradu Roupov najdete například na webu kudiznudy.cz. Prýma den vám přeje Vítek.

0: Skvělá, krásná melodie v podání Františka Nedvěda a pak také originál zaspíval Dan Seals. Poslední dvě melodie této hodinky, než si dáme kulturní tipy, než si dáme předpověď počasí, tak se pojďme podívat na to, co si pro vás připravili Láďa a Kačka na zítřejší den. Kačenka nás pozve na zítřejší 6. hodinu.
1: Pěkný den, přátelé. Zítra si budeme povídat o pánovi, který byl skaut tělem i duší a navíc to byl kosmonaut, co rád stavěl letecké modely. A představte si, že v 15 letech získal pilotní průkaz, to znamená dřív než své řidičské oprávnění. O kom bude zítra ráno od 6 řeč? Tak zatím můžete přemýšlet. Pěkný den a zítra ráno se na vás těšíme. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sýma Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Už 35 let má Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Petr Fachmann.
1: Tak také v této hodině vám zahrajeme písničku, která vám může otevřít cestu ke získání certifikátu, že jste fachmanem country rádia. Co to vlastně znamená? No, je to takový diplom, na kterém je napsáno, že jste vzorným posluchačem a víte co a jak. Zatímco v té minulé hodině to bylo více než zjevné, tak tentokrát si myslím, melodie známá, ale vzhledem k tomu, že interpreta, který tuto píseň zpívá v češtině, nehrajeme tak často, tak možná, že to zas tak jednoduché nebude. No, uvidíme, nechám to na vás. Každopádně předlohou pro soutěžní kolo country fachmana mezi 11. a 12. hodinou se stává píseň Adios Amigo a zpívá Jim Reeves.

0: Country Fachmann.
1: Tak a teď je ta správná příležitost na čísle 210 323 333 prokázat svoje znalosti a už se o to někdo chce pokusit, takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo? Tak ještě jednou, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, tady Lenka, Praha.
1: Dobrý den, Lenko, Praho, povídejte, co
2: já
1: myslíte?
2: Já bych řekla, že to je... Jiří Grossman.
1: Myslíte Jiří Grossman a já vás musím zklamat, není to Jiří Grossman. Není,
2: tak děkuju.
1: Není vůbec zač, mějte se hezky, nashledanou. No a protože vy dobře víte, že v této soutěži dáváme vždy jednu možnost, tak není třeba volat znovu a tady je důkaz o tom, že to nebyl Jiří Grossman a není Jiří Grossman, je to Ladislav Řídil.
0: Country Fachmann.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na další dopravní zpravodajství. Pomalu, ale jistě se to bude na silnicích a dálnicích komplikovat, jak doprava housne, ale také na kolejích máme nějaké mimořádné události. Například na trati 016 Holice Moravany Chrudim, v úseku Chrudim Moravany se porouchalo vozidlo a je tam zavedena náhradní autobusová doprava. Ovšem pozor, nebude obsluhovat zastávku Tuněchody, takže s tím prosím místní počítejte. Pak tu máme tedy pohled na dálnice, jak říkám, tam to trošku housne, D2 53. kilometr ve směru na Bratislavu, dva nákladňáky v sobě, to je co se tedy týče havárií. No a teď se pojďme podívat na místa, kde housne doprava tak nějak přirozeně. Určitě jedno takové místo najdeme na D1 okolo 209. až 214. kilometru ve směru na Ostravu, kde je zužená vozovka na dva jízdní pruhy a tam hodně housne doprava. Určitě i na D5 na příjezdu do Prahy počítejte s nějakými problémy, protože tam pravidelně vzniká kolona na posledních 5 až 10 kilometrech. Momentálně to ale není místo, které by bylo na D5 nejvíce ucpané. Mnohem hustější doprava vypadá, že někde kolem 96. a 5. kilometru ve směru na Plzeň, kde je uzavřený pravý jízdní pruh a jsou tam práce na silnici. Podobná situace je mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov. I tady je hustá doprava. A stejně tak ve směru na Plzeň, ve stejném úseku, kde je také vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Počítejte tedy s hustou dopravou, případným zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
4: Každý má své touhy. Někdo ví, jak si je vyplnit. A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country Rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.
5: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
6: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
6: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
6: No, vždyť to říkám.
5: Aha.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

0: Je tady správný čas na další soutěž. Včera jsem vám už prozradil, že soutěžíme také o vstupenky na velmi vzdálený festival, který se nachází na Šuňavě. Je to tedy na Slovensku a Šuňava, festivalová luka za jazerom 14. až 16. srpna nabídne opravdu velmi pěkný program a sice zahrají Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Palodrapák, Petr Kocman, Texmeni, Štefan Repka a Goral, Slnovrat, David Benda, Zatulaní, Žojco a STF Band, Ališi, Brontosaurus Revival, Roman Vitkovský, B2, Blue City Band a další a další a další. Sami slyšíte, že se tam střídají jak slovenští, tedy interpreti, tak čeští. Je to proto, že tenhle ten hudební festival je s podtitulem To nejlepší z československé country, folk, bluegrass, gospel a trampské hudby. No a vy můžete být u toho. Na čísle 210 323 333 mám dva lístky pro někoho, kdo je, buď to bydlí na Slovensku a chtěl by do obce Šuňava vyrazit, a nebo pro někoho, kdo by se tam chtěl vypravit třeba na dovolenou. Není to problém, není žádná soutěžní otázka. Uvědomuji si, že i když je to atraktivní festival, je velmi daleko od nás a tudíž je to skutečně jen pro vážné zájemce. Teď nám někdo volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, Jura, Lipaný.
0: Dobrý den, Juro, zdravím vás. Takže vidím, že voláte ze Slovenska. Jak to máte daleko na Šuňavu?
1: 30 kilometrů.
0: No, tak to je za bukem, to je doma, tak jo, to je výborný. No tak já vám gratuluju, dvě permanentky, které můžete využít od 14. srpna až do 16. srpna právě na festivalové louce za jazerem, jsou vaše, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
1: Děkujem krásně.
0: Velká gratulace, no a vy jste teda pravidelným posluchačem Country Rádia, nebo šlo o náhodu?
1: O, pravidelný, odkedy vysíláte na satelitě, tak hezky. Jiné nepočuvám.
0: Vítečně, takže vás zdravíme, jsme rádi, že jste s námi, nikam neutečte, já vám řeknu více, ano?
1: Dobré, počkám.
0: Tak jo, a my pokračujeme dál, pochopitelně, pokud byste se chtěli někdo vypravit na tenhle ten opravdu skvělý festival a skvěle obsazený na vlastní pěst, no tak samozřejmě můžete, nemusíte čekat na lístky od nás. Na druhou stranu můžete, protože ještě nějaké mám a tak budeme soutěžit i v dalších dnech.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie až do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžeme potkat jak na dálnicích, tak na silnicích nižších tříd. Buďte na sebe opatrní, protože celý týden bude tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, nejvyšší teploty se ale stále budou pohybovat kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou objevit místy bouřky. Je potřeba přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu a nepřetěžovat se. I když je léto, tak někdy už musí myslet na Vánoce.
2: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
1: Se Savanou teď zavzpomínáme na dobu nedávno minulou.
3: Vstup České republiky do šengenského prostoru před téměř 20 lety udělal z pohraničních celnic na jihu Moravy vesměs nepotřebné stavby, zatímco některé se proměnily v muzeum, kasino nebo ekocentrum, jiné dodnes chátrají. Například budova bývalé celnice v Mikulově tu nyní čeká první krok k demolici. Po krachu restaurace budova chátrá a je nezabezpečená. Luděk Savana, Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Hokejisté Kladna zahájili další čas přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rudíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jardy Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak vida, máme 12 hodin a 10 minut, začalo polední menu a před námi je další soutěž, kdy mezi třemi písněmi budeme hledat společné téma. Než se k tomu dostaneme, mám pro vás takovou zajímavou informaci, která by mohla zaujmout zejména ty, kteří třeba chtěli vyrazit o prázdninách na parník a zjistili, že ve svých volných termínech už je vyprodáno. Stala se totiž nepříjemná záležitost, a sice ta, že nám onemocněl Jarda Samson Lenk. Jaroušek má nemocnou ruku, tedy víceméně to není v tuto chvíli nějak akutní, ale nemůže hrát a z toho důvodu samozřejmě musel zrušit své vystoupení na parníku Country Rádia. Zcela pochopitelně ti, kteří si zakoupili lístek, tak třeba když už to teď ví předem, že ta plavba ve čtvrtek nebude s Jardou Samsonem Lenkem, tak někteří z nich se rozhodli, že lístek nechtějí, což společnost, která provozuje tyto plavby

můžete zamluvit, a to prakticky až do té čtvrteční večerní hodiny. Takže zkoušejte to, já vás ještě budu vyzývat klidně, ale ta možnost tady pochopitelně je. Teď ale už pojďme k samotné soutěži, která začíná právě teď mezi 12. a 13. hodinou. Budeme opět soutěžit o dvě vstupenky na film Dovolená v Českém ráji, jehož jsme mediálním partnerem. K těm vstupenkám přidáváme i takovou láhev, která vám poslouží na dovolené pro dodržení pitného režimu, a také karty, kterými se můžete zabavit třeba právě na dovolené, ať už v Českém ráji nebo kdekoliv jinde. No a tyhle ty ceny získá ten, kdo správně odpoví, což je společným tématem písní, které budou zpívat kapitán Kit, Mirek Hoffman a Mirek Paleček. Já ještě dodávám, že ty lístky, které získáte, jsou do sítě Cinestar, to znamená, že můžete vyhrát, ať bydlíte kdekoliv, a v nejbližším kině Cinestar je pak můžete využít právě na premiéru filmu Dovolená v Českém ráji. Tak to jsou takové informace, které podávám před soutěží. Znamená to, že na číslo 210, 323, 333 by po odehrání třech písní se správnou odpovědí samozřejmě měli volat ti, kdo by chtěli na tenhle ten skvělý, nový a opravdu fajnový film vyrazit.

Kdo z jiskry oheň vykřesá, kdo ze stromu loď vytesá, či prám. Kdo pozná čaj a včas

kniha, kterou jsem dostal s mísou cukrlátek. Robinson to byl a s ním černý pátek. Nikdy bych za ní nechtěl knihu jinou. Spal jsem s ní věrně, vždycky pod peřinou. Žil jsem s ní léta na ostrově v moři. Zpátkem jsem bloudil v roklích na pohoří, jak Robinson kdysi.

0: Takže 12 hodin a k tomu nějakých, no řekněme 20 minut, takže přesně dodržujeme čas, tak jak to má být. Dostali jsme se na závěr soutěže, ve které hledáme společné téma třech písní, které právě teď dozněly. Ty tři písně obstarali a zaspívali kapitán Kit, Mirek Hofman a Mirek Paleček. No a ten, kdo správně odpoví na mou otázku, tedy respektive ten, kdo správně odpoví, jaké společné téma bylo v těchto třech písních, tak získává dvě vstupenky do Cinestaru na film Dovolená v českém ráji. Do jakéhokoliv Cinestaru ty vstupenky můžete využít kdekoliv. No a k tomu také láhev s logem tohoto filmu a také karty tematicky stvořené přesně na vaši dovolenou a také k tomuto filmu. Jinak příběh manželství Milena a Týny Svobodových, což je vlastně to nosné téma ve filmu, o kterém hovoříme, které procházelo určitou sérií nedorozumění a hádek, tak se mělo urovnat na dovolené. Jak to dopadlo, to se dovíte právě v tom filmu. Tak a teď už 210 323 333 správné číslo pro vás. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Halo.
0: Ano, dobrý den, Milan, Country Radio, zdravím vás.
1: Tady u telefonu Michal Nováček z Jihlavy.
0: Dobrý den, Michale, tak voláte na soutěž, rád byste vyrazil do kina?
1: Ano.
0: No tak výborně, tak to pojďme zkusit, já myslím, že by to nemělo být tak složité, tak předpokládám, že dva lístky pro vás budu určitě mít, včetně těch dalších cen. Co jste zaznamenal jako společné téma těch třech písní?
1: Já špatně rozumím.
0: No, protože máte puštěné to rádio, takže zkuste jo. to odejít. Jo, už jste to stišil, to je dobře. Teď už mě slyšíte normálně z telefonu, asi dobře, že jo? Už mě slyšíte dobře, jo?
1: No.
0: Tak jo, tak povídejte, co jste tam objevil jako společné téma?
1: Jo.
0: Ano?
1: Jo, teďka mi to vypadlo, takže nic.
0: Já vás slyším dobře, vy mě neslyšíte?
1: Ne, hlavy mi to vypadlo.
0: Jo, takhle. A, tak to je milý to, to je milý to. Tak se mějte, zdravíme do Jihlavy, třeba to vyjde příště. Zatím, nashledanou. No a jdeme dál teda, pojďme to zkusit, někdo další. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
2: Halo, slyšíme se?
0: Já vás slyším výborně, nevím, kdo tam je, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Vašek.
0: Tak Vašku, povídejte, nebo řekněte mi nejdřív, odkud voláte. Teda z auta, to slyším, asi mám takový pocit.
2: Ale... Z auta volám z Ostravy.
0: Hezky, to je pěkná dálka. No ale i tam bude Cinestar, i tam můžete vyrazit na tenhle ten skvělý film.
2: No, pokud mi... já bych v Opavě.
0: Výborně. Tak teď jde jenom o to říct správně tedy tu odpověď, co bylo společným tématem těch třech písní.
2: Já si myslím, že pátek Robinson.
0: Robinson, je to správný slovo, já vám tleskám, je to tak. Robinson zazněl ve všech těch třech písních a pro vás to znamená, že cena, o kterou dnes soutěžíme, je vaše. Já vás nebudu dlouho zdržovat, jste za volantem a navíc máme tu spoustu krásné muziky. Vydržte mi chviličku na telefonu, já si jenom napíšu adresu, je to celé, jo?
2: Ano, děkuju.
0: Taky děkuju. Velká gratulace a my jedeme dál za dalšími tandemy a já vám přeji dobrou chuť a hlavně příjemný poslech Country Rádia.

0: Už jste to ode mě určitě slyšeli, že když je úterý v tandemu, tak moc nemluvím, snažím se nechat odehrát co nejvíce písní a mluvím minimálně. Pochopitelně ovšem nemohu zapomenout na to, že je 4. srpna a svátek slaví Dominik, takže přeji všechno nejlepší všem Dominikům, kteří právě teď poslouchají Country Radio. Výhodou pro ně je, že tím, že je úterý v tandemu, mohou si přivlastnit v uvozovkách hned dvě písně jako dárek od nás a tentokrát jsou to skvělé písně, dlouhé písně a sice bude zpívat Pavel Bobek a Bruce Springsteen, takže všechno nejlepší a hezký poslech.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Máte rádi rybolovky? Pokud ano, tak si rozhodně nenechte ujít dnešní trampské tantamy, protože v trampských tantamech Kuba Jiroušek přivítá velice milou návštěvu, a sice Sašu Rivolovou. No a tato životní partnerka Vabiho Rivoli zasvětila svůj život cestování a psaní o něm, a jak říkal Kuba, vydají se na cestu po světě za doprovodu melodí bratří Rivolů. Takže to si rozhodně nenechte ujít. Trampské tantamy začínají v 19 hodin.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Nosí blouz

0: Polední menu právě teď končí, před námi je předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, start do nové hodiny, tedy cover verze originál v podání Nadi Urbánkové a Lynn Anderson, no a potom samozřejmě také možnost získat další certifikát Fachmann Country Rádia, k tomu všemu se dostaneme. Nezapomenu ani popřát dobrou chuť těm, co stále ještě obědvají, a teď už předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přeháňky nebo bouřky. Na teplomíru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
4: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzdal.
1: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
5: Zas to zrádný Benjo.
1: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Až 100 000 důchodců, kteří mají penzijní spoření, může ukončit smlouvu, aniž by jim za to hrozila sankce. Novinkou je také to, že náhradu dostanou penzisté, kteří spoření zrušili už dřív a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o vlastní vklad. Rozpočet to zatíží zhruba 60 miliony korun. Týká se to seniorů, kteří spoří méně než 5 let a smlouvu uzavřeli nejpozději v prosinci 2023. Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než 3x tolik elektromobilů, než jich po našich silnicích reálně jezdí. Jen pro představu, dnes u nás jezdí 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. O městské byty pro mladé je v Ostrově zájem. Město proto chce i nadále část bytů nabízet mladým lidem s dočasně sníženým nájemným. Tady je starosta Ostrova Pavel Čekan.
2: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů. Takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé.
1: Jak je to s lázněmi v Pasohlávkách, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Stavba čínských lázní v Pasohlávkách vázne. Hlavní budova měla být hotová začátkem příštího roku, dělníci ale zatím nekopli do země. Čínský investor proto zřejmě bude čelit milionové pokutě. Navíc se účastní soudního sporu s firmou vodovody a kanalizace Břeclav. V lokalitě mezi kempem Merkur a obcí Pasohlávky jsou hotovy pouze silnice, které k lázním mají vést. Luděk Savana Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Nakonec ještě jeden fotbalový přestup. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Posloucháte Country Radio, úterý v tandemu s vámi je Milan Schmidt, Naďa Urbánková a Lynn Anderson nám zahájili úplně všechno a teď je před námi Pepa Šimek, muž jehož nazval Milan Krbec, kapelník Zelenáčů, městským kovbojem, a to si můžete poslechnout také v našem povídání v srpnovém vydání pořadu Srdcem v country, ale to hodně předbíhám. V téhleté hodině spíše upozorní na to, že nás čeká další Fachman Country Radio, tedy soutěž o certifikát Fachman Country Radio, takže to si nenechte ujít, jestli rádi soutěžíte. No a z muziky pak vybírám třeba Tomáše Linku, Hanu Horeckou, Michala Tučného z těch českých interpretů. No a jejich předlohy zajistili třeba Don Gibson nebo Susan Ray a nebo třeba Bobby Bear. Takže máme se zase na co těšit, spousta krásné muziky, možnost srovnávat a slyšet i něco, co neslyšíme tak často. Tak pojďme dál.
1: Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob.

jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím.

sliboval získat ten certifikát a písnička se jmenuje Walk On By, zpívá Leroy Van Dijk a vy byste měli tedy říci, kdo u nás zpívá následující melodii v českém jazyce. Dnes jsme byli zatím úspěšní tak jako napůl, zatímco Houpavou Valdemara Matušky jsme odhalili víceméně v klidu, tak potom Jaroslav Řídil byl nad vaše možnosti, nebo respektive nad možnosti toho, kdo se dovolal. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát, pojďme se podívat tedy, nebo respektive pojďme si poslechnout nejprve tu předlohu, no a na čísle 210 323 333 jeden z vás může zkusit štěstí po odehrání právě této písně.

0: Country Fachman.
1: Tak dozněla písnička, která má být předlohou, jmenovala se Walk on By a já myslím, že nebude v tom žádný problém. Odblokoval jsem telefon a myslím, že hned první odpověď bude správná, respektive ona žádná jiná být nemůže, protože dáváme prostor vždycky jenom jednomu, ale myslím, že tentokrát to klapne. Pojďme to zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
2: Zdravím.
1: Tak, dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Tady Honza na Dolní Sázavě.
1: Tak Honzo, zdravím, zdravím.
2: Je to Jirka Grossman.
1: Ano, tentokrát je to ten Jiří Grossman, kterého posluchačka typovala v minulé soutěži, kdy to byl pan Řídil, ale skutečně tohle to je Jiří Grossman. A ještě náhodou potkám, se jmenuje ta česká verze a gratuluju.
2: Jasně, já vidím před sebou divadlo Semafor, jak se tam zpívá.
1: Jo. No tak, hele, a jak jste na tom, co se týče tedy těch certifikátů?
2: Zatím jsem žádnej nedostal.
1: No tak vydá, tak jsme to prorazili krásně s Jiřím Grossmanem. Takže mi vydržte chviličku na telefonu, gratulace veliká a řekneme si více, ano?
2: Mám velkou radost. Zdravím vás do studia.
1: Děkujeme moc krát, my taky zdravíme a pokračujeme dál. Tady je důkaz, že skutečně písničku stejnou melodii zpívá Jiří Grossman. Country Fachman.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na další dopravní informace. Máme tady zase náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Chrudim, Moravany a obráceným směrem. Je to proto, že na trati 016 z Holice Moravany Chrudim se porouchalo vozidlo a v tomto úseku tedy je zavedena náhradní autobusová doprava. Ovšem pozor, neobsluhuje zastávku Tuněchody. Počítejte s tím. Na dálnicích dávejte pozor, máme tady nějaké dopravní nehody, respektive na 7. kilometru ve směru na Prahu je větší dopravní nehoda, 2 nákladňáky v sobě. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh D1, 7. kilometr ve směru na Prahu. Není to jediná dopravní nehoda na D1, další je na 210. kilometru ve směru na Brno. Tam se srazil nákladák s osobákem. Počítejte se zdržením i v těchto místech. A navíc tam vidím ještě ukryté takové porouchané vozidlo, a to na 228. a půl kilometru ve směru na Brno. Je tam rozšířená odpočívka. Tady jsou psány ale práce na silnici, to je zvláštní. A už to vidím, 222. kilometr. Tak je to na druhou stranu ve směru na Ostravu, je to pro poruchu odstavený nákladák. Je to tam hodně zhuštěné, hned vedle se právě pracuje na silnici, proto to tam asi skočilo takhle nesrozumitelně, ale tohle to se týká tedy 222. kilometru ve směru na Ostravu. Buďte připraveni i tady na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
0: To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
2: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
3: Já mám žízeň, věčnou žízeň.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prý má na zaplacení.
3: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí. Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. O svých cestách po světě a nejenom o nich nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Takže 13 hodin a 35 minut dospíval Michal Tučný a Don Gibson. Než si dáme Hanu Horeckou a Susan Ray, tak pro vás mám informaci a vlastně taky pozvánku, která by vás mohla zajímat. Konkrétně hovoříme o tom, že dnes odjíždím na Paring Country Rádia. Dnes je tam Pacific, je vyprodáno a nemůžete se k nám připojit, protože je skutečně úplně beznadějně vyprodáno už delší dobu. Ale asi jste si všimli, že už jsem hovořil o tom, že v neděli 2., kdy měl být na lodi Jarda Samson Lenk a onemocněl, tak ho zastoupil Slávek Janoušek, byl to moc pěkný koncert, moc pěkná plavba, no a já jsem mluvil s Jardou Samsonem, on mi volal a říkal, že bohužel ty problémy, které má, jsou dlouhodobější, vážnější a budou vyžadovat poměrně radikální řešení, takže skutečně nemůže se zúčastnit ani plavby, která byla naplánována na čtvrtek 6. srpna a místo něj tam opět bude Slávek Janoušek, což někteří z těch, kteří mají koupeny lístky, nepřivítali s nadšením a vlastně zažádali o vrácení vstupného, což na druhou stranu otevírá možnost pro někoho z vás, kdo jste třeba na Paring chtěli v srpnu vyrazit a nemohli jste si vybrat a nemohli jste se dostat, protože byly ty první koncerty vyprodány. Tak tentokrát se otevírá možnost s námi plout ve čtvrtek 6.8. se Slávkem Janouškem, což si myslím, že je opravdu velmi dobrá náhrada za Jardu Samsona Lenka. Konec konců tenhle ten skvělý písničkář, kterého leta známe, jeho slavná Imaginární hospoda nebo naprosto kouzelné album Kdo to zavinil, tak to je opravdu, to jsou skvosty folkové, takže pokud byste chtěli s námi plout, tak ta možnost určitá se tím pádem nabízí, protože ti, co vrátili to vstupné, tak vlastně jakoby uvolnili místa, která vy si můžete naopak rezervovat. Na našich stránkách najdete potom kontakt na Pruh Polabí, který tohle to zajišťuje a vlastně ať už napíšete e-mail nebo zavoláte, tak se dovíte, jestli ty vstupenky vrácené ještě jsou k dispozici či nikoliv a můžete si je rezervovat a ve čtvrtek 6. být s námi na lodi a užít si podle mého názoru naprosto bezkonkurenční a parádní koncert Slávka Janouška, protože je prostě výborný. Tak to je taková moje pozvánka pro vás, co je tady dál. Z těch pozvánek, když jsme u Slávka Janouška, tak taky se dostaneme k tomu, že nás pozve do Cakle, protože to je právě festival, který pořádá on, Muzikanti v Cakli, každoročně velmi krásně obsazený, dlouholetý festival. Myslím, že se to datuje, no nebudu spekulovat, je prostě dlouho už ten festival a bude i v letošním roce, takže na to nás taky pozve. A pozve nás určitě i Tereska, která má připraveny kulturní tipy, které se vlastně chystají na 14. hodinu, což už je také zanedlouho. Teď Hana Horecká a já se Susan Ray. Hezký poslech přeji.

0: Novida, Kingston Trio, Early Morning. No, jestli chcete vidět, co vás čeká časně z rána zítra, tak si poslechněte Kačenku, protože ta ví naprosto přesně, co pro vás s Láďou připravili na zítřejší ráno. No a pak už nás čeká předpověď počasí a další pozvánky za kulturou.
1: Pěkný den, přátelé. Zítra si budeme povídat o pánovi, který byl scout tělem i duší a navíc to byl kosmonaut, co rád stavěl letecké modely. A představte si, že v 15 letech získal pilotní průkaz, to znamená dřív než své řidičské oprávnění. O kom bude zítra ráno od 6 řeč? Tak zatím můžete přemýšlet. Pěkný den a zítra ráno se na vás těšíme. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
6: Nezapomínej, když hrál jsem Tennessee
5: a tak se nám vybaví první

0: večer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu Loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v Loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců Bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Pět a třicet let s country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

No tak tohle byli Seekers a zpívalo jim to nádherně, no konec konců to samé můžeme říct o kapele Rangers, která zaspívala českou verzi této písně. Já v téhle hodině nemám pro vás certifikát Fachmana, dáme si naopak pozvánku na pěkné místo, kde se i dnes hraje hezká muzika, dáme si taky tuláckou stezku, ale dáme si také dvojice písní se stejnou melodií, pouze jedna bude v češtině a druhá v zahraniční verzi, budou hrát Jerry Reed, Merle Haggard, nebo třeba Spiritual Quintet, nebo Grošáci a Honza Vyčítal. No, bude tam toho zase dost a dost, takže příjemný poslech a užívejte si dnešní den s parádní muzikou, která třeba nezní tak často.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Brno, to je místo zaslíbené pro krásnou folkovou muziku a tak není divu, že tam kapely rády jezdí a konkrétně jedno místo mě opravdu velmi zaujalo, moc rád se tam vracím a koná se tam zajímavá akce, na kterou nás pozve právě teď Michal Kosmišimíček. Mišo, máš slovo.
2: Ahoj Milane, chtěl bych moc pozvat posluchače Country Rádia na festival Léto z Café Prah, který se odehrává i tento týden. 4.8. od 19 hodin před naší kavárnou v srdci Brna zahraje DNA Brno. Po nich budou hrát Praští, Mitři a Vy a celý večer úterní zakončí v 21 hodin kapela Živo v čele s Ivo Cicvárkem. 5.8. zahraje v 19 hodin Hovaduo, pak bude následovat od 20 hodin Lada a kapela, která zahraje písně ze všech tří alb, a v 21 hodin FT Prim. Přijďte se podívat na festival Open Air v srdci Brna, těším se na vás. Další informace na www.kafeprah.cz a přeju spoustu skvělé muziky.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak je tady zase čas pro nějaké ty dopravní informace. Pojďme se podívat na to, co se kde děje, tedy jak na kolejích, tak na silnicích. Začínáme na kolejích. Je tu toho poměrně dost. Vidím tady poruchu vozidla na trati 018 Litomyšl-Choceň. V úseku Choceň-Vysoké Mýto je náhradní autobusová doprava zavedena obousměrně. Počítejte prosím s tím, důvodem je porucha motorového vozu. Koukám pro vás i na dálnice, abychom se ujistili, kudy ano a kudy ne. Vidím, že na D8 na 33. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je nějaká překážka na vozovce, vypadá to na překližku v pravém jízdním pruhu. Projíždějte, objíždějte opatrně. Na D4 61. kilometr ve směru na Prahu, i tady je předmět na vozovce. Pak tu mám D55, 50. kilometr ve směru na Hodonín, máme tady roztrhanou pneumatiku na vozovce. Na D35, 282. kilometr je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam dodávka s vozíkem přes oba pruhy, pravděpodobně porouchaná. D1, 210. kilometr ve směru na Brno, srážka nákladního a osobního auta. Tak to je rychlý pohled na dálnice, přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
0: Radio. Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
2: Odpočiň si, Sára.
0: A dostanete kouzelnou

0: odpočíňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to je super.
7: Já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Country Rádio.
9: Řidiči málo vyznají rychlost povolenou.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vážení a milí tuláci i tulačky, vítejte při poslechu naší pravidelné relace. Dnes se společně vydáme do Plzeňského kraje, kde navštívíme zříceninu hradu Roupov. Ta stojí na návrší nad stejnojmenou obcí, přibližně 6 kilometrů jihozápadně od Přeštic. Na první pohled zaujme neobvyklou dominantou, vysokým osmibokým komínem bývalé hradní kuchyně, který je v českých zemích skutečnou raritou. Právě tento osmiboký komín bývá považován za jednu z nejcennějších renesančních technických památek svého druhu u nás. I díky němu je Roupov snadno rozpoznatelný a často vyhledávaný milovníky hradních zřícenin i fotografy. Hrad založil ve 13. století držek z Roupova. Na konci 14. století jej nechal významně přestavět Dněpr z Roupova, který zastával vysoké posty v zemských úřadech. Největší rozkvět však přišel až koncem 16. století za Jana Netolického. Ten nechal hrad renesančně upravit, vybudoval velkolepou kuchyni s dodnes dochovaným komínem a obytné prostory na tehdejší dobu vybavil velmi přepichově. Po 30leté válce začal význam tohoto hradu postupně upadat. Na počátku 18. století byl připojen k panství Červené Poříčí a přestal sloužit jako šlechtické sídlo. Opuštěné stavby se postupně měnily ve zdroj kamene pro okolní obce a tak se z někdejšího reprezentativního hradu stala romantická zřícenina. Po pozemkové reformě získal hrad i s okolním statkem diplomat a první československý vyslanec v sovětském Rusku, pan Josef Girsa. Ve 30. letech v době hospodářské krize nechal vyčistit hradní příkop, aby dal práci místním nezaměstnaným. Jeho rodině pak hrad zůstal i během období socialismu. Dodnes se zachovalo obvodové zdivo paláce, části opevnění, vstupní brána, obraná věž i dvě bašty. Hrad je v soukromém vlastnictví a běžně není veřejnosti zpřístupněn. Po domluvě s majitelem však bývá návštěva často možná. Přístup ke zřícenině je po značené cestě spod hradní vsi. Další informace o zřícenině hradu Roupov najdete například na webu kudyznudy.cz. Prýma den vám přeje Vítek.

0: Tak dozněla Oáza v podání kapely KTO, 14 hodin 57 minut, no, nejvyšší čas, abych vyrazil, respektive abych sem pustil Miloše Kellera. Užijte si odpolední vysílání, nezapomeňte na Trampské tamtemy se Sašou Rivolovou a naším moderátorem Kubou Jirouškem a já se těším na slyšenou zítra dopoledne v 10 hodin. Já teď vyrážím na Parník Country Rádia, kde budu se skupinou Pacific, v tomto horkém dnu si užijeme plavbu po vodě. No a jinak ještě připomínám to, že kdybyste se chtěli snad zúčastnit třeba té plavby ve čtvrtek, kdy měl být Jarda Samson Lenk, ale ze zdravotních důvodů ho nahradí Slávek Janoušek a tím pádem se tam uvolnili nějaké volné vstupy. Pak na našich stránkách najdete kontakt na pruh Polabí, kde můžete právě díky tomu kontaktu si zarezervovat, pokud ještě bude volno nějaké to vstupné, a ve čtvrtek strávit také krásný podvečer zase s námi za doprovodu skvělého kluka a opravdu velmi dobrého písničkáře, skladatele, autora Slávka Janouška. Tak a to je celé ode mě všechno, teď ještě předpověď počasí a pak už další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zvyšující se zájem Čechů o obytná auta a přívěsy zaznamenávají jak prodejci, tak kempaři. Některé kempy evidují až dvojnásobný počet ubytovaných, kteří prý často požadují jen kvalitní zázemí. Všechno ostatní si totiž vozí ve svém pojízdném obydlí. Letos obytných aut registr eviduje přes 66 tisíc, a to včetně karavanů. Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, jejichž původní domovinou je Japonsko, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Zanechávají za sebou okousané listy, což snižuje úrodu. Listokas japonský je známým škůdcem i ve Spojených státech, kam se dostal už před více než stoletím. Ve státech mu říkají japonský brouk. Teď se vrátíme zpátky domů. Návštěvnost středočeských státních památek je za první měsíc prázdnin srovnatelná s loňským rokem. Zájem někde dočasně snižují tropická vedra. Na všech 12 památek, které v kraji spravuje Národní památkový ústav, zavítalo od 1. do 30. července 97 434 lidí. Nejnavštěvovanější zůstaly hrady Karlštejn a Křivoklát. Příznivě hodnotí sezonu také kastelánka z Rudského zámku Martina Fialová.
2: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky. 65 tisíc návštěvníků za tu sezónu, ale počítejte s tím, že my jsme vlastně zámek otevřeli teprve v roce 2010 a zámek Zruč nad Sázavou není až tolik známý, jako třeba zámek Český Štemberk, nebo který je tady vlastně nejvíc v blízkosti.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože hasiči prý měli na pilno.
3: Během pouhých 2 hodin vyjížděli hasiči ze Zlínského kraje k desítce událostí spojených s nedělními podvečerními bouřkami. Nejčastěji je zaměstnali popadané stromy. Na Kroměřížsku museli zajišťovat také uvolněné stánky. Jednou dokonce v rámci výpomoci zasahovali i v sousedním Jihomoravském kraji. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Bude se hrát fotbal a fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahče a Štýrským Hradcem. Tolik z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Country Fachman.
1: Také je to poslední dnešní Country Fachman. Pravidla jsou stále stejná, to znamená, zahrají vám zahraniční písničku a potom budu zvědav, kdo jako první se dovolá se správným interpretem v české verzi. Stačí mi interpret, nemusíte vědět název české verze, když se trefíte, tak to bude všechno v pořádku. Za správnou odpověď od nás získáte potvrzení, že jste Country Fachman plus nějaký drobný dárkový předmět. Tentokrát jsem pro vás vybral písničku Johnnyho Cashe Any Old Wind That Blows a zajímá mě, jak už jsem říkal, kdo to naspíval v češtině. Ještě telefon a pojďme na to.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Fachmann.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Mirek. Mirku, zdravím. Abych zkusil Michala Tučnýho.
1: Michal Tučný, naprosto správně. A Greenhorní, yes. Zpívám píseň Větru z hor, se to jmenuje v češtině. Já vám gratuluji, stáváte si Country Fachmannem. Už máte nějakého fachmana, anebo je to poprvní?
2: Bude to palatý.
1: No tak jo. Tak vy vydržte chviličku na telefonu a domluvíme se, jak si Country Fachmana převezmete. Ano?
2: Ano.
1: Tak jo. Vážení milí posluchači, zase za měsíc bude Country Fachman.
0: Country Fachman.
1: No, to je ta příslušná písnička v češtině. Zpívám písně Větry z hor. Vrací,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tomáš Linka a také dva ITOka nás dovedli až k dalším dopravním informacím. Silnice číslo 6, to je z Prahy do Karlových Varů, je u Petrohradu v omezení. Jezdí tam kyvadlově a jsou tam kolony s obou stran zhruba na 4 hodiny. 55 z Olomouce do Přerova, u obce Kokor je dopravní nehoda, projíždí se rovněž kyvadlově a jsou tam také kolony. Počítejte v Praze s kolonami na magistrále, také na Hlávkově mostě a rovněž Vegbelské, zejména ve směru k D8, kolony začínají už na Černé mostě a táhnou se i Novopatskou. A od našeho posluchače máme informaci o tom, že na několika místech je neprůjezdná silnice číslo 19, vedoucí v podstatě přes Brdy. A je to z důvodu několika popadaných stromů na silnici. Dávejte tam pozor. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Už se stalo skoro zvykem, že v druhé polovině téhleté hodinky soutěžíme. Soutěžit budeme i teď, tentokrát o vstupenky na festival, který se jmenuje Friends Fest a koná se v Pardubicích na Dostihovém závodišti tuto sobotu 8. srpna. Co to je festival Friends Fest? Je to multižánrový zážitkový open air festival, který vzniká z aktivity firem, sdružení a jednotlivců, kteří mají pozitivní vztah k Americe a věnují se dlouhodobě obchodním či kulturním aktivitám spojeným s USA. No a šťastnou shodou okolností se místem, kde se tohle všechno protnulo v čase i prostoru, stalo právě město Pardubice a Dostihové závodiště. Co tam můžete zažít? Mě zaujala hlavně ta hudební vystoupení. Uslyšíte zpěváka Marpa, také skupinu Tublatanka. Nebudou chybět další kapely, mimo jiné David Koller se svojí skupinou, Michal Nesvadva nebo taneční skupina Krok 14, ale prezentovat se tam bude také česká armáda, bude tam setkání amerických aut, bude soutěž v pojídání hamburgerů, pochopitelně i velký ohňostroj. Bude toho tam daleko více a více. Podrobnosti na www.friendsfest.cz. V sobotu 8. srpna tento festival v Pardubicích na závodišti začíná. Vy jste dvojici vstupenek dostali, tak tu mám soutěžní otázku. A ta soutěžní otázka je opět dopravní. Dá se k závodišti v Pardubicích dojet přímo vlakem, anebo musíte vystoupit v Pardubicích na hlavním nádraží? Telefon a můžete telefonovat.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Rádio, dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Dobrý den, tak já poprosím křestní jméno a také odpověď na soutěžní otázku.
1: Miloslav z Vysočiny.
0: Aha, tak Miloslav z Vysočiny. Jak zní správná odpověď?
1: No, já mám takový tuky, že tam je udělaný, jako to, kolem týte, že se tam nechá prostě to někde vystoupit.
0: No, máte den správný, já to pojmenuji úplně přesně. Ta zastávka se jmenuje Pardubice Závodiště. Takže je to
1: jo,
0: tak.
1: Jo.
0: Máte pravdu, že se tam dá vystoupit. Odpověď je správná, dostáváte dvojici vstupenek. Vydržte mi chvilku na telefonickém spojení, domluvíme se, jak se jí převezmete, ano?
1: Fán, výborně, děkuji moc,
0: krásný den. Vážení milí posluchači, zítra budeme s touto dobou soutěžit o další dvojici vstupenek na festival v Pardubicích.
2: Country Radio. Úterý v tandemu. A co takhle originál? Znáte? Country.

0: Instrumentálka, kterou zahrál Jimmy Day a která se jmenuje I Can't Stop Loving You, uzavřela další hodinku Úterka v tandemu tentokrát, protože je to první úterý měsíci úterka originálu a cover verzí. Teď to bude mít jeden originál Tomáše Adamce, vlastně dvakrát originál, žádná cover verze. Nejprve informace o počasí a potom zpravodajství. A poslední hodinka Úterka v tandemu začne jednou písničkou ve dvou verzích. Tomáš Linka a Gordon Lightfoot ji natočili, ale vlastně v tom pokračování té hodinky budou i nadále dvojice, originály a cover verze. Teď originál Tomáš.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.
3: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
4: Country Radio. Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
5: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
4: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
5: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
4: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
5: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
6: Sedím tady podjedlí a vzpomínám.
5: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
6: Vzpomínám na osadu utříklá.
5: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Elektronická evidence tržeb se má do restaurací a služeb vrátit v lednu 2027. Spolu s ní dojde ke snížení DPH na nealkoholické nápoje, které se prodávají v provozovnách. Návštěvníci restaurací se na levnější sortiment příliš těšit nemají. Podle ekonomů si totiž restauratéři sníženou daň vykompenzují vyššími maržemi. Lidé se proto mohou setkat s tím, že cena nealkoholického nápoje zůstane stejná a spotřebitelé žádnou úlevu nepocítí. Kvůli suchu jsou skoro prázdné studny v některých menších obcích. Například v Putimově na Vysočině přitéká do vodojemu jen třetina obvyklého množství vody. Obecí proto musí dovážet cisternou z nedalekého Pelhřimova. Po víkendu často neteče voda vůbec. Za nedostatek vody může podle obce malý přítok z obecních studen i staré vodovodní potrubí. Místní se ho ale pokoušejí opravit. Pražská integrovaná doprava se rozšiřuje. Jakým směrem to ví Honza Navrátil?
2: Do systému pražské integrované dopravy přibudou na začátku srpna oblasti Humpolecka a Pelhřimovska. Díky tomu budou zavedeny změny na desítkách autobusových linek a vzniknou také nová rychlá spojení. Hlavní novinkou je spuštění expresní linky 401, která za 2 hodiny projede trasu z Prahy přes Loket, Čechtice a Křelovice až do Pelhřimova. Honza Navrátil, Praha.
1: Tip na výlet má pro nás Savana.
3: V areálu Kovozov ve Starém městě je aktuálně k vidění výstava jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpána Mareše. Unikátní expozice současně zahájila provoz v nově otevřených prostorách budovy Dvojka, které se nyní proměnily v krásné místo pro konání různých kulturních akcí. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty dnes začnou bojovat o Ligu mistrů na Letné, u toho bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Šulc. Mluví se o problémech s kolenem a český fotbalista vůbec není v nominaci. Pokud by Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahce, nebo na rakouský Štýrský Hradec.
1: Zprávy jsou u konce, je krátce po 16. hodině a hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 30 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Doufám, že posloucháte pokud možno v tandemu. Úterý v tandemu vstoupilo do své poslední hodinky. Poslední hodinka originálu a cover verzí. Zazněla nejprve cover verze Tomáš Linka a Fešáci, Čím jezdí láska, z prvního LPčka Fešáků Ostrov Fešáků z roku 1975. A inspirovali se také prvním LPčkem, tentokrát Gordona Lightfoota z roku 1966, Steel Rail Blues. A dále jedna písnička ve dvou verzích, od Karla Zicha a Alana Mikuška nebo od Highwaymenu. V obou případech mají v názvu Black and White. A také Rangers, Peter, Paul and Mary zahrají jednu písničku ve dvou verzích a Valdemar Matuška a Dave and Sugar. Nebude chybět kukátko a doprava v půl. Hezký poslech vám přeje Miloš Keller.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku má Michal Šimíček jednu velmi aktuální pozvánku, zejména pro naše brněnské posluchače na dnešek a na zítřek. Michale, máš slovo.
2: Chtěl bych moc pozvat posluchače Country Rádia na festival Léto z Café Prah, který se odehrává i tento týden. 4.8. od 19 hodin před naší kavárnou v srdci Brna zahraje DNA Brno. Po nich budou hrát Praští Mitři a Vy a celý večer úterní zakončí v 21 hodin kapela Živo v čele s Ivo Cicvárkem. 5.8. zahraje v 19 hodin Hovaduo, pak bude následovat od 20 hodin Lada a kapela, která zahraje písně ze všech tří alb, a v 21 hodin

0: hodin FT Prim. Přijďte se podívat na festival Open Air v srdci Brna, těším se na vás. Další informace na www.kafeprah.cz a přeju spoustu skvělé muziky.
1: Na dnešní a zítřejší program Léta s kafem Práh v Brně vás pozval Michal Šimíček a já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníkům.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byly Dave & Sugar a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Nejprve jedna dobrá informace, 55. To je trasa Olomouc-Přerov. U Kokor se už kolona rozjíždí, už neobjíždějte. D8 ve směru z Prahy, za sjezdem na Kralupy je porouchaný kamion, jezdí se jedním pruhem, opatrně dojíždějte do kolony. Pražský okruh D0, opět tradiční kolony okolo Ořecha. Počítejte s tím, že se mohou regulovat i vjezdy do tunelů, zejména od D1. A ještě 7, respektive D7 u letiště, počítejte také s tím, že se pracuje na křižovatce s Aviatickou. Kolony jsou delší od Slaného, počítejte s tím, že velmi pomalu pojedete od odbočky na Tuchoměřice. Od Prahy je kolona pomalu jedoucí od Evropské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. O svých cestách po světě a nejenom o nich nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak do nám v úterý v tandemu na vlnách Country Rádia hrají, zbývá jenom pár písniček, pár dvojic. Vicky Rivola a The Brothers for Zelené pláně, respektive Greenfields, to je dvojice, která právě dozněla. Teď Minnesengři a spousta divných přání a také Buck Owens, Act Naturally. No a tuhletu hodinku uzavře Petr Kocman s Asfaltovým blues a také Ricky Skeks a nahrávka s názvem Highway 40 Blues. No a úterý v tandemu, úterý originálu a cover verzí bude u konce. Tak zase za měsíc.

bumerangama je to jako s úzkejma. Někteří se vracej hned a jiný až po flámu. Podívej, už se vracím.

0: Tak se nám vešli ještě Honza Vyčítal a také Lazy Harry s písničkou o tom, jak se nevrací bumerang. Úplný závěr potom obstaral Chet Atkins a Mark Knopfler s nahrávkou Sweet Dreams. Úplný závěr této hodinky bude patřit Tomáši Adamcovi, co se týče informace o počasí. Ale ještě předtím, co vás čeká dál, 17 hodin písničky na přání, 18 hodin čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany a Vítek pěkný country pod kapotou. 19 hodin naživo, tramské tamtamy Kuby Jirouška, tentokrát Kuba Jiroušek uvítá zácného hosta, respektive hostku, a bude to Saša Rivolová. Ta byla dlouholetou životní partnerkou Vabyho Rivoli, zasvětila svůj život cestování a psaní o něm. Tak se bude o tom cestování povídat a hrát se budou melodie bratří Rivolu naživo v 19 hodin v tramských tantamech. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman nabídne vám Rebu McIntyre, také Šárku Reskovou nebo Jamesa Taylora a zahraje písničku z Bonanzy, tu vítěznou. Teď už Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přeháňky nebo bouřky. Na teplomíru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
4: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
6: Nezapomínej, když hrál jsem Tennessee
4: a tak se nám vybaví první láska.

0: večer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hanba.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Letošní červenec byl s průměrnou teplotou 19,3 stupně Celsia 11. nejteplejší od roku 1961, kdy meteorologové začali počítat republikové teplotní průměry. Zatím nejteplejší první polovinu letošních prázdnin jsme zažili před 20 lety, kdy průměrná teplota činila 21,3 stupně. Na srážky byl letošní sedmý měsíc, ale chudý. Spadlo jen 51 mm. A ještě do světa. V rakouském Salzburgu chtěli připomenout letošní 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, a to instalací stovek zlatých sošek slavného skladatele. Za necelé 3 týdny jich ale z veřejně přístupné výstavy zmizela přibližně polovina. Problémem už se zabývá policie. Teď se vrátíme zpátky domů. Jaderná elektrárna Dukovany prý chladí dobře. Tady je kolega Savana.
2: Navzdory tropickým teplotám a přetrvávajícímu suchu se obyvatelé Třebíčska nemusí obávat omezení provozu jaderné elektrárny Dukovany. Podle společnosti ČES mají elektrárny díky chladícím věžím dostatek vody pro chlazení i během současné vlny veder. Provoz kvůli suchu musela ale v minulých dnech omezit například maďarská jaderná elektrárna Pax. Kvůli nízkému průtoku Dunaje pokračuje v produkci energie zhruba na polovičním objemu, než je běžné. Problémy s výrobou energie kvůli suchu hlásí i Rumunsko. Za současný pokles vody v Dunaji může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín využívají pro chlazení kondenzátorů systém chladících věží. Díky tomu nikdy v minulosti nemuseli jakkoliv omezovat provoz v souvislosti s hydrologickou situací. Spotřeba vody pro chlazení je v tomto případě řádově menší než u elektráren s takzvaným průtočným chlazením. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: UEFA hrozí šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi. Čím? To ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Evropská fotbalová unie pohrozila prezidentovi Světové federace Infantinovi právními kroky. Důvodem je jeho plán na prodej podílů ze světových šampionátů soukromým investorům. Podle některých zpráv už Infantino couvl a svůj záměr prý neuskuteční.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Přála bych si zahrát manželovi k jeho kulatým narozeninám. Jindřichu, k tvým dnešním narozeninám hodně štěstí a zdraví a lásky ti přeje Zdeňka a posílá písničku Montgomery.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, chtěl bych nechat zahrát dvou kamarádům, kteří jsou teďka v Českém ráji, při Toulkách, Cesty toulaví. Jmenuji se Študa a Milan.
0: Dobře, zahrajeme Cesty toulaví, za chvilku, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Chci nechat zahrát manželovi píseň od Žalmana, Padlý anděle. Jedeme z Polska, řídí, tak ať se mu lépe jede. Píše naše posluchačka.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Teď tu máme jeden dluh ze včerejška, kdy už se na písničku nedostalo. Náš posluchač Mirek Novák chce popřát všechno nejlepší oslavenci, kterému jsme hráli také včera, tedy našemu kolegovi Frantovi Jakrovi. Nabízí mu zahrát písničku Hospoda u Tatarů, která se mu taky určitě líbí. Takže tohle přání plníme teď a vzkaz vyřizujeme.

0: s pivem.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím. Já jsem si chtěl se zeptat, jestli byste nám nezahráli nějakou písničku.
1: No, nějakou písničku bychom vám zahráli. Komu a jakou?
2: Tak něco od Boba Dylana.
1: Dobře.
2: Já nevím, jak se ta písnička jmenuje, třeba na to přijdete. On něco hezky zpívá a vokálem se to opakuje. Třeba se trefíte.
1: Zkusíme se na tom mrknout.
2: Ona má asi tak 3,5 minuty asi.
1: A pro koho to bude?
2: No, já bych chtěl dodatečně to popřát panu Janovi Pilipčincovi z Havířova, který se dožil nedávno 90 let a byl to velice výborný chlap, takový dobrý parťák.
1: Tak dobře, 90 let. Od Boba Dylana vybereme. Mějte se hezky, naschledanou.
2: No, děkuji vám mnohokrát, naschledanou.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednu písničku do dopravy stihneme, prosím zahrát, je tak pěkné, k 70. narozeninám báječné kamarádce Lídě. Všechno nejlepší, radost, pohodu a zdraví přeje Evča a všichni z farmy od Klatov.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dvojice hromadných nehod tady je na D5 z Plzně do Prahy. Na 45. kilometru je hromadná nehoda, tvoří se kolona. A na D4 ve směru z Prahy do Strakonic na 25. kilometru podobná hromadná nehoda. Počítejte s kolonami. Kolony jsou od Černého mostu přes Novopatskou, Dokbelské až k D8. A počítejte s kolonami také v Plzeňské ve směru centra okolo Klamovky. A rovněž jsou kolony na Vypichu, na křižovatce, to je v Praze 6, a to ze všech stran. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
5: Country Radio. S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
6: My partu měli

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: V první dvou písničkách v druhé polovině této hodinky budeme trošku improvizovat. Přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozkám, ať se máš krásně a nic se netrápí. Máme tě moc rádi, pěkně si zatancuj. Přeje Julča, Šurda a Anna. A posílají písničku od Ivana Hlase, kterou od nás nemohli slyšet, tak jsem vybral nějakou jinou. Věřím, že se bude líbit a hlavně, že se oslavenec nebo oslavenkyně pozná. A pak tu máme druhé přání. Nemáte, prosím, Chrisa Stapletona z Lady Gaga When a Man Loves a Woman? Píše Renča, tak tuhle písničku máme ve verzi Michaela Boltona. Snad bude lepší než Chris Stapleton.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A jsou tu další dvě přání. Zahrajte prosím pre všetkých, čo dnes pracují v takom teple od Vojty Nedvěda. Děda, píše Charlie z Bratislavy, tak to bude jedna písnička a druhá. Prosíme zahrát Já zase jak dřív od Kamelotu. Děkujeme Petra a Jára.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak snad nám čas na tohle poslední přání bude stačit. Prosím o zahrání písničky Martina od Karla Kryla pro pana Radka z Popůvek, který dnes slaví 70. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího a hlavně pevného zdraví do dalších let. Písničku posílají a přejí manželka Míla a dcera Radka.
2: Kobálce čbán a květina a list v němž ptá

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.
2: Na konci světa.
3: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
4: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá svát.
0: A Brontosaury.

Pacific. A spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Mírné ochlazení je na dohled. Ve čtvrtek se nad střední Evropou vytvoří frontální rozhraní, které bude postupovat k východu a od západu k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch. Ve druhé polovině týdne se postupně mírně ochladí a o víkendu budou teploty pravděpodobně od 24 do 29 stupňů. Členové Českého rybářského svazu spolu s Ústeckou městskou policií pokračují v kontrolách na březích řeky Labe. Strážníkům nově pomáhá například dron. Po 28 letech se eurové bankovky dočkají nového designu. Nejpozději do roku 2031 na nich budou významné osobnosti evropské kultury nebo místní příroda a ptactvo. S finálním výběrem pomůže i veřejnost. Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 stravovacích zařízení. U 6 našli nedostatky a uložili pokuty celkem za 10 000 korun. Do pražské integrované dopravy se zapojilo Humpolecko a Pelhřimovsko. Změny se dotknou desítek autobusových linek a nově jede expresní linka 401 z Prahy do Pelhřimova za 2 hodiny. České středohoří patří k nejvýznamnějším oblastem pro výskyt motýlů v Česku. Přírodovědci tam napočítali přes 2200 druhů, na některých kopcích až 1000. Mnoho z nich patří mezi ohrožené druhy uvedené v červeném seznamu. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vážení a milí tuláci i tulačky, vítejte při poslechu naší pravidelné relace. Dnes se společně vydáme do Plzeňského kraje, kde navštívíme zříceninu hradu Roupov. Ta stojí na návrší nad stejnojmenou obcí, přibližně 6 kilometrů jihozápadně od Přeštic. Na první pohled zaujme neobvyklou dominantou, vysokým osmibokým komínem bývalé hradní kuchyně, který je v českých zemích skutečnou raritou. Právě tento osmiboký komín bývá považován za jednu z nejcennějších renesančních technických památek svého druhu u nás. I díky němu je Roupov snadno rozpoznatelný a často vyhledávaný milovníky hradních zřícenin i fotografy. Hrad založil ve 13. století Držek z Roupova. Na konci 14. století jej nechal významně přestavět Něpr z Roupova, který zastával vysoké posty v zemských úřadech. Největší rozkvět však přišel až koncem 16. století za Jana Netolického. Ten nechal hrad renesančně upravit, vybudoval velkolepou kuchyni s dodnes dochovaným komínem a obytné prostory na tehdejší dobu vybavil velmi přepichově. Po 30leté válce začal význam tohoto hradu postupně upadat. Na počátku 18. století byl připojen k panství Červené Poříčí a přestal sloužit jako šlechtické sídlo. Opuštěné stavby se postupně měnily ve zdroj kamene pro okolní obce a tak se z někdejšího reprezentativního hradu stala romantická zřícenina. Po pozemkové reformě získal hrad i s okolním statkem diplomat a první československý vyslanec v sovětském Rusku, pan Josef Girsa. Ve 30. letech v době hospodářské krize nechal vyčistit hradní příkop, aby dal práci místním nezaměstnaným. Jeho rodině pak hrad zůstal i během období socialismu. Dodnes se zachovalo obvodové zdivo paláce, části opevnění, vstupní brána, obraná věž i dvě bašty. Hrad je v soukromém vlastnictví a běžně není veřejnosti zpřístupněn. Po domluvě s majitelem však bývá návštěva často možná. Přístup ke zřícenině je po značené cestě spod hradní vsi. Další informace o zřícenině hradu Roupov najdete například na webu kudyznudy.cz. Prýma den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Příjemný podvečer u čaj o 6. I dnes mám pro vás grilovací fígle. Alobal jako pomocník. Pevný alobal slouží k zabalení masa před pečením. Můžete s tou udělat zástěnu proti větru nebo s tím něco přikrejt místo pokličky a můžete do něj zabalit celé kusy, aby vám nepropadly roštem. Takzvané suché naložení, základní metoda, nasoleno, okořeněno, promícháno a uchováno v chladu. U kuřecího masa 2 až 8 hodin, u vepřového a hovězího třeba i 2 dny dopředu. Takzvané masírování. Masírování, tedy hnětání masa s tekutinou a kořením. To maso skřehne bez dlouhého nakládání. Musíte se s tím pěkně rukama potrápit. Marináda se připravuje předem, ale musí být osušena před pečením. Koření až po pečení. Na žáru se často koření spálí. Chutnější je ochucovat hotové kousky, pokud to jde. A teď marinády a recepty. Klasická voda, olej, sůl, koření, hořčice, bylinky, čili. Jogurtová, bílý jogurt, česnek, pepř, sůl, bylinky. Čínská, to teď frčí, bramborový škrob, vajíčko, sůl, koření, případně česnek, sojovka, zázvor. A ještě jeden fígl, který mě naučili na Balkáně. Mleté maso, takové ty čevapy a pleskavice a tak, nesolte, ugrilujte to. A ještě horké to dejte do nějakého kameninového hrnce nejlépe, ve kterém je nahrubo nakrájená cibule, normální bílá a velkozrnná sůl. Uzavřete, protřepejte a nechte chvíli odpočinout. A nejlepší je na tom pak ta cibule, která natáhne tu šťávičku z toho masa. Dobrou chuť!
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom pro tento týden. Ostrava Svinov, Studénka, jen vlaky linky S8. Doudleby nad Orlicí, Letohrad, Ostromě, Stará Paka, Budišov nad Budišovkou Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník, Linz, Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, Brno, Ivančice, Branice, Tábor a Dolní Poustevna, Bačandau. A také, a tu už je dlouho, Vsetín, Půchov. Šťastnou cestu i přes železniční výluky.
2: Country Radio. Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Rančej Psilon.
5: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
4: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
5: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
4: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
5: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
6: Sedím tady podjedlí a vzpomínám.
5: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
6: Vzpomínám na osadu u Tříklá.
5: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
0: Country rádio. Nejvíc country a české

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, Jiří Vondráček zdraví posluchače Country Rádia a jako obvykle touto dobou vám přináším písničku týdne. Teď máme už 32. týden, je léto, jak má být, a tak mám pro vás takovou svěžnou písničku skvělého vokálního tria, které se jmenuje Přelet MS. Jsou to paní učitelky z Blovic, Romana Tomášková, Jana Ješková a Romana Žežulková. No a já doufám, že se vám jejich písnička bude líbit a udělá vám radost. Jmenuje se Kabelky a poprvé jsme ji zahráli tady v Country Rádiu v karavaně číslo 11, což bylo v roce 2019. Objeví se tedy i v prázdninové karavaně číslo 96, kde budou písničky, které si už na Country Rádiu našly své místo v playlistech, a tak z toho máme samozřejmě s Denisou Markovou radost a slibuji, že jich bude plná karavana. Jestli se vám bude písnička líbit, můžete si o ní napsat do písniček na přání. Jmenuje se Kabelky a zpívají Přeletky, tedy Přelet MS.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Třetina nových plug-in hybridů v Evropě pochází z Číny. Snaha Evropské unie zabrzdit expanzi čínských automobilek tak naráží na své limity. Dovozní cla platí na čistě elektrická vozidla vyrobená v Číně, ovšem nikoliv na plug-in hybridy. Čínské značky tak díky tomu dnes ovládají již více než třetinu celoevropského trhu s plug-in hybridními automobily. Například v červnu dosáhl podíl čínských firem na prodejích nových plug-in hybridů 34%. Zásluhu na to mají především koncerny BYD, Chery a Geely. Jejich elektromobily se spalovacím motorem, co by generátorem elektřiny, jsou totiž registrovány také jako plug-in hybrid. Čínští výrobci letos v červnu dosáhli na 11% celkových prodejů všech nových osobních automobilů v Evropě a na 15% trhu s čistými elektromobily. Poptávka po bateriových elektromobilech za poslední rok a půl ale stagnuje a jejich tržní podíl se tak pohybuje mezi 10 až 15%. Zájem o hybridní pohony naopak výrazně roste. Po započtení klasických i nabíjecích hybridů drží čínské značky téměř čtvrtinu evropského trhu. Evropská unie se na tento vývoj chystá reagovat dalším zpřísněním obchodní politiky a chce rozšířit cla i na plug-in hybridy vyrobené v Číně. Parametry evropských celních restrikcí pak budou vycházet ze stejného schématu, které bylo uplatněno u elektromobilů v roce 2024. Pro ilustraci, sazby u bateriových elektromobilů se pohybují v rozmezí od 7 do 35%. Proti clům ale existuje cesta, jak je zcela obejít. Montovat auta v Evropě. Společnost BYD tak míří do Maďarska, Geely do továrny Fordu ve španělské Valencii a SAIC buduje závod v severním Španělsku. A i další významní hráči z Číny už aktivně plánují, jak začít využívat stávající výrobní kapacity v Evropě. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později místy přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 34 do 39 stupňů. Zítra bude stejné počasí jako dnes s teplotami 32 až 39 stupňů Celsia.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dnes se vypravíme do světa od idealizované romantické idylky našich českých osad, hrdě nosících názvy dalekých míst, se vypravíme do Austrálie, Jižní Ameriky, ale i na západní pobřeží Skotska. Průvodcem nám bude inspirativní žena, trampským národem milovaná. Publicistka a nezávislá cestovatelka Saša Rivolová. Ahoj, Sašo.
2: Ahoj, Kubo. Ahoj, kamarádi. Ahoj všichni posluchači.
1: Jak se daleké kraje promítaly do tuzemského života v době, kdy je navštívit bylo prakticky nemožné? Co je krásné a inspirativní na Austrálii? A čím může být i v době politické krize přitažlivá Kolumbie? Doporučuji otočit knoflíkem hlasitosti doprava a užít si dnešní hodinu trampských tamtamů se Sašou Rivolovou. Pokud byste se chtěli Saši na něco zeptat nebo ji jen pozdravit, můžete nám napsat na naši SMS bránu nebo na e-mail studio@countryradio.cz. A pokud byste chtěli, můžete využít i naši mobilní aplikaci. A začneme hned první skladbou Hic sunt leones.

0: Vaby Rivola dospíval píseň Hic sunt leones z října 89. My máme dnes ve studiu Sašu Rivolovou. Možná, Sašo, abych se tě zeptal na začátek na význam té skladby. Co ona vlastně popisuje, o čem vypovídá?
1: No, ten název Hic sunt leones je samozřejmě z latiny a znamená to zde jsou lvy. A je to věta, která bývala psána na starých mapách tam, kam dosud nevkročila noha bílého člověka, to znamená nezmapovaná místa. Ale současně pro mě osobně jsou to i bílá místa nejenom na mapách, ale v člověku. A právě když člověk cestuje na vlastní pěst, riskuje, dozvídá se spoustu věcí sám o sobě, dozví se, čeho je schopen, co dokáže přetrpět, co dokáže udělat pro toho druhého, kde už končí hrdinství a řekneš si ne, do toho nejdu. A to je právě to, co mě vlastně na tom cestování hrozně láká. No a proto jsem taky zvolila tenhle název pro svoje webové stránky. Ale pozor, nemáme tam com, ale hicsuntleones.info.
0: Sašo, ještě než se dostaneme k tvým současným cestám, zůstanu v názvu skladby. Jak jsi představovala ony krajiny lvů, ty neprobádaná místa v době, kdy byla vlastně minimální šance, že by se do nich někdy mohla podívat tedy za minulého režimu?
1: To je taky téma, které mám vlastně paradoxně ráda. Protože samozřejmě dnešní generace to sice zná z četby nebo z médií, ale nemá to prožité. A my, moje generace, my staré pažby, jsme sněli o všech těchto vzdálených místech. Četli jsme Jacka Londona, Batličku, já nevím koho všeho, Kerwooda, Májovky samozřejmě. A vždycky jsme, ne že jsme si mysleli, ale my jsme věděli, že se do těch míst nikdy nepodíváme. A ten moment, kdy se prostě ta opona roztrhala a všechno, co bylo předtím nemožné, se stalo možným, tak to bylo tak okouzlující, to byla takový dech svobody, který vlastně je mi líto, že to dnešní generace už nezažije, protože to prostě bylo heartbreaking.
0: Když se podíváme na tu recepci do trampského prostředí, tak samozřejmě jsem prosakoval, jak už si říkala, ty náměty z literatury, z filmů. Vlastně, ale potom v roce 89 ne všichni ty trampové, i když o tom zpívali a snili se, rozhodli vyrazit. Prostě řekli, že to nepotřebují, že zůstanou tady, že mají ty svoje klondajky tady a nikdy se tam nevydali a nechali si to tady. Máš na to vůbec nějakou odpověď, proč někdo zůstal takhle jako zapikán?
1: No, odpověď snad ani ne, ale velkou toleranci, velice to respektuju. Já třeba se velmi dobře znám a jeden čas jsem s nimi trampovávala. Čeští paběrkové. A to jsou dneska osmdesátníci a opravdu stále ještě pravidelně jezdí na vandry pod Širák. Ani
0: dokonce
1: ne,
0: v zimě přechází, že jo, brzký hřeben.
1: No. Přesně tak. A já tedy k ním chovám hlubokou úctu a vůbec mě nevadí, že zůstávají v té naší malé české kotlině. To je Miki Rivola, můj švagr vlastně, říkal, tramping je stav duše. To znamená, můžete být trampem, i když jste na kolečkovém křesle a trávíte zbytek života někde na zahradě. O tom to není. Ale pochopitelně na druhou stranu, když mě pánbu obdaroval tím, že ty nohy ještě slouží, oči ještě vidí, noha s hlavou už to slavné není, ale to se zas tak snadno nepozná, takže chci v tom posledním období života prostě stihnout, co se dá, dohnat, co nám bylo původně odepřeno.
0: Sašo, ty jsi vybrala teď písničku Na břehu Jeniseje. Vlastně autor Ivan Mládek, zahraje to se Zelenáči. Proč zrovna tuto píseň?
1: No, jednak mě hrozně baví, protože vlastně tam se jasně hovoří veselým tónem o tom, jak my Trumpové, kteří jsme v tom prvom republikovém období prostě nosili kostkované košile a telata a tak dále, tak jsme přešli na takovou tu jako vojenskou linii a je to strašně srandovní. A kromě toho, já si myslím, Country Radio má podtitul Klidné rádio do neklidné doby a tahle doba je momentálně hodně neklidná, hodně turbulentní a vlastně ani ne moc veselá. A tak jsem si říkala, pojďme si udělat trošku legraci a radost.
0: Dobře, a já k tomu poté přihodím Helenu Maršálkovou a Tonyho Linharta ve skladbě Jenisej.
2: Na břehu Jenisej.

0: Posloucháte Tremské tamtamy dnes se Sašou Rivolovou a my se nyní vydáme do Austrálie. Sašo, ty jsi v loni byla v Austrálii 6 neděl. První možná byla to tvoje první cesta do Austrálie?
1: Byla to moje první cesta do Austrálie, byli jsme tam teda 6 týdnů a líbilo se mi na ní hlavně, nebo nejenom, ale moc se mi líbilo to, že jsme opravdu, prostě bylo to takzvaně na tuláka, celých těch 6 neděl jsme kempovali a projeli jsme toho spoustu a byla to paráda.
0: Možná, když mluvíš v množném čísle, tak bychom posluchačům měli říct, že ty cestuješ se svým partnerem Václavem Lomičem. Jak ty ho definuješ vlastně?
1: Já vždycky říkám, že je to můj partner na cestách i v životě, přičemž ale na cestách nám to spolu jde překvapivě mnohem lépe než doma.
0: Proto jste pořád na cestách.
1: Tak. A když je hodně zle a už bychom se mohli pohádat, tak ty dvoje oči se střetnou a v těch hlavách se ozve. No jo, sakra, když ho opustím, s kým pojedu?
0: Takže Vašku, zdravíme tě. Když říkáš, že cestujete vlastně na divoko, tak vy vlastně spíte doma pod stanem, že?
1: Většinou.
0: Většinou. A cesty třeba po Austrálii, jak se tam přepravujete?
1: Tak tam jsme samozřejmě museli mít pronajmuté auto, tam jsou obrovské vzdálenosti, jenom třeba od pobřeží do toho centra k Uluru třeba například, tak je to nějakých 800 kilometrů a na těch 800 kilometrech jsou dvě benzínové pumpy, takže tam prostě to jinak nejde.
0: Když cestuješ, tak cestuješ spíš za kulturou, za přírodou, nebo to nelze oddělit?
1: Já mám ráda pestrost ve všech směrech, takže mám ráda, když je tam od každého kousek. Samozřejmě příroda, to je jasná věc. Hrozně ujíždím na zvířatech, zvířátka, to je moje. A na druhou stranu, pokud někde jsou nějaká zajímavá etnika, tak to taky jako je velice přitažlivý a vlastně vůbec setkávání s lidma jako takovýma.
0: Ty máš vždycky velmi bohatou fotodokumentaci z těch cest. Tu můžou posluchači vidět jak na Facebooku Cestovatelské pořady Saši Rivole nebo na tvých cestovatelských pořadech napříč republikou, když jezdíš. Ty fotky fotíš sama nebo?
1: Fotíme oba s Vaškem a pak si tak nějak střihnem, kdo má zrovna lepší úhel.
0: Když jsi mluvila o těch zvířatech, splnila jsi tam nějaký sen v Austrálii, co jsi chtěla vidět naživo?
1: Tak sen to zrovna nebyl, nebo pokud to byl sen, tak takový trošku jako do příšerna, ale za to byl velmi zábavný. Austrálie je samozřejmě země vačnaců.

0: A s jedním tím vačnacem jsem se potkala takzvaně, až bych řekla, tělo na tělo. Dneska je to zábavná historka, v tu chvíli jsem byla trošku zaskočená. Tábořili jsme a Vašek odešel kamsi do Křovisek vyřešit své osobní záležitosti. Já ležím v polospánku, slyším mlaskání, dýchání, říkám si, co mlaská, je půlnoc, určitě nejedl. No, mlaskal, ano, ale ne Václav, ale Wombat, což je sice vačnatec, ale taky hlodavec. A prohlodal nám síťku od stanu, dostal se mi do nohou stanu a žral mi náš jediný chleba. Byla sobota večer, bez chleba nelze. Tak na něj hulákám, říkala jsem si, já když naladím, tak to je jako brány Jericha, nic. Blikám na něj čelovkou, nic, každý slušný český zvíře by dávno zdrhlo. On pokračoval v hodování, tak jsem ho už v zoufalství mlátila tou čelovkou po čenichu. On dožral do posledního drobečku, vycouval a v tu chvíli se vrátil Vašek a vydá tu díru v tom stanu, povídá, co to tady nacvičuješ?
1: A Wombat utekl.
0: No jasně, no.
1: Já vím, že hodně se na někoho chodí lidé koukat do pražské zoo a obdivují jejich bobky, protože oni mají ty čtverce, že jo? Nebo ty kostičky.
0: Mají hranaté, ano, protože oni mají hranatý konečník. Takže to je taková, aspoň se jim to s prominutím hovenko nekutálí, že?
1: Tak. Pojďme zase za muzikou. Hoptropáci nás vezmou právě do Austrálie se skladbou Veterán a poté bychom si pustili Wabiho Rivolu a Island.
0: Bez.

0: z Islandu zpátky do Austrálie se Sašou Rivolovou na vlnách Country Rádia. Sašo, co tě na Austrálii vlastně nejvíce zaujalo? Proč bys řekla, že by se tam měl vlastně každý podívat? Kdyby se tě někdo zeptal, proč vyrazit do Austrálie?
1: No, já si nemyslím, že by se tam každý měl podívat, protože každého z nás oslovuje něco jiného. Teď mám zrovna dva kamarády, kteří jsou v Grónsku. Grónsko je teď zrovna nějak jako velmi populární.
0: V kurzu.
1: V kurzu, ano. Já spíš tíhnu k těm teplejším krajinám. Jak už jsem se zmiňovala, tak ty zvířata, které jsou samozřejmě v Austrálii naprosto unikátní, protože jsou endemický, to znamená, nikde jinde nežijou a je jich tam prostě obrovská sada. Je tam samozřejmě nádherná příroda, jsou tam strašně zajímavá místa. Mě třeba ani tolik neoslovilo Uluru, to je ta rudá hora, že jo, kultovní, jako město, které se jmenuje Coober-Pedy. A to je podzemní město, které vzniklo na základě toho, že v té oblasti se našla spousta smaragdů a protože v té oblasti vládnou obrovská horka, 40 zcela průběžně, tak ti lidé, ti původně kopáči, ale pak už i normálně žijící tam, nemohli žít na povrchu a vlastně do dneška mají byty, celé byty, dětský pokoj, jídelna, ložnice, vytesané do hloubky, jako nory do země.
0: A jak je to nesmírně zajímavé. Jak je to město staré jenom?
1: No, já si myslím, že to muselo být nějak kolem 1920.
0: Takže to
1: přiznám,
0: není až tak,
1: se, že
0: až
1: jsem
0: tak
1: to zapomněla. Není to zas až tak staré. Bude to takhle nějak, protože vlastně tam přijížděli lidi po první světové válce, kteří neměli peníze, hledali prostě dobrodružství a hledali ten nový svět a tady tedy takovýmhle nesmírně kuriozním způsobem zakotvili.
0: Teda to jak staré Jericho nebo ty v Turecku, ty města, že jo, které našli, že byly podzemní. No, měla jsi tam šanci vidět třeba i ty aboriginse a ty původní obyvatele nebo moc ne?
1: Trošku pár jsem jich potkala, ale bohužel ve městech a to je taková ta smutná historie, asi tak jako jsou Křováci, asi tak jako jsou severoameričtí indiáni prostě. My jsme jim vzali jejich způsob života, vzali jsme jim do značné míry ten jejich životní prostor a oni vlastně teď bohužel degenerují, žijí na okraji společnosti, propadají alkoholu, oni samozřejmě neumějí štěpit alkohol, takže to na ně má devastující účinek. Je to smutná historie.
0: A když bychom se podívali ještě na tu faunu a floru, ta příroda, já vím, že tam hodně hoří, že tam je vlastně oheň a ty požáry běžnou součástí toho ekosystému, že něco musí shořet, aby ten popel to tam vlastně zase za to, jak se tomu říká, zahnojil, když se to tak řekne. Je tam ta příroda, řekla by si, zdravá, není tam ta lidská, tam tolik člověk nenapáchal, ne, té škody na té přírodě?
1: Ne, ta příroda je opravdu dost nedotčená. My jsme byli v několika národních parcích, včetně právě jednoho, kde bylo těsně po těchto těch požárech a projížděli jsme prostě po silnici, ne, silničce, vlastně podél doutnajících zuhel na tělých stromů a už na těch pahýlech černých vyrážely zelené prostě halusky. Ta příroda si opravdu dokáže úžasným způsobem pomoct.
0: Teď tady máme archivní okénko. Pustili bychom si dva skutečné světoběžníky. První bude Edward Ingrish. Asi. Říkáme jako český Jára Cimrman. Myslím, že posluchači o Ingrishovi toho už víte celkem dost, pokud jste našimi pravidelnými posluchači. Pustíme si jeho nejslavnější skladbu Niagáru v podání Westmanů a poté píseň od Gézy Včeličky, neméně vlastně vydatného cestovatele, který vlastně prosul tím, že hodně jezdil na lodích a přiživoval se tím, že hrával na kytaru svoje písničky lidem, kteří tomu vůbec nerozuměli. A z této doby pochází skladba Opilý koráb a tu by nám zaspíval poté kapitán Kit.
1: Těším se.

obec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli mě svoje smolné věnce, pět nocí tančil

čas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchranná plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod.

0: mi praskne kýl, kéž sletím do moře.
1: Ano, tyto skladby už jinde než v Terémských tamtamech zřejmě neuslyšíte. Dnes tu máme Sašu Rivolovou. Sašo, v rychlosti bychom se podívali na pozdravy a otázky. Tady se mi líbila moc jeden pozdrav. Ahoj Sašo, bylo to v Plzni na Lochotíně asi v roce 84. Seděl jsem sám odpoledne nahoře, vy jste šli kolem, aby se zeptali, jestli může přisednout vedle. A to tam bylo 200 volných míst. Na to nikdy nezapomenu. Dík, Kadlík. To je moc pěkné.
2: Zdravím, Karlíku, ahoj.
1: Poté tady máme, dobrý den, můžete mi prosím zopakovat ten Facebook vašeho hosta, rád bych se podíval na fotografie z Austrálie, děkuji, Jirka Hlava. Ten Facebook je cestovatelské
2: pořady Saši Rivolové.
1: Dobře, a ještě tady se podíváme. Tady píše Sany, že jsme se trošku zmýlili, že v Coverpedii nenašli smaragdy, ale opály.
2: Je to pravda. Já se přiznám, já jsem si starý chudý Trump, takže ty diamanty jsou pro mě trošku taková jako vzdálenější záležitost, ale přijímám opravu, jsou to opály.
1: Zdravím vašeho hosta z Vláčku mezi Chocní a Náchodem. Ahoj Vicky, ať se daří tobě a všem, co jsou na příjmu ranč. Tak to je moc pěkné.
2: Taky zdravím ranče, čau.
1: Teď bychom se mohli z Austrálie přesunout v tamtamech do Jižní Ameriky, konkrétně do Kolumbie, kterou si procestovala společně s Vaškem letos. Když se řekne Kolumbie, většině posluchačů se vybaví buď problémy s drogovými kartely nebo fotbal. Jaká je ale Kolumbie doopravdy v celku?
2: No tak samozřejmě to, co zmiňuješ, Kubo, to tam stále je. I když kolumbijská vláda se v poslední době velice snaží tu drogovou problematiku co možná nejvíc omezit a docela se jim to i daří. Na druhou stranu, my jsme vlastně byli trošku, neříkám zklamaní, ale překvapení, protože jsme tu zemi čekali takovou víc autentickou. Ona v poslední době se tak, až bych řekla, amerikanizuje, jakmile je někde něco zajímavého, jak přírodě, tak třeba nějaké architektonické záležitosti a tak, tak okamžitě prostě je kolem veliký humbuk, takový jako Disneyland, stánky s cukrovou vatou a já nevím čím vším. A co je třeba hrozně legrační, to jsme se opravdu mockrát pobavili, tamnější ženy, a tím myslím ženy slušné, matky od rodin, nosí takové modely, jaké by tedy ve Spojených státech určitě vůbec neprošly.
1: Místní lidé a kultura, je tam ještě šance potkat ty autentické Kolumbani?
2: Kolumbijce.
1: Kolumbijce, tak.
2: Tak samozřejmě, že ano. Kolumbie je vlastně co do té krajiny hrozně pestrá, že jsou tam hory, kordiléry, je tam ta přímořská oblast kolem Kartagény, jsou tam ty pláně Llanos. Můžete vlastně se pohnout během jednoho dne z jednoho toho prostředí do druhého, do třetího. Amazonská pánev. Takže i tam jsme byli v Amazonii a tam tedy jsme ty normální domorodce potkávali.
1: Jak si tam žijí?
2: Většinou jsou to rybáři.
1: Takže asi chudě.
2: Velmi chudě, ale oni nemají tu naši evropskou náturu. Oni nepotřebují prostě hromadit. Jim stačí, že mají na živobytí a že sluníčko svítí. A já vždycky říkám, že vlastně cestování rozšiřuje obzory v tom smyslu, že se nám mění ten žebříček hodnot, že my si tady neustále stěžujeme a neustále se dovoláváme, aby se nám prostě pežilo, aby nám někde něco přidali a jaký jsme strašní chudáci. Já si myslím, že na tom tak zle nejsme a že by každý měl vidět, jak dokážou žít lidé z mála a mnohem spokojeněji.
1: Před vysíláním si mi ukazovala fotky z vaší výpravy do Kolumbie a ukazovala jsi mi tam Vaška s obrovskou 5metrovou anakondou. Prosím tě, jak je to, co to bylo?
2: No, ona se říká, že aby člověk něco viděl, tak musí mít štěstí, ovšem štěstí přeje připraveným, to je známá věc. Jenže když cestuješ na divoko, na vlastní pěst, tak prostě se na všechno připravit nemůžeš a někdy taky takzvaně spolkneš hada, v tomhletom případě by se to zrovna hodilo, i když. Prostě jsme se dostali omylem, díky naší špatné španělštině, do místa, kam jsme vlastně vůbec nechtěli. Vedro k zalknutí, nikde nic, rozpraskaná půda, jsem tam takový, jako taková bahnitá louže, byli jsme strašně otráveni. Najednou Vašek říká, tam něco žblňklo. Hele, anakonda. A děvče, které s námi tam bylo, to byla dobrovolnice z blízké biofarmy nebo ekofarmy, francouzská, ale krásně mluvící anglicky, tak užasla a říkala, Ježíš, my máme na farmě teďka 5 amerických herpetologů a ty už třetí den pasou po anakondě a furt nic, tak já jim zavolám. Lapla mobil, během půl hodiny přicválalo na koních, to bylo jako z kovbojky, 5 hadařů amerických se skočili ze sedel rovnou teda do té louže a už ji lapli a už ji táhli ven, teď ji museli změřit a nafotit a já nevím co. No a protože bez Vaška by ji neměli, tak tu hadici, protože to byla samice, samice jsou větší, měla něco přes 5 metrů, si mohl taky pomazlit. Takže vlastně z toho počátečního zklamání najednou přišlo obrovské nadšení, bomba.
1: Budou nám hrát Brňáci, Rover s karabinou, Zpráva z Argentiny a poté Mikiryvola společně s Nezmary, Trail to Island.

0: Srbských tamtamech pomalu jdeme do finále, jenom bych upozornil, že onen zmiňovaný Island není někde daleko, ale nachází se v Česku. Byl to vlastně kemp kapitána Kidda osady Island, který oni tehdy nemohli najít, že jo, když tou strastiplnou cestou se tam nějak vydávali a prostě to
1: velmi
0: nemohli.
1: Velmi utajený.
0: Sašo, my jsme už to zmiňovali tady dnes několikrát cestovatelské pořady, Saši Rivolové, ty jezdíš i po republice, kam tě pozvou, tam frčíš, máš teď něco v budoucnu v plánu, nebo teď ne, přes léto?
1: Tak přes léto samozřejmě není nic, většinou jsou to knihovny, někdy nějaký ty kulturáčky, nebo prostě jiná kulturní zařízení a občas i třeba nějaký domek seniorů, protože já jsem měla velmi starou maminku, zemřela v 93, takže mám prostě takovou potřebu těm lidem taky přinést trošku rozptýlení. Hrozně mě to baví, někdy je to trošku legrační, protože jedu tamhle někam 4,5 hodiny na hranice Moravy, tam 2 hodiny promítám, sedí mi tam 11 diváků, ale pozor, je to půlka vesnice. Takže toho si strašně vážím.
0: Když jsme zmiňovali Facebook, tak já bych vás, přátelé, upozornil na to, že Saša opravdu hodně fotí a s Vaškem mají tu fotografii velmi bohatou a Saša ji poté umisťuje právě na ten Facebook, ty fotografie i z popisy. A třeba vy jste byli s tvojí dcerou teď nedávno v Hebridech, to je vlastně západ Skotska.
1: To jsou ty malé ostrůvky u skotského pobřeží.
0: A tam si vlastně popisovala každý den, že?
1: Nehostinné. No. To byla taková výprava trošku jiná, jinak cestuju vždycky právě s Vaškem, ale mojí dcerunce, Berunce, je to sice nesmysl, ale bude jí co nevědět 50 a já jsem se rozhodla, protože ona má ráda ta temná místa, ty Kelty, Menhiry a takovéhle věci, že jí tedy k těm narozeninám vezmu na Hebridy. No. A byla to hrozná sranda. Takhle bylo to taky zase na tuláka, to znamená, zase jsme celou tu dobu stanovali a po dlouhých letech od mlada jsem se tak nenastopovala jako právě tady a bylo to úžasný, 15 minut a už jsme jeli a to z těch 10 dnů, 8 dnů buď pršelo nebo lilo, takže jsem ty lidi obdivovala, že si ty ucourané, mokré dvě dámy, moc nevypadaly jako dámy, vemou do auta.
0: Tam právě na tom Facebooku popisuješ vlastně každý den, vždycky s nějakou fotografií a to je moc hezké. Sašo, co plány do budoucna? Kam se chystáš zase příště?
1: No, plán do budoucna, letos jsme se nějak, bych řekla, trošku rozplánovali a rozjezdili. Protože když jsme se vrátili z těch Hebrid, tak já jsem zpracovávala fotky a ty texty a najednou v 9 večer mi vyskočilo na internetu letenka na Aljašku 15 000. A to je na dnešní dobu hodně krásná záležitost. Zkrátka a dobře, tohle bylo v 9 večer a ve 4 ráno už jsme měli letenky. Letíme 24. srpna, to znamená za chviličku. A je to tentokrát ryze, bych řekla, fotografická výprava, protože losos už táhne, pojď za ním poplujem. Lososi táhnou a medvědi na ně číhají a to je to, co chceme vidět a nafotit. A strašně se na to těšíme.
0: Ne jak dlouho?
1: Je to jenom na 14, asi 16 dnů, ale je to přesně v tom období, kdy tedy bychom se měli medvědů nacpat až nad hlavu.
0: Sašo, já ti moc děkuju za návštěvu, dám ti tady dárek, doufám, že máš ještě gramofon.
1: To mám,
0: je
1: to víš,
0: LPčko nových strun, které jsme, tam jsme vlastně natočili 12 nikdy
1: nenatočených. Děkuju moc krát, že to nemůžou diváci, tedy posluchači vidět.
0: Vidíš přebal, kdo asi dělal.
1: Má to krásný přebal, ano, samozřejmě. A trošku mi ta postava tam, kterou vidím, připomíná Bédu Šedivku.
0: Je mu dost podobný s tím, že vlastně Marko Čermák nám tehdy dělal onu ilustraci za to, že jsme nahráli osadní skladbu ve standu Údolí hadrů, tak tím jsem si ho získal, že teda mě v tom pořadníku přesunul na začátek a namaloval to.
1: Tak moc krát děkuju. Moc ráda si to pustím.
0: Sašo, já ti děkuju za návštěvu a hlavně ať se ti daří a pevné zdraví. Měj se moc hezky.
1: Já děkuju za pozvání, zdravím všechny diváky, doufám, že jsem vás moc neunudila. Mějte se krásně a cestujte. Léto budiš pochváleno.
0: Kamarádky, kamarádi, mějte se moc hezky a poslední skladbou Vzhůru na Aljašku. Mějte se, ahoj!
1: Ahoj!

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců Bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný úterní večer s datem 4. srpna vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. Tak dneska se můžete těšit na opět pravidelnou hodinku Country, je všechno, co se mi líbí. Včera mě ve vysílání zastoupil kolega Vítek Pěkný, tak doufám, že jste si užili Country, je všechno, co se vám líbilo, že jste si přáli písně. No a přemýšlel jsem, kterou skladbu začít dneska a říkal jsem si, že by to chtělo nějakou odšťuchovku pěknou, jak se teda říká. A vzpomněl jsem si na písničku, kterou před několika lety natočila Reba McEntire, jedna, která skvělá zpěvačka, ale také herečka, kterou znáte díky sitcomu Reba. No a ona kdysi natočila píseň, ke které udělala i báječný videoklip, ten doporučuji. Je to takový klip, ze kterého by měly radost určitě všechny dámy, které mají zlobivé manžele, takže se na to podívejte. Ta píseň se jmenuje Turn on the Radio. Přeji vám hezký večer.

To byla Pavlína Jíšová a písnička pro všechny šoféry, kteří právě teď ujíždí někde večerem. Hlídej si směr dneska v podvečer. Teď vám pustím skladbu, kterou určitě důvěrně znáte, a to především díky krásné české verzi Pavla Žalamana Lohonky jako divoký horský tymián. Je to píseň, která se v originálu jmenuje Wild Mountain Time, no i když v originále. Ona je to stará skotsko-irská lidová píseň nebo balada, která byla zkomponovaná na základě písně jistého Roberta Tunhilla. Ta skladba se jmenovala The Brass of Buckwheater. No a proto je také známa kromě Wild Mountain Time pod názvem Purple Heather nebo Blooming Heather. Dokonce také existuje název Will You Go, Lassie Go. No, je toho povíce, ale v každém případě od téhleté skladby se registrují opravdu desítky různých zpracování. Mnohé z nich jsem vám pustil, mnohé mám ještě připraveny. A dneska jsem si připravil verzi od písničkáře Jamesa Taylora, který kdysi zařadil na jedno ze svých alb. Udělal takovou výjimku, protože on si píše vlastní písně, ale v tomto případě si nemohl pomoci, jak jsem to četl v jednom rozhovoru s ním, že tu skladbu prostě miluje celý život, a tak se rozhodl i jednoho dne nahrát. No, proč ne? A udělal dobře, protože my, její milovníci, jsme nadšení. Takže James Taylor a Wild Mountain Time.

Před rovnými 30 lety vydal, tuším, že to bylo někdy v polovině listopadu roku 96, zpěvák a muzikant Sting výtečnou desku, kterou pojmenoval Mercury Falling. Pro mě osobně jeho nejlepší deska.

z jeho diskografie, plná nádherných písní, mezi kterými se mimochodem objevuje také skladba I'm so happy I can't stop crying, kterou samozřejmě složil Sting, celou jak muziku, tak text. A je zvláštní, že ta písnička původně byla tak, jak tedy Sting vzpomíná, zamýšlena jako rocková píseň, ale postupně, když psal ten text, tak čím dál víc bylo patrno, že to nemůže být rockovka, ale naopak to bude country píseň, nebo lépe řečeno country rocková píseň, aby byl přesný. No a rázem byl na světě obrovský hit, píseň, která dodnes zní v éteru. Dokonce ji také udělal, tuším, že nějaké 2-3 roky potom, countryman Toby Keith a dokonce si pozval Stinga do vokálu. Tu verzi vám také brzy pustím, abyste mohli porovnat, i když jsou téměř totožné. No a tahle ta píseň je samozřejmě opatřená také videoklipem, který točil jistý pan Cream, což je také vynikající kytarista a basista. No a když Sting jezdil turné, kde se Mercury Falling, tak tu píseň samozřejmě hrál na koncertech a v podstatě pravidelně si vždycky na koncertech pozval někoho z publika na pódium, aby si tu písničku s ním zaspíval. Což se vždycky samozřejmě setká s obrovským úspěchem u publika, protože najednou stojí vedle svého miláčka na jevišti a mohou s ním zpívat. Tak pojďme si na tuhle tu krásnou 30 let starou píseň zaspomínat. Sting, I'm so happy I can't stop crying.

Zpěvák, kytarista a skladatel Bob Seger, který se narodil jako Robert Clark Seger, je v tom pravém slova smyslu rocker, nebo já ho tak aspoň vnímám, je takovým představitelem toho typického rockového proudu vlastně od 60. let. Narodil se v Detroitu v Michiganu, což dá se říct, že do jisté míry je město zasvěceno rockové hudbě. A on vlastně je také oficiálně řazen do škatulky rock nebo Heartland rock dokonce, nebo takovým tomu roku s těmi kořeny rockovými, opravdovými. No a on stojí za mnoha hity, a nejenom svými, protože psal a píše písničky i mnohým dalším svým kolegům. Napsal třeba spoustu písní pro kapelu Eagles, například Heartache Tonight, jeden z velkých hitů, tak to je jeho dílo. No a on ten veliký průlom začal, dá se říct, v roce 69, kdy vydal album Ramblin' Gamblin' Man, což byla opravdu tehdy veliká pecka na hitparádách a to byl skutečně mezinárodní průlom, no a pak už to pokračovalo dál a dál. Také je samozřejmě členem Rock and Roll Hall of Fame, tedy síně slávy rock and rollu, také síně slávy skladatelů. Má různé další ceny od hitparády Billboard například a opravdu je jich mnoho, ten výčet by byl velký. To všechno říkám, protože Bob Seger teď před pár dny vydal úplně novou píseň, se kterou vás rozhodně musím seznámit, protože je to, jak říkám, taková stará, dobrá, poctivá muzika. Wait for me, hraje a zpívá Bob Seger.

To byl Pavel Žalman Lohonka a písnička Johna Denvera, kterou takhle krásně česky otextoval v roce 1996. Je to letní ráno. Vzpomínám si, když jsem v roce 2000 koupil v jednom obrovském obchodě v New Yorku na Manhattanu CDčko Travise Tritta Down the Road I Go. Byl jsem přešťastný, protože to samozřejmě byla doba, kterou pamatujete, kdy to nebylo tak snadné jako dnes, že ťuknete na nějakou streamovací platformu nebo na YouTube a píseň se vám zjeví. Tenkrát se opravdu musel jít pro to CDčko a já jsem byl nadšen, natěšen a přišel jsem ještě tehdy, bydleli jsme v Queensu, tak jsem přišel na hotel, hned jsem si ho pustil a těšil jsem se zejména na baladu, která se jmenuje Best of Intentions, kterou celou složil Travis Tritt a která byla dokonce vyhodnocena i mezi novináři odbornými jako jedna z nejkrásnějších balad vůbec, která vezme za srdce nejenom milovníky country hudby, což Travis Tritt ostatně uměl vždycky a umí dodnes, protože jeho muzika je tak hezky rozkročená hned do několika žánrů. On vždycky miloval takové jižanské pojetí country, které v sobě nese ducha tuhle blues, tuhle roku, jižanského roku, trošku soulu a to on všechno uměl skloubit dohromady. Tu nahrávku mu mimochodem produkoval slavný nešvédský producent Billy Joe Walker Jr. Samozřejmě byl to spoluproducent, protože Travis Tritt si všechna svá alba produkuje sám nebo dělá ten hlavní dohled. No a ta písnička je opravdu velmi, velmi smutná. Pojednává o tom, že on vlastně měl jenom ty nejlepší úmysly, aby všechno bylo v pořádku, ale pak se bohužel něco zvrtlo. To bylo tedy jen velmi v kostce. Tak pojďme si zaspomínat na rok 2000, kdy tuhle tu krásnou píseň vypustil. Travis Tritt.

Neustále zjišťuji ve styku s různými hudebníky, se kterými se potkávám, ať už na nějakých společných koncertech nebo ve studiích. Ostatně i tady třeba v rádiu, když mám na rozhovor někoho z hudebníků, z muzikantů, tak je zvláštní, že velmi často, a dá se říct, že ve většině případů se shodneme na jedné hudební lásce, což je kapela Bee Gees, bratrské trio bratrů Gibbových. To je taková zvláštní muzika, jak já vždycky říkám, myslím si, že to je typický příklad toho, že za všechno může píseň. Ta píseň, když je hezká, tak v tu chvíli neřešíte žánr samozřejmě, a to je pro Bee Gees typické, protože ti složili a naspívali takovou spoustu písniček, které dodnes znějí světem, éterem na všech kontinentech. Jejich muzika zkrátka zasáhla srdce mnoha milionů posluchačů. A tak bych na ně rád dneska vzpomněl jednou z jejich nejslavnějších skladeb How Deep Is Your Love, ale bude to v jedné z dalších úprav, už jsem vám některé z nich pouštěl, a o tuhletu se postaral přímo jeden z bratrů, tedy poslední žijící Barry, který před pár lety v Nashvilleu natočil country album, protože country hudba, přestože Bee Gees je taková typická popová nebo poproková skupina, tak vždycky měli rádi country. No a do písně si přizval country vokální kapelu Little Big Town a také kytarového virtuóza Tommyho Emanuela. No a společně takhle v Nashvilleu pod taktovkou producenta Davea Cobba stvořili tuhletu nádheru.

To byl vynikající Petr Lipa, Slzy jsou jen slaná voda. Vzpomínám si, jak jsme se jednou s Petrem setkali, myslím, že to bylo v Bratislavě na jednom velkém koncertě. V šatně jsme před koncertem spolu vyprávěli o muzice samozřejmě. Zabrousili jsme také na téma country a Petr mi v podstatě řekl k mému údivu, že country hudbu vždycky měl moc rád a považovali za velmi blízkou té muzice, kterou on má rád a kterou celý život dělá, což je vlastně jazz. No tak je pravda, že jisté shodné rysy i ta muzika má. Tak a na úplný závěr jsem si připravil ještě jednu novinku od Thomase Rhetta, což je skvělý muzikant, zpěvák, skladatel. Jeho tatínek byl také velmi známý countryman, především v 90. letech, Rhett Akins. Proto on si malinko změnil to jméno, aby ho nikdo nesrovnával s tatínkem. A on je opravdu velmi, velmi slavný. A na hitparádách měl desítky písní a je to opravdu veliká hvězda. Měl jsem tu čest se s ním sejít jednou v irském Dublinu. A měl jsem pocit, jak to u těchto lidí bývá, že se bavím s kamarádem, se kterým se znám několik desítek let. Takhle příjemný byl, na nic si nehrál a přesto obří mezinárodní country hvězda. Ta písnička, novinková písnička, je taková, řekl bych, letní, jmenuje se Country for California. Takže to je poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. No a po 21. se na vás budu samozřejmě těšit a budu mít pro vás příští hodině živého hosta na telefonu. Bude to jeden vám jistě dobře známý hudebník. Tak se těším, vy se můžete těšit také. Přeji vám hezký večer.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru,
1: teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

21 hodin 9 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodince, jak jsem sliboval, a to hned v dalším vstupu, budu mít pro vás speciálního živého hosta na telefonu, kterým bude jeden hudebník, jehož písně určitě znáte. No ale samozřejmě kromě hosta na vás čeká i spousta další muziky. Namátkou to budou třeba Rangers, Willie Nelson nebo také Ivan Mládek, kapela Alabama a spoustu dalších krásných písní. Přeji vám tedy hezký večer a hlavně, aby byl klidný. A hlavně ve společnosti Country Rádia, pokud možno.

0: Tak tahle ta písnička, milí posluchači, vám prozradila, kdo je mým dnešním telefonním hostem. Já jsem moc rád, že právě teď mohu ve večerní vysílání Country Radia přivítat skvělého zpěváka, skladatele, ale také textaře a kytaristu Františka Kasla. Fando, ahoj, já tě zdravím, přeju ti hezký
1: ahoj,
0: večer.
1: Peťo, a zdravím všechny posluchače Country Radia. Ahoj.
0: Tak jsem moc rád, že musím posluchačům prozradit, že my se známe dlouhá léta, ale teď ten náš rozhovor urychlila jedna skutečnost, a sice, že jsme se v pátek potkali ve Slavkově u Brna na zámku na jednom společném koncertě, tak tam jsme se domluvili, že si konečně zavoláme, abys posluchačům Country Radia řekl, co je u tebe nového, protože já ještě předešlu, že vlastně tvůj život je s Country Radiem spjat, protože ty jsi kdysi dostal cenu Country Radia, nebo cenu posluchačů Country Radia a také objev roku, jak to bylo? Zaspomněj.
1: No, já jsem dostal v 97. objev roku a v 98. roce cenu posluchačů Country Radia. A kamarádi říkají z legrace, že ten objev roku jsem hodně dlouho.
0: No, Fando, objev budeš vždycky, protože tvoje muzika je krásná a pro toho, kdo ji objeví, ať už kdykoliv, tak si myslím, že to je vždycky krásný objev. No, samozřejmě o tobě se vždycky říká, ostatně i na koncertech jsem to slyšel, si říká, přichází český Bob Dylan, František Kasl. Tak je pravda, že ty pocházíš z tohoto hudebního vrhu a mezi tvé oblíbence patřil právě Bob Dylan, nebo hádám taky třeba Neil Young a z těch našich třeba Petr Kalandr, asi, že ho odhaduju správně.
1: Přesně, ano, ano.
0: Takže na jaké muzice ty si teda vyrostl, kromě těch zmiňovaných? Jak to s tebou je?
1: No, já jsem vyrostčečen na Greenhornech v začátku, v 69. roce.
0: Jako hodně rockerů u nás.
1: No, tam, a to byl nějaký festival v Lucerně a pak jsem viděl Petra Spáleného v Lucerně v 69. a tenkrát jsem si řekl, já bych chtěl být jako ten Spálený. Víš, jako z Diavola se mi líbila a ani se tak nehýbal. No tak na tom jsem vyrůstal, ale víš, že jsem se učil harmoniku hrát foukací podle, ne popadena, ale normálně podle Boba Friedla.
0: No jasně, no Bob Friedl, ten ji používal na koncertech neustále, no. Mě ten držák, že jo, na foukačku,
1: no,
0: přesně.
1: No, a já jsem si vyrobil podle něho takový držák, tak to jsem jako mě rád. A přešel jsem pak tenhle přes jazz rock normálně a přesto, že jsem dělal taky bedňáka u skupiny Jazz Square, kde jsem se potkal s Oskarem Petrem, jo. A to bylo moje první zaměstnání po vojně, víš, to je na dlouhý povídání, ale to, a takhle se přičil k té muzice, že se říká, ano, chci dělat jenom tu muziku, no, a takhle pobloukem jsem se zase vrátil úplně k tomu country, jako, nebo vrátil, ono to country je jako, všechno, country je písnička, že jo, no.
0: Ano. No, propletá se tvým celým životem, no, a ty seš, já vždycky říkám, že ty seš přesně ten typ toho písničkáře, toho amerického písničkáře, protože ty máš v sobě takovou tu amerikánu, kde je kus rocku, tam cítím kus country, kus blues, kus něčeho, takže takovej americký model písničkáře, takže já si myslím, že ty musíš mít úspěchy na festivalech, které jsou zaměřený nejenom na country, ale i na další hudební žánry, že jo?
1: Jo, hrávali jsme i na motorkářských srazech. Jako.
0: Ano. No, musím prozradit taky jednu věc, že ty jsi byl dlouhá léta vlastně kapelníkem, jednak jsi kapelníkem dodnes své vlastní kapely, Franta Castle Band, ale také jsi dělal kapelníka své kapele, která doprovázela Jakuba Smolíka. To je jak to období trvalo dlouho?
1: No, 15 let, od roku 98 nebo 99, no. 15 dlouhá let, doba. To byla dlouhá doba a jako učili jsme si legrace, že jo, člověk se otrkával tam, no tak to, ale asi v roce 2015 se skončilo teďkom přesně tak, no.
0: Ano, takže jo. Se věnuješ nadále už jenom svému vlastnímu projektu. No, ale jednou takovou novinkou v tvém muzikantském životě je taky setkání s kapelou Fešáci, protože ty vlastně regulérně jezdíš s Fešákama už, jak dlouho je to, rok, dva, nebo?
1: Teďkom dva roky jsem to uváděl, nebo to, tak jezdím dva roky a jako jsem stálej člen, no, tak jako.
0: Takže opět se tvůj život sešel s country hudbou.
1: Ano, protože s Fešákama jsem jezdil poprvé, když jsem dostal tu cenu jako v 98. roce, tak ano. Jsem s ním pak 3 roky jezdil jako host, no, takže ano. Se to takhle proplítalo. No.
0: No a teď, Fando, k tvé muzice, protože určitě bych tě rád pozval někdy do večerního vysílání a delší povídání. Dneska to bude tak letem světem. Prosím, co je teď aktuálně u tebe nového? Máš novou desku, máš nový písničky, co máš, co je novýho? Povídej.
1: No tak hlavně ta nová deska, že jo? Pak samozřejmě připravuju 6. září koncert v Malostranské besedě s hostama. To bude můj jako narozeninový koncert, ano, jo? Protože ano. Jako jsem měl takový to výročí trošku jako
0: kulatý. Ano, vím. Na začátku je 7 a na konci 0, že jo?
1: No. Ale takže tomu se jako budu jako věnovat a v podstatě ten srpen jsem si dal trochu odpočíkovat, že tam nějak jako něco odpadlo a já jsem říkal, že vždycky celý léto Čech tráví furt jako pátek, sobota na festivale,
0: ano.
1: Tak jsem si řekl, že si pojedu teď po známých, po vejletech a takhle, takže trošku, ale že si třeba potřebuji vymalovat i v byče, jako třeba takový jako nemuzikantský věci. No tak to je hlavně novýho. A v podstatě nejdůležitější je ta Malostranská beseda, no, tam se těším na to.
0: Ano, takže Malostranská beseda 6. září. 6.
1: září, od 8 hodin, tak od 20 hodin. A bude tam i ten Jakub Smolík taky.
0: Ano, takže tam budeš mít hosty, no tak to je skvělý. No ale určitě tam budeš hrát i písničky z tvé nové desky, že jo, Nic to nestojí. Ta je úplně čerstvá, jak je dlouho venku?
1: No, od 5. července.
0: No tak to je mláďátko.
1: Na narození jsme jako to. No, a takže ta je nová a v podstatě musím poděkovat, když to tak, jak mám na drátě, tak říct Pavla Kříše, který mě donutil to natočit. Jako
0: ano. Krásný. No tak jo, tak Fando, já přeju, ať se posluchačům a tvým fanouškům dneska samozřejmě líbí, zase líbí určitě, to je zbytečný, to všichni vědí, děláš krásný písničky, já osobně mám moc rád. Koncert, ať se ti vydaří, do té doby se určitě ještě uslyšíme. No a prosím tě, já jsem teďka na závěr našeho povídání vybral jednu píseň, které bych se ještě rád vlastně obloukem vrátil k Jakubovi Smolíkovi, protože to je taková píseň, která je s ním spjata, ale to ozřejmě mi sám posluchačům. Ta píseň se jmenuje Zachraňte milenky.
1: Já jsem ji složil kdysi jako, a on to slyšela a říkal, já si to vezmu na desku. Ale doma samozřejmě ta jeho přítelky, tehdejší to ještě teďka nebude žrat, tak mu řekla, ježíš, proč to je o těch milenkách, ať si o milenkách zpívá kaso. Jo? A doma normálně mě taky manželka nadávala, byla tam na to řeči, proč milenky, ať si to zpívá Smolík, no a pak to nakonec rozhodla firma, která to vydala jako titulní píseň v tom roce 98 na tom jeho LPčku, na tom jeho CDčku. No a my jsme se ti nedávno s tím jako mám shodli, že vlastně dneska už můžeme zpívat o milenkách, jak chceme. Už to máme dovolený. Jo.
0: Ano, už vám to ženy nezakazují.
1: Přesně tak, no.
0: Tak to je skvělý. Takže to je tohle, ale je teda potřeba říct, že to je tvoje verze. Jakub má samozřejmě jinou a tohle je tvoje verze tvé autorské písně Zachraň ty milenky. Tak Fando, děkuju, že jsi mi ozřejmil i posluchačům, jak to s touto písní bylo, je. A přeju ti, ať se ti teda vydaří léto a na podzim si myslím, že bychom se třeba i po té besedě mohli sejít, že bychom si popovídali o muzice trošku víc, že bys přišel mezi nás tady do Country Rádia naživo.
1: Jseš jo, to bych byl rád, děkuju. No.
0: Tak jo. Fando, ať se ti daří, měj se moc hezky. Milí posluchači, mým dnešním milým, byť tedy rychlým hostem byl skvělý zpěvák, skladatel, písničkář, kytarista František Kasl. Fando, ahoj.
1: Ahoj, mějte se hezky, ahoj.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

To byl Miloš Slezák a kapela Fešáci, neposlouchá rádio, no já doufám, že vy posloucháte, protože já mám právě teď pro vás několik historických událostí, které jsou spjaty s dnešním dnem, tedy 4. srpnem. Tak roku 1306 byl v Olomouci zavražděn český král Václav III. No a dynastie Přemyslovců tak vymřela po meči. Roku 1790 byla založena pobřežní stráž Spojených států amerických. V roce 1851 misionář a badatel David Livingstone dosáhl horního toku řeky Zambezi. Roku 1863 bylo ve slovenské Martině založeno národní kulturní sdružení Matica Slovenska. V roce 1930 byl v Montaně zahájen dvoudenní sněm indiánských mluvčích znakového jazyka. No a roku 1701 byl uzavřen velký montrealský mír mezi představiteli Nové Francie a zástupci desítek indiánských kmenů. No a když jsme tedy u těch indiánů, u tohoto indiánského tématu, tak mám pro vás i tematickou píseň Indiánská dýmka míru.

Zahlédl jsem teď o víkendu nějaký kousek dokumentu z britských ostrovů a zrovna tam byl nějaký reportér a dělal anketu, co si lidé myslí o daních, o výši těch daní. No a mimo jiné tam chtěli jednoho rozhořčeného Brita, který říkal, víte co, daň z cigaret má lidi odradit od kouření. Daň z alkoholu od pití, no a daň ze mzdy. Tak reportér jenom stál a nenašel na to odpověď. Docela vtipný chlapík to byl. Teď si dáme Willieho Nelsona, Many a Long and Lonesome Highway, no a po 22. hodině se samozřejmě na vás budu i nadále těšit ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Tak tuhle tu krásnou písničku Pavel Bobek zařadil v roce 1981 na své LPčko Zkus se životu dál smát a napsal jí pro něj jeho, vlastně dá se říct, téměř celoživotní kamarád Karel Zich, když se mu narodila dcera Klára. Tak v této hodině určitě zaspomínám na jednoho slavného muzikanta, který by slavil narozeniny, a samozřejmě také zazní spousta písniček. A kdyby vás zajímalo, jaké tu budou, tak budu mít pro vás třeba pár zaprášených diamantů.

No, když jsme tedy u toho letního večera, tak písnička Roberta Křesťana s názvem Čím dál tíž se dejchá také bude velmi aktuální. Tak, to byla malá nabídka toho, co vás čeká v následujících minutách, ale teď už jdeme zpátky do roku 1972. Tohle jsou Eagles, Take It Easy. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

Dneska by slavil narozeniny jeden, řekl bych, bez nadsázky z nejslavnějších hudebníků světa, pan Louis Armstrong, který se narodil jako Louis Daniel Armstrong. Narodil se v roce 1901 v černošské čtvrti v New Orleans. Ovšem, datum jeho narození je docela obestřeno takovou záhadou, protože sám Armstrong uváděl, že se narodil na Den nezávislosti roku 1900, tedy 4. července, což bylo v Americe velice oblíbené datum u všech Američanů, kteří tak jaksi neměli rodný list. No a místo 4. července 1900 se nejčastěji oficiálně tedy uvádí 4. srpen 1901. Existují ovšem také seriózní odhady, že to bylo o několik let dříve. No, údajně neexistuje jakýkoliv doklad o jeho existenci do jeho 18 let, takže život Louis Armstronga, zvaného Sečmo, je opravdu obestřen záhadou. No, jeho otec William Armstrong se synem i jeho matkou prakticky nestýkal. Jeho nezájem malý Louis těžce nesl a v dospělosti se snažil toto prázdné místo zaplnit jinými vztahy. No, matka Louis nechala na vychování tchýni a sama se přestěhovala do Perdido Street, přímo do samého středu černošského Storyville v New Orleans. No a pro Louis poslala až kolem roku 1905, aby se staral oni, tehdy nemocnou, a o jeho tříletou sestřičku Beatrice, přezdívanou Mama Lucy. Je zvláštní, že on do školy chodil jen 5 let a často musel schánět jídlo sám dokonce, jelikož jeho matka byla pryč i několik dní. Dělal spoustu věcí, prodával noviny, dělal poslíčka prostitutkám, občas něco ukradl nebo taky hrál kostky, a od 10 let se cítil být hlavou rodiny. No, ve 12 letech skončil v polepšovně, tehdy ještě pro barevné chlapce, a to za střelbu do vzduchu z bujarosti na Silvestra. No, naučil se taky hrát na kornet a stal se vedoucím ústavního dechového orchestru. To je velmi důležité. No a ve 14 letech si ho vzal domů otec, který už měl novou rodinu s 2 syny. No a když se mu narodila ještě dcera, poslal Louis k matce. Ten rozvážel uhlí a živil se příležitostnou prací a také hraním na pohřbech, v různých tančírnách a také na oslavách. No a v roce 1917, což bylo také důležité, založil s kamarády malou kapelu. Jeho velkým vzorem a také patronem byl jistý Joe King Oliver, kapelník jazzové kapely. No a po jeho odchodu do Chicaga v roce 1918 ho Louis nahradil v orchestru Kida Oriho, který patřil, dá se říct, k nejlepším v New Orleans. No a přestal šmahem rozvážet uhlí a živil se jenom hraním. A taky se tehdy oženil s prostitutkou Daisy Parkerovou, no ale jejich manželství vydrželo jen 4 roky. No, popularita Louis Armstronga v New Orleans samozřejmě stoupala, no a od roku 1921 hrál ve známé kapele Tuxedo Brass Band a současně i na těch výletních parnicích na Mississippi, a to v orchestru Feta Marble, a kde měl stále angažmá, což bylo v letech, tuším, že 1919 až 22 nebo 23, nevím přesně. No a tam se naučil číst noty. No a pak následovala kapela Paula Dominguez a trio Shelbyho Singletona. Od roku 22 hrál v Chicagu ve skupině King Oliver's Creole Jazz Band a tam se stal vlastně druhým kornetistou. A s ní také v roce 1923 poprvé nahrávala pro gramofonovou firmu a začátkem roku 24 se podruhé oženil. A byla to Lillian Hardinová, klavíristka Oliverova orchestru. No, v roce 1925 se vrátil do Chicaga a stal se nezávislým kapelníkem. Založil vlastní kapelu s názvem Hot Five, což byl tedy kornet, pozoun, klarinet, banjo a klavír, kterou ovšem o 2 roky později rozšířil o tubu a bicí a taky musel dát jiný název a myslel Hot Seven. Velmi objevné, ano. Z této doby jsou novátorské studiové nahrávky s Louisovými virtuózními improvizacemi a také tím jeho sketovým zpěvem. No a v roce 1926 pak přešel definitivně od kornetu k trubce. V roce 1947 pak založil skupinu All Stars, no a začal znovu nahrávat ve stylu toho New Orleanského jazzu, no a stal se skutečnou mezinárodní hvězdou. Často koncertoval po celém světě a jako kulturní vyslanec, tedy ambasador Sech, jak se mu říkalo, reprezentoval svou vlast, no a po jeho boku mnoho let vystupovala i Lady Jazz, ano, slavná Ella Fitzgerald. Také se objevil v řadě filmů, z nich poslední byl Hello Dolly v roce 69 a za nahrávku skladby Hello Dolly získal také svou první zlatou desku.
a v roce 54 vydala autobiografii Sečmo My Life in New Orleans, ve které vzpomíná na své dětství a jazzové začátky. No, on byl vlastně jednou z osobností, které předurčily hudební tvář celého století. Vyrůstal v dost primitivním prostředí a proto věřil, že když naplno a bez zábran vyjádří to, co cítí, je to v pořádku a nemusí se vlastně už nějak ospravedlňovat. No a v tomto přirozeném vyjadřování tkvělo vlastně kouzlo jeho osobnosti. Byl jednou z nejznámějších osobností newyorského jazzu a po celý svůj život mimochodem zůstal věrným přívržencem raných improvizací s krátkými obdobími orchestrální swingové hudby a typickým představitelem také hot jazzu. No, v březnu 65 Louis Armstrong navštívil také se svojí skupinou All Stars na 10 dní Československo. Jistě jsou mezi vámi pamětníci a vystoupil také v pražské Lucerně a jeho koncert moderovala dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. No a simultánně tlumočil pan Lubomír Dorůžka. No a ta akce se stala, dá se říct, významnou společenskou událostí, které se účastnili i známí zpěváci a hudebníci tehdejšího Československa. Mimochodem ve své skvělé knize Pavel Sedláček píše, jak se tohoto koncertu nemohl zúčastnit, protože byl zrovna minulým režimem strčen za mříže, takže byl na Borech. Takže toto setkání se bohužel pro něj neuskutečnilo, ale tehdy mu Sečmo poslal podepsanou fotku dokonce. No a tenhle ten koncert se pro mnoho českých a slovenských fanoušků stal nezapomenutelným hudebním zážitkem. Já bych tedy na Louis Armstronga rád zaspomínal samozřejmě písní, a přestože to byl především jazzový trumpetista, jazzový hudebník, tak miloval country a to natolik, že v roce 1970 natočil krásné LPčko s názvem Louis Country and Western Armstrong. Natáčel ho tedy v New Yorku a je na ně spousta krásných písní, ale také jedna známá countryovka, kterou spolu složil jistý Ralph Mooney, což byl legendární pedal steel kytarista z doprovodné kapely Merle Haggarda, anebo také Waylona Jennings, se ta písnička jmenuje Crazy Arms. A takhle ji zpívá jazzová legenda Louis Armstrong.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Dneska slaví 71. narozeniny další známá světová osobnost, a sice herec, také filmový režisér a scénárista, ale také hudebník a zpěvák Billy Bob Thornton. Narodil se v krásném městě Hot Springs, což je v Arkansasu. A on vlastně za scénář k filmu Slim Blake, který jste možná viděli, získal svého Oscara prvního za nejlepší adaptovaný scénář. No a byl to snímek, který prudce akceleroval tu jeho kariéru, protože to bylo něco nevídaného, zvlášť v té době, tedy to byla taková zvláštnost. No a do paměti diváků se pak zapsal také v takových trhácích, jako třeba Armageddon, nebo také jste určitě viděli vánoční komedii Santé úchyl, tam dokonce získal i nominaci na Zlatý globus, nebo také jako americký prezident si zahrál ve vánoční klasice Láska nebeská, to je mimořádně krásný film. No, odborníci nejvíce ocenili jeho výkony ve filmech Smrtící bumerang, to byla opět nominace na Oscara za herecký výkon v hlavní roli, pak také Jednoduchý plán, další nominace na Oscara, tentokrát za vedlejší roli, no a nebo film Banditi, ten byl nominován na Zlatý globus, a nebo také skvělý film Muž, který nebyl. To byla také nominace na Zlatý globus. Těch filmů je obrovská spousta, ve kterých hrál nebo psal scénáře, ale on je také znám jako zpěvák, vydal 4 sólová alba a několik dalších s bluesovou kapelou, která si říká The Boxmasters. No a myslím si, že na sebe upozornil také svým manželstvím, byť tedy krátkým, s americkou herečkou Angelinou Jolie. To bylo v letech 2000 až 2003. Já bych teďka rád jeho narozeniny vzpomněl písničkou, kterou Billy Bob Thornton natočil s legendou bluegrassového pětistrunného banja panem Earlem Scruggsem. A ta písnička pochází z repertoáru Johnnyho Cashe. Jmenuje se Ring of Fire. Takže zpívá dnešní oslavenec hollywoodská filmová hvězda Billy Bob Thornton a Earl Scruggs na banjo.

Tak Mirek Hofman společně s Greenhorny nás dovedli téměř až do konce této hodiny za pár minutek 23. A já mám ještě pro vás slibovaného Elena Jacksona písničku Tequila Sunrise, která se svým názvem krásně hodí do toho počasí, které zažíváme dnes celý den, a mám pocit, že ještě i teď stále venku. A zítra nás čeká mimochodem taky vedro. Koukal jsem před chvilkou a má to být zase 33, 34, 35 a tak dále. Tak uvidíme. Tak pokud budete mít Tequila Sunrise, tak s ní zalezte do stínu zítra a nikam nevycházejte. Já se na vás budu těšit po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

23 hodin, téměř 9 minut k tomu posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Tohle byl Valda Matuška a jeho krásná píseň Souvenír. Tuším, že z roku 79, ale nejsem si jistý, je stále krásná. Když jsem se bavil v minulé hodině o dnešních 71. narozeninách hollywoodského herce Billyho Bob Thorntona, který nám zahrál s Ernst Kraxem píseň Johnnyho Cashem Ring of Fire, tak jsem nezmínil jeden z jeho skvělých filmů, který se jmenuje U-Turn, je z roku 97 a vznikl podle velmi úspěšné knihy Johna Ridleyho, který napsal i scénář. A v tom filmu se kromě tedy dnešního oslavence objevují takové hvězdy jako Sean Penn nebo Nick Nolte, Jennifer Lopez tam hraje, Joaquin Phoenix nebo taky John Voight, což je tatínek Angeliny Jolie. No a mezi zajímavosti také patří to, že hudbu k tomu filmu složil slavný Ennio Morricone. No a pardon, abych vám to nějak přiblížil, ten film, a zároveň úplně všechno neprozradil, tak bych vám přečetl takové povídání, které v té době tvůrci filmu vypustili do světa, aby ho nějak uvedli, o čem to vlastně je. Připravte se na to, že to je opravdu hodně bláznivý film, ale vřele doporučuji, je vynikající. Tak čtu z dobového letáku. Svědomí hazardního hráče Bobbyho Coopera sice není sněhobíle čisté, ale takovou smůlu si přece jen nezasloužil. Za opomenutí dluhu ze hry už přišel o dva prsty a nyní, když si to napříč vyprahlou Arizonou šine do Las Vegas, aby pohledávky vyrovnal, prasknul jeho kabrioletu chladič. Bobby se svým milovaným Fordem Mustang sotva dohorkal do nejbližšího městečka jménem Superior. Řetěz absurdních situací poprvé zarachotil ve chvíli, kdy Bobby svěřil svůj vůz krajně podezřelému, leč jedinému automechanikovi ve městě. To byl právě k nepoznání namaskovaný Billy Bob Thornton. O pár chvil později se pak seznámil s půvabnou Grace, nabitou sexepílem jako nebe před bouřkou elektřinou. Akceptovat její pozvání k společnému věšení záclon ovšem Bobby neměl. Dívka je totiž ve skutečnosti provdaná žena a její buranský manžel McKenna rozrazil dveře právě ve chvíli, kdy jeden druhého políbil. Banální situaci vypointoval skoro podvedený manžel, když dohnal Bobbyho na silnici a nabídl mu $50,000 za vraždu své krásné manželky. Už ho prý přestala bavit. Bobby je sice gauner, ale není nájemný vrah. Zatím tedy. Během několika hodin totiž přijde o své auto a o všechny peníze, které potřebuje k zaplacení dluhu a záchraně zbývajících prstů. Navíc dostane zajímavý protinávrh. Grace nabídne za vraždu svého manžela daleko vyšší sumu. Polovinu toho, co po vraždě najdou v McKennově trezoru. Jenže Bobby na ženský nikdy neměl štěstí.

Na svoji vesmírnou misi se nyní připravuje v pořadí druhý český kosmonaut Aleš Svoboda. Jak taková příprava ale vypadala v 80. letech minulého století, kdy se navíc do kosmického programu NASA mohly přihlásit i ženy? No, to zmapovala americká spisovatelka Taylor Jenkins Reidová. Nenapsala však thriller z nebeského nekonečna. To pravé napětí se totiž odehrává ještě na Zemi, a to když se posádka musí sladit jako tým navzdory tomu, že si někteří tak nějak padli do oka a jiní holtne. Román Atmosféra vybočuje námětem, prostředím i stylem vyprávění. Prozradím už jenom to, že hlavní postavou je univerzitní profesorka fyziky a astronomie a že se naprosto všechno změní v jednom jediném okamžiku. No, Atmosféra je plynný obal, který obklopuje planetu nebo jiné těleso ve vesmíru. No a co podle vás tvoří hlavní složku atmosféry Marsu? To je tedy otázka pro vás, posluchače. Pokud byste tuhle tu knihu chtěli vyhrát, tak se zapište telefonní číslo 210 323 333. No a otázka tedy zní, atmosféru na Marsu tvoří převážně za A argon, za B dusík a za C oxid uhličitý. A volat můžete právě teď.

0: No, přátelé, zatímco zpívali schovanky chráněný území, tak to bylo velmi napínavé. Spousta telefonátů, ale bohužel ne všechny správné. Nejvíc se teda hádali jeden prvek, to vám za chvíli prozradím, který, ale odpověď první a správná přišla až od posluchače Jardy, kterého právě teď vítám ve večerním vysílání Country Rádia. Ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Taky Petře, ahoj, a zdravím všichni posluchači Country Rádia.
0: Tak, já jsem se ptal, co převážně tvoří atmosféru na Marsu. Takže za A argon, za B dusík, anebo za C oxid uhličitý. No a správná odpověď.
1: Já jsem to vzal vylučovací metodou a dal jsem za C.
0: Je to tak, potlesk je pro vás přímo. Já teda jenom doplním, že atmosféru na Marsu tvoří 95% oxidu uhličitého, 3% dusíku a 1,6% argonu, abychom byli teda úplní.
1: A ještě Petře, se chci jenom optat, jak to vypadá s těma lístkama na ty vaše narozeniny, ke mně ještě vůbec nic nedorazilo.
0: Tak to není otázka pro mě, ale pro produkci, takže ta to určitě vyřeší, je čas no, dovolený, řeší, tak
1: no
0: je
1: právě,
0: možný,
1: no,
0: že...
1: asi. Abych to vůbec nevála stihnul.
0: Určitě jo, produkce včas určitě všechno vyřeší. Tak Jardo, přeju krásný dobrý večer.
1: Tak jo, taky.
0: Naslyšenou.
1: Všem posluchačům a hezký večer a budeme poslouchat dál vás. Taky ano, je to krásná noc. Všem krásný dovolený je krásný léto. Ahoj.
0: Dobrou noc.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

Tak to byla vítězná píseň Bonanzi, kapela Gentlemani, píseň Margaret. Jinak v této kapele, to asi víte, hraje na bicí Dalibor Gondík, pak je tam také Lukáš Fischer, což je vynikající textař, který napsal texty pro spoustu našich zpěváků, psal i pro Báru Basikovou a pro Denisu Markovou v minulosti, no pro spoustu zpěváků. A také tam zpívá Michal Cerman, což je člověk, kterého jste mohli také zaregistrovat jako jednoho muzikálu Jesus Christ Superstar. Skvělý zpěvák, který měl vždycky rád country hudbu, přestože vlastně byl kován v rockové hudbě, zpívá také s kapelou Brutus. Tak, tohle jsou tedy dnešní gentlemani. No, za pár minut půlnoc, já se s vámi tedy pro dnešek loučím, budu se na vás těšit zítra ve 20 hodin, kdy ve své hodince country je všechno, co se mi líbí. Uslyšíte tedy nejenom písně, které vybírám ze svého archivu, ale jelikož je středa nebo bude středa, tak přijde i paní Marcela Jurčíková a přinese sebou nějaké knihy. Přežijte ten zítřejší den ve zdraví, hodně píte, ta vedra mají být opravdu velká. A já jsem si vzpomněl dneska na krásný citát spisovatele Oscara Wilda, který kdysi řekl, že léto je nejkrásnější, když jsi mladý. A když přestaneš být mladý, je nejkrásnější vzpomínka. Tak vám přeji z celého srdce, ať máte krásné léto a ještě hezčí vzpomínky. Petr Kocmar vám přeje dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Příjemný letní večer vám opět po týdnu přeje starší archivář druhé kategorie Bez Junior. Jedním z osvědčených atributů country písniček je hrací skříň, čili jukebox. Pustíme si jich hned několik, tedy těch písniček. V té první si Doug Stone vyrazí do své oblíbené hospůdky zapít žal. Ovšem najde ji přestavenou na luxusní podnik a tak si postěžuje. Kde jsou odstřískaný lítačky? Kde jsou piliny, co bejvaly na podlaze? A chybí mi tu ten jukebox country muzikou.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
1: Také dnes budeme pokračovat v přehlídce nových členů přijatých v roce 2001. Byl mezi nimi i Ken Nelson, dlouholetý šéf country sekce vydavatelství Capitol, který stál u zrodu tak řečeného Bakersfield Soundu. A také rodinná parta Louvin Brothers. Tvořili ji bráchové Ira a Charlie a především ve druhé polovině let 50. patřili k nejúspěšnějším interpretům tehdejší country scény. V roce 1963 se ovšem neúplně v dobrém rozešli a ve svých kariérách pokračovali každý sám.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Na začátku let 70. začala se skupinou KTO vystupovat také Olga Blechová. A časem jí pak následoval i Valda Matuška, který u kapely definitivně zaparkoval v roce 1975, když mu skončil zákaz. My si dnes pustíme maxi-single Oliny Blechové z roku 1974. V první nahrávce je jasně slyšet i Valda, i když není nikde oficiálně uveden.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Rádio. Dodnes je považován za jednoho z nejlepších kytaristů v historii country muziky. Prosadil se také jako herec, skladatel a zpěvák. A jeho jméno Jerry Reed.
2: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching four-wheel buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

Celkem čtyřikrát se Jerry Reed dostal na vrchol country žebříčku časopisu Billboard. Poprvé se mu to povedlo s písničkou Amos Moses.

Karel Černoch je většinou řazen mezi interprety populární hudby a prosadil se také v řadě muzikálů. Nicméně jeho velkou hudební láskou byla country muzika. Konec konců u nás na Country Rádiu měl svůj vlastní pořad a na přelomu tisíciletí naspíval i pár vydařených countryovek.

Jednou jsme s Karlem seděli v restauračním zařízení a tam jsem se dozvěděl, že jeho uměleckým snem bylo natočit filmový muzikál z prostředí Divokého západu. Sám pro sebe si představoval roli zpívajícího barmana a když jsem mu vysvětlil, jak jsem na tom se zpěvem já, rezervoval mi úlohu němého spícího opilce. To bych, myslím, mohl zvládnout v pohodě.

Nano Figueroa se svou skupinou nám nabídne další, tentokrát instrumentální verzi slavné Jambalaji. Nahrávka je patrně z roku 2020, což je jediná informace, kterou se mi podařilo zjistit, takže nám musí stačit.

A pojďme se ještě vrátit k tématu hracích skříní. Hank Williams Jr. nám nabídne jednu ze svých raných autorských nahrávek a skupina Alabama jeden ze svých zásadních hitů. Jukeboxy nebudou chybět.

Příští týden dáme prostor zpěvačce Hale Dan a tak si ji pustíme v tradiční vábničce. A ještě než se tak stane, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

nejsou jenom nástroje, který předstírám, že ovládám. Já jsem ale hrál na spoustu nástrojů. Já jsem jako chlapec začal, to už tady tamhle venoušek slyšel, na housličky taky, protože housličky byly sice nejtěžší, ale nejlacinější. Takže z toho, co jsme ušetřili, tak mě koupili housle. Aha. Já jsem si jednou prosedl na parku, tak jsem se pak věnoval hudbě teoreticky nějakou dobu, než si u nás někdo schoval klarinet a už mu ho nevrátil, jak jsem potom hrál zase na klarinet. Já jsem na spoustu věcí hrál. Já jsem už to i říkal, že jsem hrál i na klavír. Jsem se učil, ale proč jsem dělal neslušný návrhy té učitelce, tak zase z toho se šlo. Potom já si pedál s její nohou pořád. To já jsem právě splanul, to byla konzervatoristka. A já, jak je známo, tak chlapci v určitém věku se zamilujou do chlapců starších. Do fotbalistů, do idolů takovýchhle, že jo, těch sportovců, nebo to. Já měl rád Chirona, Caraccioli a tak dále. Ale tím jsem se nedostal. Tak prostě, a potom v pozdějším věku, když jsou asi tak 15, 16, 17, tak se jim líbí starší ženy. Protože už mají daleko větší pochopení pro tyhle ty blbečky v pubertě. A mně se zalíbila... Takže já jsem hrál bajerku vlastně z paměti, pač já na ní pořád použiju. Pak jsem hledal pedál pořád a to a pak jsem povídal, co když jsme se sešli jednou bez klavíru a ona povídala to ano, ale už jsem v životě nepřijdu. Tak jsme se rozešli.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval,

stejně mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

chápe každý z buší, v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodli.